zpívali před 2 lety. To jsme k téhle písni také natočili videoklip, ve kterém si spolu s námi zahráli naše děti. Darinčina Laura a moje dcery Charlotte a Nelinka. Tuhle píseň jsem na úvod našeho dnešního setkání nevybral náhodou. Pozval jsem vás už totiž v tomhle pořadu za svými přáteli a kolegy z Evropy i Ameriky. Dnes jsou na řadě bratři a sestry ze Slovenska. A u Dary Rollins ještě chvíli zůstaneme. Před 14 lety natočila album Sen lásky, na kterém osobitě a v nápaditých aranžmá Dana Hádla zpívá slavná díla naší i světové klasické hudby. Mne tehdy požádala, zde bych si s ní nezaspíval duet Jeníka a Mařenky Věrné milování z naší národní opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany.

Věrné milování ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta, jak jsme ho naspívali s Darou Rollins v roce 1997. Velmi osobitě. Na Slovensko jezdím v poslední době koncertovat velmi často. Určitě víc než v minulosti. V Prievidzi jsem například v krátkém čase vystupoval už po třetí. Když jsem to chtěl letos v červenci říci tamnímu publiku, Prievidzu jsem, vůbec nevím jak, zaměnil za Pričope. Proto teď taky vidíte, že mluvím pomalu. Nepostřehl jsem, že to v sále zašumělo a nese se jim, že ten Gott je už snad senilní, že vůbec neví, kde vystupuje. Kapelník Bumbendu mne na přeřeknutí stačil včas upozornit a já pak během koncertu několikrát zdůraznil, jak rád v Prievidzi jsem a jak úžasné je tam publikum. Nakonec jsem si diváky udobřil, během koncertu už na to zapomněli. Koncerty na Slovensku mají ve většině případů až manifestační charakter, jako by mi publikum dávalo najevo, a nejenom mě, i mým kolegům z Čech, že jsme stále jejich. I když k rozdělení Československa došlo už před dlouhými 19 lety.

Mám rozprávkový dom, píseň Věroslava Matušíka a Elišky Jelínkové, bez které se neobejde žádný z mých koncertů na Slovensku. Vyspíval jsem s ní v červnu 1966 v Bratislavě Zlatou liru a Stříbrný klíč Intervize. Odjakživa si vážím slovenských operních pěvců. Ti hoši, ty chalani od Dunaja, mají opravdu pěkné hlasy. S mnohými jsem nejen na Slovensku vystupoval. Léta přátelství mne pojila s bohužel už nežijícím Borisem Šimanovským. Na naše tahy noční Bratislavou nebo chvíle strávené v legendární bratislavské vinárně u Františkánu a nejenom tam, nikdy nezapomenu, protože Boris byl vždy samé překvapení, stále dobře naladěný a obklopený snad těmi nejkrásnějšími dívkami, které se v daný okamžik v Bratislavě nacházely. Hosty mého vánočního koncertu ve Slovenském národním divadle v roce 1995 byli vynikající slovenští operní pěvci Josef Kundlák, Eva Jenisová, Denisa Šlepkovská a Dalibor Jenis s jeho nezapomenutelnou interpretací Lazebníka. 5 let předtím jsem si na vánočním koncertě v pražské Lucerně zaspíval dokonce slavný přípitek Brindisi z Verdiho Traviaty se solistkou Slovenského národního divadla Janou Valáškovou, kterou mi doporučil už zmíněný kamarád Boris Šimanovský.

Jana Valášková není jediným zástupcem slovenského operního umění, se kterým jsem si zaspíval. Samozřejmě nemohu zapomenout na Petera Dvorského. Dnes budu totiž uzavírat s Evou Urbanovou operní festival Petera Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou, který je letos ve znamení Peterových 60. narozenin. A tak právě Peterovi Dvorskému věnuji některé z našich dalších setkání. Před 12 lety mne požádal vynikající slovenský baritonista Martin Babiak, který studoval akademii při Milánské La Scale a v roce 1992 vyhrál ve Filadelfii mezinárodní pěveckou soutěž Luciana Pavarottiho. Zda bych si s ním nezaspíval na jeho albu duetů Poetika, píseň Náhle, kterou napsal Andrej Turok. Taková nabídka se nedala odmítnout.

Dneska už prakticky zapomenutý duet Náhle, který jsem naspíval se slovenským operním pěvcem Martinem Babiakem. Často a rád vzpomínám také na spolupráci se zpěvákem, skladatelem a lídrem slovenské skupiny Tým Palem Haberou, který mi s Karlem Šípem napsal asi můj největší hit 90. let minulého století. Samozřejmě mám na mysli píseň Když muž se ženou snídá. Nebyla ale jediná, kterou pro mne Palo Habera napsal. A tak vám dvě méně známé písně z jeho autorské dílny teď nabídnu. V prvním případě Haberovu melodii otextoval Janek Ledecký a nazval ji Solo. Druhou píseň Královny krásy otextoval Jaroslav Machek. Tu jsme s Palem Haberou věnovali všem mis, se kterými jsme se kdy potkali. A nejenom potkali. Také jsme si popovídali o moderní literatuře, divadle a dějinách starověku.

Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Poslouchejte každou sobotu po 9. a v neděli po 15. hodině. Na Dvojce.

Hudců. Eláni se stali vůbec prvními reprezentanty slovenské populární hudby v newyorském koncertním svatostánku Carnegie Hall. A na pražské Letné si s nimi jejich hity zpíval 80-tisícový dav příznivců. Abrovská masa. Takže můžeme říct, že Eláni měli masové písně. A v minulé době, kdy byly takzvané bezmasé dny, se stála před prodejnou Suprafonu přímo velká fronta.

Bratislavští Eláni v jednom ze svých největších hitů Nevím být sám. Co možná ale nevíte, že i já jsem si zaspíval jeden z melodických hitů této skupiny. Skladbu Vaša Patejdla s textem Pavola Jurzy Čakám tě láska jsem živě uvedl před 3 lety ve slovenské televizní show Elán je Elán, ve kterém soutěžili mladí zpěváci a zpěvačky s písněmi Elánu a ucházeli se tak o role v muzikálu vystavěném z písní této skupiny. Jenom dodám, že mě v písni Čakám tě láska doprovodili členové Elánu, kteří na podzim tohoto roku chystají v pražském divadle Kalich premiéru svého muzikálu 8. světadíl.

Tolik skladba Vaša Patejdla a Pavola Jurzy Čakám tě láska, kterou jsem si jednou jedinkrát zaspíval i já. A doufám, že ne naposledy. Těší mě, že mi Vašo Patejdl s textařem Kamilem Peterajem napsali na míru píseň Volnost, která zazněla ve filmu Cinka Pana a kterou za doprovodu bumbendu zpívám docela s úspěchem na mých koncertech na Slovensku. Už delší dobu si říkám, že bych ji měl zpívat i na koncertech u nás, protože je to taková netypická gotovka. Žádná hotovka.

Teď mi dovolte, abych zavzpomínal na vynikajícího slovenského zpěváka Karola Duchoně, který odešel do muzikantského nebe v roce 1985 v pouhých 35 letech. Rodák z Galanty nedokončil kvůli slibně rozjeté pěvecké kariéře studia na střední průmyslové škole strojní v Partizánskom. U mě to bylo naopak, já jsem svá studia jako elektromontér rozjel tak, že jsem chtěl být mistrem v této dílně. Ale než se tak stalo, oni mě vyhodili. Nejúspěšnějšími roky v pěvecké kariéře Karola Duchoně, který byl zpočátku výrazně ovlivněn Tomem Jonesem, byla léta 1974 až 76, kdy měl vlastní program s vokálním sborem Bezinky a se skupinou Prognóza. V 70. letech, kdy na slovenské popové scéně už dominovaly rockové skupiny, jako jediný slovenský zpěvák úspěšně propagoval kantilénní repertoár, v čemž jsme si velmi dobře rozuměli. Jeho asi největšími hity byly písně V dolinách a Čardáš dvoch srdc. Tuhle jsem si zkusil zaspívat v kantiléně slovo srdc, ale přiznám se vám, že mě to nějak neznělo dobře. S touto písní reprezentoval Československo v roce 1975 na Mezinárodním písňovém festivalu Yamaha v japonském Tokiu.

0: Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Šmerl zkouší Berla. Víš, kdo to byl Kolumbus?
1: Ne.
0: Člověk, který objevil Ameriku. Jak to víš? Protože chodím 3x týdně do večerní školy. Po nějaké době se znovu potkají a Šmerl se ptá, a víš, kdo to byl Gutenberg?
1: Ne.
0: No, odkud bych to měl vědět? Kdyby schodil do večerní školy jako já, tak bys to věděl. Triumfuje Šmerl. Je to muž, co vynalezl knihtisk. Při dalším setkání Berl předejde Šmerla. Víš, kdo to je František Oháňka?
1: Kdo je to?
0: Nikdy jsem o něm neslyšel. To je chlap, který 3x týdně navštěvuje tvoji ženu, zatímco ty jsi ve večerní škole. A to je pro dnešek z pořadu Zpátky si dám tenhle film takřka všechno. Rozloučíme se mým duetem s Marikou Gombitovou. Neznámý pár, který pro nás napsala s Kamilem Peterajem. Marika se mi vždycky líbila jako žena a fascinoval mě její interpretační projev, budovaný na charakteristickém a nezaměnitelně zabarveném hlase velkého rozsahu. Když k tomu připočtu její vyspělou pěveckou techniku, vrozenou muzikalitu, přirozené rockové cítění a schopnost, která se nedá nikde koupit, schopnost okouzlit, těžko by se asi hledal někdo, kdo by se mnou nesouhlasil v tom, že Marika Gombitová je nejvýraznější ženská interpretka slovenské populární hudby. A já jsem moc šťastný, že jsem s ní duet Neznámý pár mohl natočit. Neloučíme se nadlouho. Těším se s vámi na slyšenou přesně za týden ve stejný čas a opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se krásně, váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Znali jsme ji před více než 20 lety jako půvabné štíhlé děvčátko. Dnes je z ní žena. Tehdy se zdálo, že ji život obral o všechno. A bylo co brát? Slávu, úspěchy, popularitu, příjemný blahobyt i cesty do ciziny za ještě větší slávou. Přišla o vše, co měly její slavné kolegyně. Ale pro Martu Kubišovou to nebylo to hlavní v životě. Nebyla pro slávu ochotna obětovat všechno. Dovedla se toho vzdát a dokázala si, že je vlastně docela statečná holka. Dnes má 12letou dceru Kačenku a pejska Fandu a maminku. Samozřejmě, bez té by bylo těžko. Jak Martě, tak Kačence.
1: No tak, paní Kubišová, co o vás říct ještě nového, to bude těžké, ale zkusme to. Já bych vám dala otázku, co si myslíte, kdybyste se zamyslela, jaký rozdíl je mezi Martou Kubišovou před listopadem 1989 a Martou Kubišovou, jak ji prožíváte dnes?
2: No tak já sama ze sebe mám pocit pořád stejný. V kanceláři jsem si velice často byla vědoma takový svý vlastnosti, která se zřejmě tahne se mnou celý život, to znamená taková, i tam, kde se nedá jak si vymyslet malér, tak tam mě se povede, jo, taková kalamitní mírně, takže tou kalamitkou jsem zůstala v první svý zpěvácký kariéře, samozřejmě, že i v kanceláři, kde samozřejmě pracovní úspěchy jsem taky vykazovala, a byla jsem za ně jaksi taky odměňovaná. Mě velice záleželo na tom, abych ty odměny dostávala, protože jsem chtěla samozřejmě, aby dítě prosperovalo, jako kdyby bylo jako v úplném manželství. Takže i ta kalamitka prostě se přenesla se mnou z té kanceláře. Jsem v podstatě měla všechno vymyšlené, jak bude probíhat těch posledních 10 let do důchodu a najednou tedy do toho přišlo vlastně úplně nový rozhodování, jestli teda zpívat. A vlastně ono to ani tak moc jako nebylo, jestli zpívat nebo nespívat. On se mě na to moc nikdo neptal, ono se to tak k tomu jednoznačně přiklonilo tím, že jsem vlastně s tím zpíváním jako vyšla na ten balkon Melantrichu.
1: Jaké myslíte kalamity, že vás v těch 3 letech potkali?
2: Ale no,
1: já myslím, že každý by řekl, že jste byla úspěšná a dobrá.
2: Ale tak to jo, ale jenom, že pro mě se to jevilo naprosto jaksi kalamitně. Já jsem se snažila všemu stačit. Říkala jsem si, no jo, tohle to bych měla, ano, tamhle to bych samozřejmě měla stihnout. No a tak se mi zdálo, že jsem si ze života opravdu nadělala tedy jenom takovou dostihovou, takovou stíhací nebo detektivní kancelář, kde teda se snažíte stihnout všechno, jo, a vlastně na úkor svýho spánku, na úkor jakýhos takýho sklidu, no ale naštěstí teda jsem měla porozumění v rodině, že maminka nastoupila jako tedy takovej strážce a anděl strážnej tady té domácnosti. Kačenka samozřejmě ta zase na to moc zvyklá nebyla. Ona je přeci jenom zvyklejší na takovej můj jako ležernější styl managingu, že jo, ale hlavně jí stačí to, že jsem doma, no a to, že jsem najednou fyzicky tady doma nebyla, tak to bylo důvodem k její teda absolutní rozmrzelosti, kterou mi nepokrytě dávala najevo, a když jsem jí říkala, tak se aspoň koukej na televizi, tak mě uvidíš, budu tam a tam někde spíhat třeba na Staroměstském náměstí, nebo nechceš jít se, no a ne, a když jsem říkala, no viděla jsi mě teda na tom, ale no jo, byl tam nějaký chumel lidí a tak. No, takhle to komentovala, nebo na premiéru říkala, a to musím jít na tu premiéru. Já jsem říkala, no tak bývá zvykem dobrým, že prostě člověk, protože má trochu strach a je to jako taková slavnostní příležitost, tak si bere svý blízký, no tak kdybys na tu premiéru jako nechtěla jít, no tak, ano, tak já půjdu, no tak jako tak to vždycky strašně všechno odbyla takovým, tak jsem si říkala, tohle to bude zlý jí přesvědčit, že bych to teď nějakou chvilinku měla dělat.

0: Paní Kubišová, vraťme se ještě trošku do té minulosti. Co když dneska vidíte ty dva medailony, které s vámi natáčel pan režisér Němec, a vidíte to děvčátko, které tam zpívá, vypadá tak bezstarostně a tak důvěřivě do budoucnosti. Co si tak o ní myslíte?
1: No tak já jsem si napřed, když jsem ve své druhé kariéře se začala vídat na obrazovce, tak jsem si říkala, tak tohle to je teda věc, který se já budu zdaleka široka vyhýbat. Prostě tam na tu kameru já nepolezu. Protože jsem byla tak překvapená tím, jak jsem byla vlastně očima navyklá, teda mý oči byly navyklý prostě na tu holku, co tam předtím jako byla štíhlá samozřejmě, dobře vypadající, a tehdy se úplně jinak dělal make-up, že jo, lepily se řasy, no bylo to maličko pracnější, než je to teď, tak to se mi jako teprve teď, já jsem předtím neměla o sobě nikdy žádný pomyšlení, že bych jako byla ke koukání, nebo to jsem si prostě tak nějak neuvědomila, jsem si vždycky říkala, to, co mě říkal Luboš Ogon, ten vždycky říkal, děvče, ty to musíš odspívat, ty druhý to mohli odtancovat, ale já to musela odspívat. Takže já jsem si sebe teda spíš hodnotila jako přes to zpívání a moc jsem se tak jako nezabývala tou vizuální stránkou. No ale teď teda hlavní, co u mě bylo, teda ta vizuální stránka. Taky neříkám, že bych si neuvědomovala, že to zpívání, bála jsem se, jak bude ten hlas vypadat, kolik vydržím, hrozně jsem se toho bála. Ale to jsem si vlastně ověřila až s tou kapelou, že jsem měla vždycky 90 i 100 minut vlastně s nepatrnýma pauzičkama mezi písničkama, kdy jsem ještě mluvila. A zjistila jsem, že samozřejmě, že potom tedy jako nevyhledávám lékařskou pomoc, takže asi to ještě vydržím, no ale někdy to bylo teda jako ve chvíli, kdy jako opravdu se ze mě leje a mám toho opravdu takzvaně plný zuby. No a pak třeba ještě hodinu podpisovat, takže pak jsem si navykla, no. A hlavně pro mě hřejivej pocit byl ten, že to vydržím. I po těch 20 letech. Napřed jsem se opravdu obávala, že to asi nezvládnu.
0: No a jak vypadaly ve vašem hodnocení ta dvě uplynulá léta?
1: No, bylo to tedy takový pelmel. Opravdu musím říct, že jsem se za ty dva roky zjistila, že bych se musela vyučit jaksi jako právník, jako kromě toho, že teda ještě jako by člověk měl něco uspívat, tak kromě toho musíte být právník, policajt, kuchařka, hospodyně dobrá, no prostě sekretářka, no prostě tolik profesí máte dělat a u toho máte všem samozřejmě dobře vypadat, má vám to teda zpívat, protože na to zase potřebujete spát, že jo. No tak zjistila jsem, že jsem si toho nabrala trošku příliš moc, no a že skutečně jako to takhle tahnout dlouho nejde. Jde to samozřejmě, když je člověk načasovaný, lze vydržet všechno, jo. Ale aby to k něčemu vedlo, nebo aby si člověk udělal nějaký pořádek, nebo urovnal si tedy ty myšlenky v hlavě, tak skutečně je potřeba jako ubrat. No, jela jsem teda to na plný plyn, si myslím.

0: A teď, paní Kubišová, ještě vaše poslední aktivita, zvířátka. My můžeme říct, že televizní pořad, který uvádí Marta Kubišová, možná, že jste ho už aj viděli.
1: No určitě.
0: A jmenuje se Chcete mě, že?
1: Ano.
0: A snaží se ukazovat zvířata, která ztratila své pány. A ano. Marta pro tato zvířátka hledá nový domov. Ano. A já myslím, že ten nejnovější pořad Chcete mě, mohou uvidět naši posluchači přímo na
1: Štědrý večer. 21:40 na F1.
0: Ano. No a teďka buďte tak hodná, řekněte mi, kde ty zvířátka berete a jak se o nich dovídáte.
1: No, dovídáme se teď už v poslední době hodně, protože lidi, jak si právě zvykli na tento pořad Chcete mě, tak mi dopisujou mě i panu Šebánkovi a prostě my jsme sice zavalený poštou. Jednak takovou, která je ráda, že která nás chválí za naši aktivitu, ale taky jsou tam případy jaksi alarmující a na ty my posíláme buď tedy na ty lidi z ochrany, teda z lidí na ochranu zvířat, a nebo na to už budeme posílat asi normálně televizi. Aktuality jako.
0: Ano.
1: No.
0: Ukázat tam, kde se špatně zachází se zvířetem?
1: Ano, tam takový ty případy vysloveně jaksi, který nejsou dobrý.
0: Jak vypadá teď momentálně ta situace s těmi
1: depozity?
0: Ano.
1: No tak pražský útulek se přestěhoval ze Sobína do Troji. Ono je to tedy katastrální území Bohnice, ale jmenuje se to Praha 8 Troja. V Zámcích 56 a mně už vůbec nepřipadali tam tentokrát jako v útulku, mně už tam připadali absolutně jako v lázních. A je nádherný zateplený kotce a hlavně taky kapacitně to bude stačit. Je tam možnost karantény, je tam možnost ošetřovny, to všechno tam už je. A hlavně je to prostě pod vedením jednak tedy lidí z ochrany, lidí na ochranu zvířat, ale hlavně je tam daná paní Havelková, paní Marta Havelková, kterou tam dal pan doktor Hulvert a pan doktor Toman z té veterinární ošetřovny na Chodově. No, takže je to pod naprosto profesionálním dohledem. Ano. Takže největší onemocnění tam byl kašlíček a rýmička.
0: A řekněte mě, najde se dost lidí, kteří vám jsou ochotní pomáhat?
1: Já doufám, že tam v té Troji vlastně to ty ochránci SOS Animal pracovali hodiny a hodiny naprosto bez jakýkoliv nároku na jakoukoliv odměnu. Nevím, jestli je to tím, že vlastně dělám něco, co jsem nikdy v životě nedělala, jsem se vždycky hrozně bála mluvit.
0: Myslíte, mluvíte teď o těch vašich adventních koncertech?
1: Mluvím o těch adventních koncertech. A tím, že jsem do toho loni tak spadla a tedy taky jako moderátorka, tak jsem vlastně asi spadla taky do toho moderování těch zvířátek. No, ale přesvědčuju se i v jednom, i v druhém případě, že lidi vůbec nejsou tak lhostejní, jak třeba by člověku připadalo, přestože mají všichni starosti o svoji budoucnost. Ale zdá se mi, že prostě lidi se teď nestydí za třeba, ne, on to není soucit, ale prostě za to, že jsou lidi.
0: Za projevený cit
1: se nestydí, no. A to je hrozně důležitý a já to pociťuju právě a hrozně mě to drží, protože kdybych neviděla ty výsledky, jo, tak bych asi neměla odvahu tohleto v obojí dvojí dělat, no. Při přijdu na, jsem přišla nedávno na jeden večírek a tam mi všichni říkali, no víš, Marto, to je sice pěkný, ta tvoje jaksi charitativní a humanitní činnost, jako to je dobrý, ale nezapomeň, ty si především jsi jako zpěvačka, na to by si měla myslet, no. A já na to říkám, no tak, když teda jste tak chytrý, tak mi řekněte, kdy to mám dělat, když den má jenom 24 hodin a hlavně, kdo by to taky dělal? Kdo by to dělal? No, tak prostě je pravda, že teda míň zpívám, ale zase si myslím, že když je to teď potřeba, tak dělám radši tohleto. No a pak zase třeba z jara bude čas na písničky.
0: Bude doba zpívání.
1: No, třeba bude doba zpívání.

0: Vy máte doma moc hezké malé zvířátko.
1: Ano, fandu, Yorkshire mám.
2: No a panoušek prostě asi měl, no, asi 30 deka, když přišel, nebo a to neměl ani. No teď má asi kilo 65.
1: Nejvíc s ním chodím já, nejvíc s ním já jezdím a vlastně beru si ho
0: já
1: všude.
0: Já myslím, no, že tak to dopadá vždycky ve všech rodinách.
1: Tak to dopadá, protože já se o něj starám, no a...
0: Ještě mě řekněte, jak fanoušek žádlil.
1: Jo, fanoušek žádlil teď strašně, protože... Asi 14 dnů teď jsem měla doma francouzskou buldočku strakošku, ale modrookou. Právě pro ty její modrý oči jí chtěli, jednak jí teda vyloučili z chovu, ale chtěli jí asi uspat, protože jako to by byla, to by jako nebylo ze správného vrhu. No a tak já, když jsem se to po telefonu od té paní dověděla, že hodla se jí zbavit té buldočky, tak jsem počkala na dceru, až přijde ze školy a říkám, hele, Káťo, ty skočíme do autáku a jedeme prostě zachránit malou fenečku francouzského buldočka. No, dali jsme jí jméno Betinka, Betinku jsem přinesla domů a Fanda začal těžce žálit, protože si řekl, tak tohle to ne. Ta tady může dělat loužičky a nic se neřekne a utíraj to, ale já jsem dala takovou jako překližku mezi pokoj a kuchyň, no a ta Betinka sice chodila, ona vydržela i 4 hodiny se nepočurat, ale musela pořád mít možnost toho hadru, no a Fanda nakonec asi tak 10. den naučil už jí nechávat mističku svojí k dispozici a teprve potom, tedy když něco zbylo, tak se šel najíst. No a pak jsem jí vlastně našla novej domov. No a tím pádem...
0: Takže ve chvíli, kdy začali být kamarádi?
1: No ale teď už mám o ní zprávu, že už je dvakrát tak veliká, takže teď už by to asi nebylo to...
0: Paní Kubišová, já o vás vím, ano, že jste ve svém životě nejen byla v kanceláři, o tom jste vykladala moc krát, o tom, jak se vám tam dařilo a jak jste se to naučila, jak jste to nakonec dělala docela ráda, hlavně dobře, ale vy jste taky žila dost dlouho let na venkově.
1: Ano, 7 let jsem žila na Vysočině. Tak když jsem se podruhý vdala, tak jsem samozřejmě nepřemýšlela na ničem jiným, než jak se zhostit zase, já nevím, takového pokusu o dítě a pan asistent Komanec mi tehdy říkal, no vám by nejvíc prospělo žít mimo Prahu. V tomhle tom jaksi fofru a v tom jednom kole ne, to asi se nikdy nepovede. No tak to byl motiv, proč jsem se tady na tu vesnici vydala, ale takže jsem tam vydržela 4 roky, potom přišla Kačenka a pak jsme tam spolu ještě byli 3 roky, do Kátiných 3 let, no a potom Káťa už šla do školky. No a
0: paní Kubišová, já vím, že jste tam byla obklopená jako jezulátko
1: no,
0: zvířátky.
1: No samozřejmě, tam jsem to byl ráj přímo. Já jsem až do té doby totiž neznala kočky. Neměla jsem možnost mít kočičku. A tam jsem vlastně ten dům si brala na starosti s dvěma, s mámou a kocourem. A oni říkali, to je kotě, jo, ale on to byl takovej, on vypadal sice jako treska, ale byl to takovej, potom z něho veliký kocour, ale hrozně hodnej.
0: Kolik jste měli těch kočiček?
1: No, někdy těch kočiček. My jsme permanentně měli takových třeba 6 nebo někdy 10.
0: Takže Kačenka, když byla malá, žila vlastně uprostřed přírody ze zvířátky, ano, tak jistě do teletníku jste chodili, že dívat se na kravičky.
1: Jasně, to byla naše takzvaná cílená procházka, to byl teletník tam na kopečku. Tam jsme chodili se koukat nejen na telátka, ale taky na koníčky. A no tam prostě jsme přišli ke všemu, ke klíšťatům, od klíšťat počínaje až prostě po posledního zajíčka. Třeba Káťa se chodila koukat do králíkáren okolních sousedů na králíčky, no.
0: Víte, co se mě ještě, paní Kubišová, líbilo? Jak jste říkala, jak jeden z důvodů vašeho rozvodu byly ty zvířátka.
1: Jo. No, to ex-manžel uváděl v tom rozvodovém protokolu, uváděl, že vlastně někdy byl přinucen žít až s 10 kočkami. No tak což samozřejmě...
0: Bylo to pravda?
1: No bylo, no, ale oni tam všichni vyprskli a já taky, no.

0: láska, máte ráda. A teď by mě zajímalo, narodila jste se s tou láskou k těm zvířátkům?
1: Asi
0: anebo
1: jo.
0: Jste nějak v životě pomalu, jak jste je poznávala?
1: Ne, tím se člověk rodí. Se musí člověk narodit.
0: Takže všechno. Postupně jste se vracela ke všem svým láskám. Zpěv?
1: Ano.
0: Teď máte tu televizi. Výbor dobré vůle. A ty zvířata,
1: no, ale myslím si, že ta nemá tvář, prostě, že ta jako je potřeba, jako je potřeba věnovat ten čas a věnovat jí tu energii, no samozřejmě těm dětem, těm postiženým taky, ale to si myslím pořád, že je nás tolik na ty děti a je to vlastně jediný, co vlastně národ má jako svoje další generace, že jo. Takže si myslím, že ty děti se velice brzy ocitnou na té úrovni aspoň, aby se to dalo srovnat aspoň dejme tomu na té evropské úrovni. Jo, už je taky ten vztah se mi zdá lepší. Sice tuhle mi jedna maminka řekla, není to pravda, lidi jsou zlí, no ale já mám pocit, že ten vztah k postiženým se rapidně lepší.
0: Ale o těch zvířatech se vlastně
1: ale
0: skoro nemluvilo.
1: Ty zvířata, no o těch se jednak nemluvilo a prostě ty zvířata holt nemají hlas, aby mohli brečet, aby mohli křičet.

0: chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Káně nad řekou s dokonale chytlavou kytarou Romana Horkého a kouzelně podzimní atmosférou na úvod dnešního setkání v naší pravidelné sobotní dvoraně. V podobné náladě za vámi co nevidět přijde i Helena Maršálková s Pacifikem. Jejich nahrávka Mississippi Blues je přesně o rok mladší.

Mississippi Blues, jeden z největších pilířů, které v katalogu Pražského Pacifiku vybudoval jeho dlouholetý kormidelník Tony Linehart. S jeho jménem se můžete potkat i ve zpěvníku dalších výrazných interpretů, převážně modelovaných trampskou písničkou v čele s Jitkou Vrbovou.

0: Pikovický blues textem Tony Linarta a světový evergreen Careless Love jako láska lehkomyslná s Jitkou Vrbovou. Obě v nahrávce se studiovou skupinou autora první z nich Standy Chmelíka, který Jitku provází na koncertech jako one man band a káty. A protože Standa oslaví už zítra 74, nebude od věci připomenout si některé z jeho dalších výrazných melodií. Tu první zařadil už hezky dávno do svého zpěvníku Vráť a vyskočil s pražskými Taxmeny.
1: Je to moc krásný, když si ruce prokřehý, nad ohněm zahřívám a vánek sem tam bloudí.

tak právě klímám, jsou tu hned myšlenky toulavý. Všude je klid a jen tam kousek ode mnou, dál potok pospíchá. Slyším svůj vlastní dech jen občas, křídla vůle promluví do ticha. Nebe je samá hvězda, jak tmavě modrá zahrada. Jestli ráj tohle není, mě tak aspoň hodně

se pokoje. Bulváry, kasína a spousty neon od snadem promění. Ale jsou stejné v pátek jako v půl.

rent nahlídnou. Pár holek a pár filmů město víc neumí nabídnout. Tak když mě časné ráno první zábleskem po tváři pohladí a stínám spánek proudem vody průzračné, že chladí nevadí. A když zaslechnu koně,

Vráťa vyskočil z taxmeny Jaroslava Čvančary a Bůh musel mít snad srdce kovboje Standy Chmelíka. Dlouhá léta pečlivého strážce gramofonové a do značné míry i koncertní cesty Karla Zicha, pro kterého napsal s Michalem Bukovičem i nestárnoucí Léto, jak má být.

Karel Zich s pražským Točrem z roku 1986 Léto, jak má být. Ovšem svoji nejspíš absolutně nejpopulárnější písničku přinesl Standa Chmelík o dva roky později do zpěvníku Jitky Vrbové. Nejspíš většinou víte, že se jmenuje Co nevědět se sejdem.

Nahrávkou písničky Sam Fuch I'm Gone s výrazným pianem Josepha Gardnera vstoupila do dnešní dvorany jedna ze stovek kdysi populárních, časem ovšem dávno zavátých vokálních skupin 40. let, černý kvartet Four Blues. Těžiště jeho nějak rozsáhlé, ovšem mnohé vypovídající diskografie se soustředilo do roku 1945. Tehdy se Four Blues příjemně přiživili i na popularitě písničky Bell Bottom Trousers, známé u nás pod názvem Byla jedna holčička.

nahrávkou, na to je nejlepší dlouhatá pořádně opálená holka It Takes a Long Tall Brown Skinned Girl jsme se dostali s vokální skupinou Four Blues, která nahrávala rovněž náboženské gospely pod firmou The Golden Echo Quartet, kam si do poloviny roku 1947. Tehdy se v ní scházeli kytarista Genziah Thompson, pianista Joseph Garden, bubeník Carol Jones a kontrabasista James Starks a v září 1948 nahráli společnou skladbu The Blues Can Jump.

Vokální kvartet For Blues s nahrávkou The Blues Can Jump, která se objevila na deskách v době, kdy hit parádou mávali Mills Brothers s písničkou Across the Alley from the Alamo, kterou kdysi dávno překstil textař Ronald Krauss na Zápraží a svěřil partě KTO.

I tentokrát jsme s kamarády Táborových ohňů zůstali v obětí dokonale swingující muziky 40. let, kam jejich zpěvník tehdy plánovitě směřoval textař Ronald Kraus. Tentokrát to byla Linda, kterou v roce 47 vynesl na vrchol zámořské hitparády Buddy Clark s orchestrem Ray Nobleho. Odtud se z texty Ronalda Krause přeneseme o celých 16 let dál do zpěvníku Bobby Darina, odkud vybral pro Milana Drobného 18 žlutých růží.

Zloděj růží. Jediný zásek na pažbě Milana Drobného z dílny Ronalda Krause, s jehož texty válčila i Eva Olmerová nebo Judita Čeřovská, ovšem nejčastěji parta KTO Franty Hakra.

Dnes už málem legendární bluegrazová klasika Zrádný banjo s kamarády táborových ohňů jako vzpomínka na textaře Ronalda Krause, který by se pozítří dožil 88.

Nestárnoucí zelené pláně v nejnovější domácí verzi s Tomášem Perglem a jeho Eldorádem na závěr našeho dnešního setkání v sobotní dvoraně. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Příjemný den vám přeji dnes Jan Rosák. Poslouchat vyprávění mého dnešního spolutandemisty je, myslím, lepší, než se dívat na nějakou detektivku v televizi. Příběhy ze života Poldů a Galerky vypráví totiž tak, jak se opravdu skutečně staly. A že má co vyprávět, tak to vy můžete věřit. Ale co mě? Vždyť uslyšíte sami, až začne na svůj bohatý život kriminalisty vzpomínat emeritní policejní rada, podplukovník doktor Miloslav Dočekal. Mílo, já tě vítám, ahoj.
3: Taky, hezký den.
2: Možná nevíte, že Míla si kdysi uhnal v mládí chronický zánět hlasivek a proto se musel vzdát snu o milovaném herectví. Ale jelikož je v podstatě dobrodružná povaha, tak ho zase hned po vojně zlákala kriminálka. A tam toho prožil tolik, že je to na knížku. No samozřejmě i na dnešní povídání v Tandemu. Tak se při něm dobře bavte.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Míla Dočekal dělá velmi často velice úspěšné přednášky a proto je znovu pravidelně zván na místa, kde už vystupoval. Což vlastně dokládá i ta jeho dnešní, vlastně už druhá návštěva na Tandemu, zhruba po 3 letech. Tak, Mílo, 3 roky si tady chyběl za tu dobu. Vím, že ty teď, ač v důchodu, jsi zaměstnán, jak jsi nebýval. Tak co se stalo nového?
3: No nového, jedu pořád stále v těch přednáškách, což je obrovsky, protože já vlastně jsem sjezdil celou republiku, kam bych nikdy nepřišel, co abych třeba dělal ve Fulneku nebo v Litovli, ale tím právě, že přednáším pro studenty a pro mládež, drogy a kriminalita, kde je taková firma, která mě zaměstnala, ta Media Kultura, ale obrovsky skutečně za ně a ty děcka to berou a je to prevence drogy kriminalita, kdy vlastně ono to má několik těch částí, buď je to drogy kriminalita, tam jedu já, pak je to drogy sex, drogy životní styl a my se v tom střídáme, zrovna teď jsem se vrátil z těch záplavových oblastí z Ostravska, byl jsem ve Vsetíně a v Uherském Brodě, takže opravdu, když by jeden z těch sta, co tam je, se polepšil a opravdu si to vzal k srdci, takže my nemůžeme vychovávat ani strašit, my dáváme informace.
2: Přesně tak.
3: A buď s tím naloží a jsou nakonec, oni se musí rozhodnout, jestli ano nebo ne. Buď to využijí, vzpomenou si na to, že pozor, tady je to takhle a skutečně se mi stává, že a hlavně to domácí násilí.
2: Čili ty, jestli to bude dobře rozumět, tak ty jim v podstatě dáváš takový odstrašující příklady, je to tak?
3: No nemusí to být ani odstrašující, já jim říkám, co to obnáší, dokonce i tu druhou stranu, že to je léčivý, ale od kdy je to léčivý, pokud je třeba o alkohol, že jo, když je to v dospělosti a takhle, dokonce se teďky už lékaři nebojí přiznat, že skutečně, když denně vypije, dejme tomu muskej, ale v dospělosti 4 deci vína, tak je to daleko lepší, než být totální abstinent. Je to vynikající na kardiovaskulární systém. A drogy vlastně, drogy nejsou jenom ničivý, ale mají i tu druhou stránku a tam je právě to, kdy oni se ptají třeba na závislost, že jo. Teď je nebýt heroinu, vlastně opia, tak nemůže být chirurgie. První, co uvidí ten pacient, se probudí z narkózy po operaci apendixu, tak je sestřička, stojí nad ním s injekční stříkačkou a píchá mu morfin nebo dozina, to není nic jiného, než čistý podobě vlastně heroin. Takže to jsou věci, ale především teda ta hrozba těch drog, co to obnáší, jak člověk může sejít z ty stopy, jak si může obrovským způsobem zkazit život, kde se stane závislý a především třeba na tom heroinu, kde tam je tam vlastně ten fyzický absťák, který vlastně šíleně bolí. Je zajímavý u kuřáku třeba cigaret, tabáku, se tíž odvíká, než třeba na heroin. Ta závislost by nebyla taková, kdyby on se nebal toho abstiáku, kdy má pocit zvracení, potí se, dostává horečku a podobně.
2: A v jakém smyslu to vztahuješ jaksi do souvislosti s tou kriminalitou?
3: S kriminalitou to prostě už se souvisí, to jsou takový spojený nádoby, protože jestliže někdo potřebuje brát drogu a bere drogu, tak musí na to mít prachy. Já si neumím představit, že by třeba 17-letý, 16-letý kluk nebo holka, dneska ty holky tam jedou úplně víc než škůlci v těch drogách. Ano, ta statistika to říká jednoznačně. Tak já si neumím představit, kdyby vzal, když už potom potřebuje třeba ten gram toho heroinu a pak se to zvyšuje na jeden den, to si kolikrát už ti staří feťáci píkají až 3, no to stojí 1000 korun na černém trhu, to znamená za 3 gramy 3000, za gram 1000 korun, tak kde na to může vzít? No tak vykrádají, vlastně kradou v samoobsluhách, vykrádají auta, prodávají ty věci, prostitujou, loupežní přepadení, dokonce to někdy končí vraždou.
2: I to přepadení, když se dělá pod vlivem té drogy, tak je mnohem krutější a mnohem bezohlednější, čili to jde ruku v ruce.
3: Ano.
0: Tandem cestuje.
2: No, cestování v případě mého dnešního hosta Miloslava Dočekala, emeritního policejního rady, je tak trošičku zvláštní, protože Mílo, ty si cestoval za doby své aktivní práce u kriminálky v podstatě hlavně v těch rychlých vozech s houkačkou, kdy jsi jel k případu. Já se tě zeptám rovnou, jestli jsi cestovatel i jak jsi v civilu, to znamená, jezdíš rád třeba dejme tomu za dovolenou nebo někam na hory.
3: No jistě, no já strašně rád cestu. Takže pokud je o tu republiku, kde jak přednáším, tak opravdu toho cestování je až. Ale pokud je o dovolené, tak samozřejmě já mám vlastně teď jako ve výslužbě, já mám 2 měsíce prázdnin, moje žena má jenom měsíc jako zdravotní sestřička, takže ten měsíc buď většinou trávíme teď na chalupě, nám se tam strašně líbí. A budují, pomalé dáváme ji dohromady a jinak jsme často... Já jsem nikam jinam nejezdil, než do toho Chorvatska, do Poreče třeba, kde se mi strašně líbilo. Na stálý místo stále, protože člověk si něco oblíbí, když potom jsme odsud vyjížděli ven. No a dříve, když jsem nemohl cestovat jako policista, jsem mohl jenom do socdem z těch států, no tak jsem samozřejmě jezdil do Ruska, tam jsem si jezdil prorozumí, když si myslím, že pokud je o kriminálku a tehdejší techniku a to všechno jsme byli na větší úrovni než oni. No potom samozřejmě do Bulharska, k Černému moři, kam se teď prej hodně jezdí, protože to je teď velmi dobrý a dokonce i podnikatel je bohatí, takže je to takhle a není tam draho. No a samozřejmě NDR, Polsko a všechno to okolo.
2: Prosím tě, Mílo, ale já jsem si přečetl v tvém kurikulu, víte, že dokonce přednášíš americkým policistům.
3: Ano.
2: A to jezdíš do Ameriky?
3: Ne. To je univerzita, to jsou lidé, kteří studují na vysokých školách v Americe, na univerzitách. Už jsem tady měl 11 států, někdy přijedou i skuteční, už hotoví policisté, to se mi stalo, to mě přijeli z Houstonu. A tito, oni sem jedou na 3 týdny, některý na týden třeba, a oni jezdí po Evropě, mají takový stáže, kde budou z nich, oni se s nima počítá na nějaké funkce v kriminálce, v kriminologii a podobně, nebo dokonce i u soudů. Protože teď jsem, když tady byl Houston, tak jsem dostal dokonce certifikát podepsanou její ctihodnosti soudkyni z Texasu, kde můžu přednášet za významné služby ten certifikát, kde mohu přednášet i v Americe, v Anglii a všude. A kde mě zvou, ale já jsem nikdy nikam zatím nejel. Měl jsem je do toho Houstonu, jenže manželka šla na operaci a já jsem nemohl odjet. Jo.
2: Promiň, co těm americkým policajtům přednášíš?
3: Oni mají zájem, oni jdou do věznice, to jim všechno zařizují, k soudu, do parlamentu, chtějí vědět všechno. Nejvíc samozřejmě se jim líbí třeba zásahová skupina, naše jednotka třeba, pokud je o tu Rózu, to má každý kraj, že jo, tak tam dupou nadšení. Nevím, proč nad našimi brýlimi, která ta zásahová skupina má. Oni mají taky zvláštní brýle, ta zásahovka, a všichni, a já jsem ještě trouba se nikdy k těch kluků nezeptal, co to vlastně obnáší, protože dupali nad těma brýlima.
2: To jsou chvíli lyžařský brýle trošku, že?
3: Tak vypadá to tak, no, ale ono to snad i nějak, pokud je o světlo, nějak stlumí a dokonce i když píchne nožem, tak to se jako sjede a takhle. Takže nad tím hovořili a pokud je o ty studenty a studentky, vždycky je tak 15, 20, někdy 25, ale z toho Houston jsem už měl takový ty hotový, tak 40-50 let, to byly takový ty ženský z Praha, jaké vidíš v televizi, ty černošky a černoši, když se půjčtějí se mnou spotit. A tam je zajímavá věc. Jo, ty se ještě ptá, na co oni se ještě ptají. No. Samozřejmě oni se ptají na kriminalitu mládeže, jaká je tady zločinnost, vraždy. Všechno, co souvisí s tou kriminální činností v takhle malé zemi, jako jsme my. A jakým způsobem my s tím bojujeme, jaký máme výsledky. Samozřejmě, pokud je o vraždy, tam jsme na špici Evropy, tam před náma smeká celá policejní Evropa.
2: Ve vraždách v objasněnosti.
3: Objasněnosti, ano.
2: Ne, Nečetnosti.
3: Teda. Nečetnosti, ne. Ježíš, to jsem, to bych tomu dál, ne, v té objasněnosti samozřejmě. A já se ještě vrátím k těm z toho Houstonu, když tu byli tam hotoví policisté a to přednáší v muzeu policie, kde je krásný sál na přednášky. A oni slouží v tom Texasu a zvláštním Houstonu maximálně 30 let. Když odslouží 25 let, tak je hrdina tam, jo, ten policista. A já když jsem řekl, že jsem sloužil 37 let, tak všichni těch 40 policistů a policistek povstalo a začali tleskat. No, samozřejmě si neuměli uvědomit, že u nás je to trošku jiný než nějaký Texas, jo. Tam stačí, že jdeš a už větě třeba jihát, jo, při zákroku. Ale je to tak, takže já pro ně strašně rád, já mám vynikající tlumočníci, to je prostě, my jsme tak sehraní, ještě je to ke všemu hezká holka, když je léto, koukají do výstřihu, no a je to paráda.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když mám tu šanci popovídat si s emeritním policejním radou v našem tandemu, tak to víte, že se Míry dočekala, zeptám na věci, které bych se samozřejmě nebo zeptat nikoho jiného. Ale víš, já jsem si nedávno přečetl na internetu, Mílo, takovou ale ohromně zajímavou informaci o tom, že jistý šerif Joe Arpaio v Arizoně vytvořil takovou zvláštní věznici, stanovou věznici. Čili tam se bydlí ve stanech, tak to se těžko asi dá realizovat v podmínkách, kde je zima a mráz, že jo? Ale on tím ušetří státu miliony dolarů. Na vězeňské jídlo vydává o 20 centů méně na porci a nechává si za něj od vězňů platit. Zakázal vězňům kouřit, číst pornografický magazíny, vyházel kulturistický nářadí a zatrhl všechny filmy obsahující hrubé nadávky, rouhání, extrémní násilí a sexuální scény. Říká totiž, že ty jsou ve vězení proto tihle lidi, aby splatili dluh společnosti a ne, aby si pěstovali svaly na to, aby pak napadali další nevinný lidi, jen co vyjdou z vězení. Co tomu říkáš?
2: No to je perfektní. Ježíš, já bych to okamžitě nechal zavést tady, protože když procházím a procházel jsem těma věznicema, zvlášť v této době, kde je to o něčem jiným. Je pravda, že u nás jsou dneska věznice praskají ve švech. Jo. Ono se zrušilo spoustu věznic, si myslím, že lidi budou hodní nebo co, já nevím, ale prostě takhle to je a najednou je problém obrovský, pokud je o ty vězně a tam jsou nějaký parametry, které musí splňovat podle Evropské unie, co všechno musí mít, mají čtyřikrát denně jídlo, chodí si do posilovny, mají televizi na pokoj, když si ji přinese sám a takový, když z vlastního, nebo mají společnou televizi, takže oni vlastně sledují, jak krimi, tak zprávy, tak všechno mají posilovnu, kam chodějí, takže...
1: A myslíš, že to je takhle v pořádku?
2: Není, protože oni jsou vlastně připraveni, já jsem znal jednoho takového známého, takového padoucha a ten dokonce to byl takovej sušinka a on se vrátil po dvou letech z kriminálu a on to byl takový podvodník, ale on tam cvičil a nejo přišel tak nabouchaný, jo, a ještě se přiučil všemu, co by nikdy neuměl v té věznici, nehledě k tomu, že ty daňový poplatníky, ten jeden vězen stojí opravdu, myslím, 250 tisíc nebo 300 tisíc ročně.
1: No mimochodem, jo. On taky zavedl takové ty práce třeba na silnici, kdy je spojí tím řetězem, jak určitě znáš z filmu Friar Luke třeba, tím společným řetězem a oni prostě pracují na silnici.
2: No teď bohužel těch pracovní příležitosti v té době, kdy tady je nezaměstnanost, není tolik. Já si pamatuju, že třeba Valdice za komunistů, tak tam byly tři fabriky, které tam ti vězni makali. A když měl třeba mravnostní delikt, to znamená nějaké znásilnění, pohlavní zneužití, kde neplatil škodu, tak on vyšel po letech teda z toho kriminálu a oni mu dali 100 tisíc tenkrát na ty peníze. Samozřejmě za 4 dny je měl pryč, jo, buď ho okradli, anebo to utratil. Jo. Ale opravdu takhle to bylo, protože oni tam dělali jednak ty cingrlátka, jablonecká bižuterie a takový ty zásuvky, zástrčky z toho bakelitu a podobně z ty umělé hmoty. Dneska není. Dneska oni jsou šťastní, když tam dostane, že tam dělá, já nevím, uklízí chodby vězeňské a podobně s tím, že dostane nějakou tu korunu navíc, ale bohužel, ale to je taková by byla síla, kterou bychom mohli stokrát využít a oni by si měli na sebe vydělat a zaplatit ten kriminál. Bohužel, zatím to platíme my, daňoví poplatníci.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Teď dojde na pointu toho příběhu, který jsem vám nastínil v úvodu, že Míla dočekal můj dnešní host, emeritní policejní rada, kdysi chtěl být hercem a on to několikrát prokázal, u Slávka Šimka si se několikrát hezky předvedl. A ty umíš napodobit toho, koho jsi dneska vybral z klasiků českého humoru. Tak trošku, viď?
2: Trošku.
1: Tak zkus to, no.
2: No. Já se vždycky říká, člověče, že to je všechno špatně, všechno. Pojďte, teď mi dáš štamprličku, teď si musím přesvědčit, jestli to má šmak. Napil se a říká, panové, tu flašku tady můžete nechat, já už si s tím poradím.
1: No, tak to je dobrý, člověče, je to tam pořád. Pochopitelně poznali jste Vlastu Buriana, ale Mílo, nezlob se, my si ho dáme radši v originál.
2: No,
1: ovšem, díky tobě.
3: Taky vám musím částečně říct, co se vám mě stalo, když jsem sloužil za rakouského vojště, když jsem byl ve špitále jednou v tom, co byly tyhle ty dezentýristi a ty týpisti. No teda rekonvalescenti. A žádný jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utrejchovou kaši. Hostou vám jako mezulán. Ono vám to nebylo masný ani slaný, no jak říkám, kdo neměl, tomu byl špatný a přišla na něj jistě tahle ta přínkačka, která je nejhorší, když jde na prázdno. To vám sedíte půl hodiny na lajstě a ono nic. Teda kluci, aby si přilepili, tak si kupovali cukrový pastičky nebo karlata. Teda to jsou žvesti, abyste viděli. Ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Jo, tak to se... A tohle. Tak vám jednou šel pán štábní, bo tam tady to chodí si sa pán pěšky a uklout a upad po pecince a odrazil si maso. A hned vám bylo druhé den na to v pepelu, já sa zakazujou jít po špitále švestky. A že aby se někdo nepovážil jít po chodbě s pitlíkem v ruce. Protože si přinkalové a že nám to voce škodí a pasta fidli obrst podepsaný. A dobře, řekli jsme si, pepel je pepel, musíme to respektovat, ale to gentleman nechce mít. Představte si, zrovna ten den vám přijela ta bába s těma vozejkama a kadlatama. Všichni se vám čučili zvon na to krásný modrý ovoce, kliny se nám zbíhaly, najednou vám se ohlídnu, kluci pryč. Podívám se, zo zvokna mládenci už kupovali. Tak jsem vám vytáhl z kufru ten broutak, to jsem teda v něm vozil panu štábnímu z dovolený nějakou tu mouku a chtěl jsem vám za bránu. Koupil jsem si to ovoce 5 kilo. Tu vám bránou a post vám udělá. Hej! Kaprej má rozkaz a že nezmí nikoho pustit do špitálu s kazatama. Kaprej jste všechny přinkalové a kde si sosy? Já povídám. Ty krile, nedělej voloviny, tady máš ho na brzy taky a pustě dovnitř. On zas na to, kdyby mě dal zlatý rouno, tak tě tam nemůžu pustit. No tak to jsme mělo dělat. Bylo nás tam 10, všetci v podlikačkách a na boso zima nám byla, tak vám jdeme k bábě a jedna řec. Milost, paní bábo, jsou ta láskavá, vemou nám to ovoce zpátky, my jsme volali na cimry, my nechcem žádnou náhradu a daj sem peníze zpátky a je to. Ona vám zkusila, koukejme se na ně, ovoce vochmataj, voženou a pak chci vrátit, ani za nic. Tak nějakej patěc zeme nás to rozhod a povídá, tak to teď. Já mu na to, buď to ovoce sníme, a nebo jej hodíme na hnůj, vážná ovci. No tak nic, nic, tak nic. Sedli jsme si k plůdku, aby na nás ze strnic nepoukalo a jíme. Lidi, hosti vám jedli a škrkali. A kdo mě míň, byl si hotov, zmačkal papír a šel. Já vám tam zbyl nakonec a vyma mě bylo. Já vám jsem to ovoce polikal i s peckama a abych byl hotov, pořád potěškávám pytlik, tak jich tam bylo cirka 2 kila a už jsem nemohl. Švestka se vám mě převalovala v hubě jako akrobat, já vám nebyl v to jich polknout. Pupek jsem měl jako pandur a ne a ne a ne a ne. A tak vám jsem se přeci nějak protlou skrz to. Skrz, víte, zmačkal jsem papír, zahodil jsem to a šel jsem dovnitř, pánčně post neviděl. Ale lidi ta noc. Nejdřív byla v zíchu velká nespokojenost a mručení, pak zase nějaký divný troubení na poplach, nebo jako když mají čertivanou hromadu a prčím do toho, antož se odvírali v místnosti. Ale jen tej švestkovej bábě můžu děkovat za svý zachránění, neboť tenkrát mě to vycistili, jako když propláhne žla meliorací a od té doby jsem zdravý, jako křepelička, čím se vám parouci, Vlastimil Burián.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktor Miloslav Dočekal, emeritní policejní rada, můj dnešní host tandemu, také píše, respektive vydal jednu knížku. Ta knížka se jmenuje Přiznání policejního rady. To parafrázuje trošičku název knížky Ladislava Fuchse, ale je to o něčem úplně jiným. Prostě jsou to tvoje příhody, Mílo, a já jsem jich pár slyšel a hrozně jsem se vždycky bavil. Ty jsi ostatně prezentoval taky už u zmíněného Slávka Šimka na scéně několikrát. To jsem tam taky zažil a vždycky publikum bylo nadšené. Zkus nám teď tady z té knížky, anebo vůbec z tvé paměti, hodit jednu takovou tu příhodu, která je vyloženě ze života.
2: No, vždycky se mě ptali, když jsem sloužil, kdo se hůře vyslýchá, buď blbec nebo chytrý člověk. A já můžu zodpovědně říct, že nejtíž se vyslýchá blbec. To já jsem zažil takový případ, že jsme měli vyloupeno 5 výlek. Tam byly otisky, úplně klasický otisky dlaně, že jo, daktyloskopický, že vlastně jsme podle toho poznali, kdo je pachatelem, který už byl několikrát trestaný. Tak jsme si ho přitáhli k výslech, on to měl nějaký kůruc. No, a on se držel, ten tak lhal, že se držel za pravou ruku a tvrdil, že ji nemá, jo. Takže, ale dobře, já jsem půl dne ho vyslýchal s tím, že jsem si říkal, ježiš, já nebudu výrukovat s těma trumfama, že máme ty otisky z těch vil, že jo. On se musí přiznat sám, protože buchy, co to ještě má. Ne, on tvrdošině zapírá, no, bylo to na mrtvici. Já už jsem potom nevěděl, jak dál, tak jsem na něj vystartoval a říká, poslouchej, kurz, já se ti na něco zeptám. Řekni mě ty sám, co jsou to otisky? Víš, tak ty, otisky, tvoje otisky. On chvíli na mě čuměl, pak říká, no jo, já mám otisky a ty moje otisky nemá nikdo na světě, jenom já. Já si říkám, víš, kurus, to je ono, to je ono. Teď mi řekni, jak to, že ty tvoje otisky, které nemá nikdo na světě, než ty, se ocitli v těch třech vyloupených vilkách. O chvíli na mě čuměl, pak mi říká, to je možný, ale já tam nebyl. Jo, rozumíte? To je prostě, když to inteligent, jako chytrý člověk, ten se snaží z toho vykroutit a skutečně, když spáchal ten nějaký ten trestný čin, on se z toho chce dostat tím, tou svojí výmluvností zavádět nám někam a on se do toho tak zaseká, že nakonec mu nezbyde nic jiného. On se vlastně sám sebe prozradí, ten trouba, jo. Přitom se řekne, že by to bylo v obráci. Ne, takhle to funguje. Ne. Ten blbec, který je zvyklý na kriminál na tohle, prostě on má zafixováno. Zatlouka.
1: Za přenos mezi očima, jak se říká.
2: Jasný.
1: Mílo, prosím tě, v téhle souvislosti, mluvil jsi o otiskách a dalších indicích, určitě sleduješ televizi ty kriminálky, kriminálka Las Vegas a já nevím, Miami a tohleto, stejně tak jako třeba kriminálka Anděl, kde používají se tam takové ty nové postupy, hlavně ty forenzní a tak. Nevím, jak ty se na to koukáš třeba.
2: No, pokud je o ty seriály americké, a to je zajímavý, že dokonce naši státní zástupci a dokonce i soudci někdy nutí naše kolegy z kriminalistického oddělení, který vlastně třeba dělají nebo vyhodnocují DNA, tak nutí, aby to druhýho neměli, protože to viděli
1: v televizi.
2: Jo, ne, skutečně. To tak není, že jo, není to tak rychlý samozřejmě, aby to bylo skutečně precizní a sedělo to. Nakonec ta DNA, to je zvláštní věc, protože to je obrovský pomocník ty policie, kde se mohou dneska objasňovat, když jsou uchovány biologické stopy, dokonce i 20, 50, 100 let zpátky. A poprvé ona ta DNA, ta deoxyribonukleová kyselina vlastně byla vynalezena.

0: v roce 1990 v Brně soudem nějaký Lubas Milan.
1: Myslíš si, že by se třeba zpětně dalo využít metody DNA, použití DNA třeba i při případu Otilie Vranské nebo jiných takových těch pomníků?
0: Tam už těžko, protože tam už žádná, tam není žádná biologická stopa, zřejmě to už je všechno, ta už je pochovaná, mrtvá, že jo. Poněz byl v kriminalistickém nebo v muzeum policie ten kufr akorát, v kterým byla rozčlocena, ale tam už nic z toho nezůstalo. Já si pamatuju, že šéfové kriminálek, tento případ, že já jsem začínal, já jsem poznal ty starý detektivy jako starého Brejchu, který ještě sloužil v té době, od kterého se učili ti moji učitelé a pak tohle a pak já jsem učil zase ty další, tak tenkrát si to přehazovali a dokonce se nám přiznal k vraždě Otilie Vranské lékař z Ostravy a horko těžko jsme muselo mu dokazovat, že on není vrah, on chtěl být jenom slavný.
1: Jo, tak.
0: Jo, on si to přečet, nastudoval a podobně. Je.
1: No tak to bohužel zůstane jako věčný pomník.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: To, že Miloslav Dočekal přednáší v současné době nejenom laické veřejnosti, ale taky kolegům kriminalistům mladým, to už řekl. Taky to, že sám se učil u těch mistrů. Možná tam Mílo si někde třeba dostal nějakou takovou tu důležitou radu, která člověka pak provází celým životem a říkáš si, no nebýt toho, že mě tenkrát tenhle ten takhle poradil a pomohl, tak bych pravděpodobně dělal něco jiného, nebo by se můj život řídil trošičku jinou cestou, viď?
0: No určitě. Tak první řadě, pokud je o mě, tak já musím říct, že já jsem měl nádherný dětství. To je začátek všeho, jestli člověk bude zlej nebo nebude zlej. Není to jenom pravidlo, že by to bylo takhle, jenom muselo být. Tam jsou ještě jiný faktory k tomu, aby člověk jaký je. Ale můj tatínek byl kovář, my jsme nebyli bohatí, maminka byla v domácnosti a přitom měli základní vzdělání a ona dělala vychovatelku hrabat. Hrabět je haukvice v tom zámku státním náměšť nad Oslavou. Takže uměla i německy, přitom ona měla základní vzdělání, to byla dáma. Tatínek byl takový písmák, dokonce se k němu chodil radit i dentista Marvánek, že jo, což si ho strašně považovali a taky měl základní vzdělání. Já jsem první hodinky, já jsem si všechno musel zasloužit, což je dobře. Já jsem první hodinky dostal za vysvědčení, když jsem vycházel ze školy jako základní a šel jsem do světa. A ještě to byly takový ty laciny, UM Frumla, kolikáče. Já byl tak šťastný, že je mám. A já jsem do dneška zatížený na hodinky, já už jsem jich měl asi 50 a vždycky, když už je okoukám, tak je daruju někomu. A mně se vždycky design, nemusí to být ani známá značka, jo, to bych ani neměl, ale ten design. No a pokud je o to ovlivnění, potom samozřejmě, že když má někdo takhle krásné dětství, jako jsem měl já, tak nemůže být snad ani darebák. To je jedna věc. A druhá věc potom, když jsem se rozhodoval, povolně mě nalákali na tu kriminálku, tak jsem si říkal, Ježíš, a teď jsem byl u takových starých opravdu kriminalistů, který uměli, to bylo jenom sami podrž, přidej, dones a takhle, než mě pustili k něčemu samozřejmě. A měl jsem tam jednoho, ten už je mrtvý, nějaký major rybníkář, a to byl člověk, to byl takový můj druhý táta, on mě dokonce jako chlapa dospělýho detektiva pohlavkoval, jo, ale jen tak jako, nebo třeba nasal ta, pokud jde o policii, a to tam byl kázeň, respekt. Já jsem přecházel třeba s jedním detektivem, taky už je mrtvý, nějaký machač, kapitán Zahradu, Františkásko, proti němu šel drban, který ho předtím zavíral a už z dálky mu ukazoval občanský průkaz, že využívá právo ústavy na práci, jo. A on na něj vyplás ten odznak a říká, hele, macháčku, koukej mě ukázat, jestli teda to využíváš, jestli pracuješ a tohle on se koloutil a říká, pane machači, proč ten odznak, teď se kouká, kdo všechno to viděl a on mu to vysvětlil, on byl jako jednoduchý ten detektiv a tady mu říká, poslouchej, já ti to vysvětlím. Já ti řeknu, macháčku, můj se zpěl skoro podobně, macháčku, ukaž mě v občanský průkaz, ty mě dáš počuní, co to je? Obyčejná facka. Já na tebe vypláznu voznak, řeknu ti, dej mi občanský průkaz, ty mě dáš počunit, co to je? Útok na veřejného činitele. Jo, ale fakt byl obrovský respekt a já jsem si jich strašně vážil, těch detektivů, a potom, když sám jsem byl šéfem kriminálky, tak já jsem vždycky před Vánocem ty starý pardály, který už byli ve výslužbě, pozval, aby se nadechli ty atmosféry a my jsme si jich neuvěřitelně vážili.
1: Tak to má být.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Emeritní policejní rada Miloslav Dočekal je sice už důchodce, ovšem takového důchodce opravdu bych nedával za příklad ostatním důchodcům, protože on je neskutečně činný až hyperaktivní, pracuje ještě víc, než pracoval dřív. Mílo, ještě pořád děláš v Bílém kruhu bezpečí pro týrané ženy?
2: Já jsem stále členem už 18, teď budeme mít, myslím, 20. výročí toho Bílého kruhu bezpečí, já je propaguju, hovořím o nich, protože oni prosadili ten zákon, ten Bílý kruh bezpečí, tam neuvěřitelně to tam boduje ta prezidentka, ta, která to vede, kdy prosadili i zákon dokonce, podle kterého se teď vlastně jedná, kdy manžel ubližuje manželce nebo obráceně a mohou ho vyhostit třeba, nedovolit. Takže já stále jsem členem toho Bílého kruhu bezpečí.
1: Co nadace policistů hasičů?
2: Nadace policistů hasičů, tam už jsem 6 let, to je vlastně nadace, kde se staráme o sirotky, již otcové zahynuli při výkonu služby. A můžu říct, že oni, to je tak obrovský, že ty ženský, ty vdovy, přece zemře, zahyne člověk, že jo, ten policist stát, najednou zůstane ta rodina, smutek veliký. Kdo jiný jí může pomoct, než zase ta vdova, která ví, o čem to je. Ty tisíckrát jí může říct, jo, a uklidňovat, ne. A oni se někdy ty baby dají tak dohromady, my pro ně děláme obrovské akce, že jdou dokonce k moři, do Španělska, máme pro ně lázně, rekreační, v našich rekreačních střediscích. Dáváme jim každý měsíc na to dítě 500 korun spoření a 500 korun životní pojistku a podobně. Takže se o ně staráme a potom oni ty ženský se dají dohromady. A třeba není nic zvláštního, když třeba vdova po policii stojí nebo hasiči z českého Těšína, kamarádi třeba z policie, teda s manželkou z bývalého policisty, který zahynul, nebo hasiče z České Lípy. Jo. Takže oni potom společně takhle si pomáhají a vypomáhají a my se o to snažíme a je to, všichni policisté na to přispívají, dělají sportovní akce, ty výtěžky na to jdou, dokonce si nechává strhávat. A pak jsem taky členem správní rady, dokonce s Jeffem Fischsteinem. To je obrovský od minulého srpna v Metropolitní univerzitě Praha, kde máme přes 5000 studentů a studují tam dokonce slavní lidi, policisté, dokonce i poslanci a podobně. Takže tam jako pracuju taky.
1: No a kromě toho jezdíš taky pořád přednášet, co máš teď před sebou?
2: Dneska zrovna jedu do Chomutova přednášet, kde mám 3 přednášky zítra, dneska se tam ubytuju, protože tam mám sraz veterány policie, já jsem se stal veteránem policie České republiky. Taky to je poslední, co jsme měli, Evropa to měla. A máme takový nádherný průkaz, který platí pro celou Evropu. Hezky. Takže my si takhle solidárně jako policisté vypomáhají. Já bych tomu jenom chtěl trošku říct, můžu Check tomu veteránu? Tam, kde, já mám kolegu, to byl šéf hospodářské kriminálky v Lounech a už je taky veteránu, je v důchodu a bydlí v Žadci. A je, že udělal dítěti jako vnučce radost. Dá se s manželkou v sobotu naložil vnučka, jeli do zahranice, do Německa, ukázat nějaký parní vláčky. Vidím, že tam je zhaftli německá policie, doklady, tak on je předložil a najednou neměl doklad na to dítě a vypadalo to jako únos. To je tady psaná disky na rodiče, že jo? Co to obnáší? 3 dny v base, 1000 eur pokuta a on chudák, jak byl roztřesený a říká si, to si tady nechte to auto, to je levnější, nechtě až 1000 eur, tak mu vypadl tady ten průkaz o veterána policie republiky, teda České republiky a najednou ten německý policista na to čumí a vidí tady to policie a říká si svým kolegům, říká já, tak mu zasalutovala. Ta solidarita, ta vzájemná pomoc v tísni je obrovská.
1: Funguje to. Mílo, moc ti děkuju za tvoje zajímavé povídání a doklad o tom, že i ve věku přes 60, kterýho si už dosáhnul, člověk může být aktivní jako málo kdo při 30 letech. Moc ti děkuju, měj se hezky, ať ti pořád vydrží síla, aktivita, inspirace a
2: děkuju
1: třeba
2: za přání.
1: Někdy zase naschledanou.
2: Děkuju za přání.
0: Tandem Jana Rosáka. Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítejte při poslechu pořadu Muziky muziky, jehož úvod patřil písničce s názvem Chodíme Vysočinou od Blahoslava Smišovského a Růženy Sipěnové. S Veselkou Ladislava Kubeše ji zpívali Milan Černohous a Ivana Zbořilová. O Vysočině se postupně vyrojilo dost písní, aby ne, je to oblast plná historických měst, kostelů, muzeí a vůbec velmi pozoruhodných míst, o nádherné přírodě nemluvě. Tak se tam ještě rozhlédneme, další píseň se jmenuje Toulky Vysočinou, napsali Bohuslav Zavřel, dvorní autor a bývalý člen kapely Sebranka z Dražovic v Jihomoravském kraji, a Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.

Bužejáci právě dohráli píseň od Jana Lipolda a Zdeňka Beneše, kapelníka Lipkovanky z Lipkovy vody na Vysočině, zpívali Luboš Jech a Jana Dušková. Bužejáci jsou jihočeskou hasičskou dechovkou, která byla založena už v roce 1904. Název kapely je odvozen z vesnice Božejov, která leží mezi Pelehřimovem a Kamenicí nad Lipou. A opět je tu jméno Bohuslav Zavřel, tentokrát je autorem valčíku Chaloupky z Vysočiny. Zahraje nám její krajanka Václava Hlaváčka, zpívají Jiří Škvára a Brigita Hlaváčková.

pořadu Muziky muziky dnes vybíráme písničky o Vysočině a tak bychom mohli po téhle s názvem Od Šumavy k Vysočině, kterou napsali známí a osvědčení autoři Jan Lipold a Zdeněk Beneš, kapelník Lipkovanky, kterou jsme právě slyšeli, zůstat až do závěru této půlhodinky na Šumavě a zaspívat si pro změnu nějakou písničku o Šumavě, třeba tuhle o šumavských večerech od Jaroslava Voříška a Zdeňka Beneše.

pořadu Muziky muziky, který právě posloucháte na vlnách rádia vašeho kraje, jsme se dnes nejprve toulali Vysočinou a pak jsme se vrátili k nám domů na západ Čech a pro změnu se teď ještě budeme s lidovými písničkami procházet Šumavou. Směs s názvem Šumavské kvítí upravil Tomáš Sak, zahraje nám je Vltavanka. Jaroslav Kopejtko se loučí a je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás právě posloucháte, třeba v Nedanicích, Nedaničkách, Makově nebo v Trní. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

Zvonky štěstí ve verzi, kterou jsme s Darou Rollins naspívali před 2 lety. To jsme k téhle písni také natočili videoklip, ve kterém si spolu s námi zahráli naše děti. Darinčina Laura a moje dcery Charlotte a Nelinka. Tuhle píseň jsem na úvod našeho dnešního setkání nevybral náhodou. Pozval jsem vás už totiž v tomhle pořadu za svými přáteli a kolegy z Evropy i Ameriky. Dnes jsou na řadě bratři a sestry ze Slovenska. A u Dary Rollins ještě chvíli zůstaneme. Před 14 lety natočila album Sen lásky, na kterém osobitě a v nápaditých aranžmá Dana Hádla zpívá slavná díla naší i světové klasické hudby. Mne tehdy požádala, zde bych si s ní nezaspíval duet Jeníka a Mařenky Věrné milování z naší národní opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany.

Věrné milování ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta, jak jsme ho naspívali s Darou Rollins v roce 1997. Velmi osobitě. Na Slovensko jezdím v poslední době koncertovat velmi často. Určitě víc než v minulosti. V Prievidzi jsem například v krátkém čase vystupoval už po třetí. Když jsem to chtěl letos v červenci říci tamnímu publiku, Prievidzu jsem, vůbec nevím jak, zaměnil za Pričope. Proto teď taky vidíte, že mluvím pomalu. Nepostřehl jsem, že to v sále zašumělo a nese se jim, že ten Gott je už snad senilní. Že vůbec neví, kde vystupuje. Kapelník Bumbendu mne na přeřeknutí stačil včas upozornit a já pak během koncertu několikrát zdůraznil, jak rád v Prievidzi jsem a jak úžasné je tam publikum. Nakonec jsem si diváky udobřil, během koncertu už na to zapomněli. Koncerty na Slovensku mají ve většině případů až manifestační charakter, jako by mi publikum dávalo najevo, a nejenom mě, i mým kolegům z Čech, že jsme stále jejich. I když k rozdělení Československa došlo už před dlouhými 19 lety.

Mám rozprávkový dom, píseň Věroslava Matušíka a Elišky Jelínkové, bez které se neobejde žádný z mých koncertů na Slovensku. Vyspíval jsem s ní v červnu 1966 v Bratislavě Zlatou liru a Stříbrný klíč Intervize. Odjakživa si vážím slovenských operních pěvců. Ti hoši, ty chalani od Dunaja, mají opravdu pěkné hlasy. S mnohými jsem nejen na Slovensku vystupoval. Léta přátelství mne pojila s bohužel už nežijícím Borisem Šimanovským. Na naše tahy noční Bratislavou nebo chvíle strávené v legendární bratislavské vinárně u Františkánu a nejenom tam, nikdy nezapomenu. Protože Boris byl vždy samé překvapení, stále dobře naladěný a obklopený snad těmi nejkrásnějšími dívkami, které se v daný okamžik v Bratislavě nacházely. Hosty mého vánočního koncertu ve Slovenském národním divadle v roce 1995 byli vynikající slovenští operní pěvci Josef Kundlák, Eva Jenisová, Denisa Šlepkovská a Dalibor Jenis s jeho nezapomenutelnou interpretací Lazebníka. 5 let předtím jsem si na vánočním koncertě v pražské Lucerně zaspíval dokonce slavný přípitek Brindisi z Verdiho Traviaty se solistkou Slovenského národního divadla Janou Valáškovou, kterou mi doporučil už zmíněný kamarád Boris Šimanovský.

Jana Valášková není jediným zástupcem slovenského operního umění, se kterým jsem si zaspíval. Samozřejmě nemohu zapomenout na Petera Dvorského. Dnes budu totiž uzavírat s Evou Urbanovou operní festival Petera Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou, který je letos ve znamení Peterových 60. narozenin. A tak právě Peterovi Dvorskému věnuji některé z našich dalších setkání. Před 12 lety mne požádal vynikající slovenský baritonista Martin Babiak, který studoval akademii při milánské La Scale a v roce 1992 vyhrál ve Filadelfii mezinárodní pěveckou soutěž Luciana Pavarottiho. Zda bych si s ním nezaspíval na jeho albu duetů Poetika, píseň Náhle, kterou napsal Andrej Turok. Taková nabídka se nedala odmítnout.

Dneska už prakticky zapomenutý duet Náhle, který jsem naspíval se slovenským operním pěvcem Martinem Babiakem. Často a rád vzpomínám také na spolupráci se zpěvákem, skladatelem a lídrem slovenské skupiny Tým Palem Haberou, který mi s Karlem Šípem napsal asi můj největší hit 90. let minulého století. Samozřejmě mám na mysli píseň Když muž se ženou snídá. Nebyla ale jediná, kterou pro mne Palo Habera napsal. A tak vám dvě méně známé písně z jeho autorské dílny teď nabídnu. V prvním případě Haberovu melodii otextoval Janek Ledecký a nazval ji Solo. Druhou píseň Královny krásy otextoval Jaroslav Machek. Tu jsme s Palem Haberou věnovali všem mis, se kterými jsme se kdy potkali. A nejenom potkali. Také jsme si popovídali o moderní literatuře, divadle a dějinách starověku.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Poslouchejte každou sobotu po 9. a v neděli po 15. hodině. Na Dvojce.

Dvě písně, kterými v 90. letech obohatil můj repertoár Pavol Habera. Když jsem ho později žádal o další, řekl mi, já mám zájem ti napsat celé album, které bych také produkoval. No, Palo se velice rychle v nové době zorientoval. No a s tím jsme se rozloučili. Nejslavnější a nejúspěšnější slovenskou skupinou všech dob je bez diskuzí Elán, který má i u nás stále početný tábor příznivců. Eláni se stali vůbec prvními reprezentanty slovenské populární hudby v newyorském koncertním svatostánku Carnegie Hall. A na pražské Letné si s nimi jejich hity zpíval 80-tisícový dav příznivců. Abrovská masa. Takže můžeme říct, že Eláni měli masové písně. A v minulé době, kdy byly takzvané bezmasé dny, se stála před prodejnou Suprafonu přímo velká fronta.

Bratislavští Eláni v jednom ze svých největších hitů Nevím být sám. Co možná ale nevíte, že i já jsem si zaspíval jeden z melodických hitů této skupiny. Skladbu Vaša Patejdla s textem Pavola Jurzy Čakám tě láska jsem živě uvedl před 3 lety ve slovenské televizní show Elán je Elán, ve kterém soutěžili mladí zpěváci a zpěvačky s písněmi Elánu a ucházeli se tak o role v muzikálu vystavěném z písní této skupiny. Jenom dodám, že mě v písni Čakám tě láska doprovodili členové Elánu, kteří na podzim tohoto roku chystají v pražském divadle Kalich premiéru svého muzikálu Osmý světadíl.

Tolik skladba Vaša Patejdla a Pavola Jurzy Čakám tě láska, kterou jsem si jednou jedinkrát zaspíval i já. A doufám, že ne naposledy. Těší mě, že mi Vašo Patejdl s textařem Kamilem Peterajem napsali na míru píseň Volnost, která zazněla ve filmu Cinka Pana a kterou za doprovodu Bumbendu zpívám docela s úspěchem na mých koncertech na Slovensku. Už delší dobu si říkám, že bych ji měl zpívat i na koncertech u nás, protože je to taková netypická gotovka. Žádná hotovka.

Teď mi dovolte, abych zavzpomínal na vynikajícího slovenského zpěváka Karola Duchoně, který odešel do muzikantského nebe v roce 1985 v pouhých 35 letech. Rodák z Galanty nedokončil kvůli slibně rozjeté pěvecké kariéře studia na střední průmyslové škole strojní v Partizánskom. U mě to bylo naopak, já jsem svá studia jako elektromontér rozjel tak, že jsem chtěl být mistrem v této dílně. Ale než se tak stalo, oni mě vyhodili. Nejúspěšnějšími roky v pěvecké kariéře Karola Duchoně, který byl zpočátku výrazně ovlivněn Tomem Jonesem, byla léta 1974 až 76, kdy měl vlastní program s vokálním sborem Bezinky a se skupinou Prognóza. V 70. letech, kdy na slovenské popové scéně už dominovaly rockové skupiny, jako jediný slovenský zpěvák úspěšně propagoval kantilénní repertoár, v čemž jsme si velmi dobře rozuměli. Jeho asi největšími hity byly písně V dolinách a Čardáš dvoch srdc. Tuhle jsem si zkusil zaspívat v kantiléně slovo srdc, ale přiznám se vám, že mě to nějak neznělo dobře. S touto písní reprezentoval Československo v roce 1975 na Mezinárodním písňovém festivalu Yamaha v japonském Tokiu.

Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Šmerl zkouší Berla. Víš, kdo to byl Kolumbus? Ne. Člověk, který objevil Ameriku. Jak to víš? Protože chodím 3x týdně do večerní školy. Po nějaké době se znovu potkají a Šmerl se ptá, a víš, kdo to byl Gutenberg? Ne. No odkud bych to měl vědět? Kdyby schodil do večerní školy jako já, tak bys to věděl. Triumfuje Šmerl. Je to muž, co vynalezl knihtisk. Při dalším setkání Berl předejde Šmerla. Víš, kdo to je František Oháňka? Kdo je to? Nikdy jsem o něm neslyšel. To je chlap, který 3x týdně navštěvuje tvoji ženu, zatímco ty jsi ve večerní škole. A to je pro dnešek z pořadu Zpátky si dám tenhle film takřka všechno. Rozloučíme se mým duetem s Marikou Gombitovou. Neznámý pár, který pro nás napsala s Kamilem Peterajem. Marika se mi vždycky líbila jako žena a fascinoval mě její interpretační projev, budovaný na charakteristickém a nezaměnitelně zabarveném hlase velkého rozsahu. Když k tomu připočtu její vyspělou pěveckou techniku, vrozenou muzikalitu, přirozené rockové cítění a schopnost, která se nedá nikde koupit, schopnost okouzlit, těžko by se asi hledal někdo, kdo by se mnou nesouhlasil v tom, že Marika Gombitová je nejvýraznější ženská interpretka slovenské populární hudby. A já jsem moc šťastný, že jsem s ní duet Neznámý pár mohl natočit. Neloučíme se nadlouho. Těším se s vámi na slyšenou přesně za týden ve stejný čas a opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se krásně, váš Karel Gott. Yeah.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro s datem 4. září, což říkám záměrně, protože speciálně pro zemědělce začíná období oslav. My už se za pár minut vydáme společně na dožínky do Jihlavy, které ale nejsou jenom o sklizni a zemědělství. Na Masarykově náměstí se v sobotu potkají řemeslníci, farmáři, včelaři, chovatelé i milovníci folkloru a také dobrého jídla. Přijede také zemědělská technika a hrát bude i několik kapel. Co všechno tedy letošní dožínky nabídnou v Jihlavě, tak to už nám za chvíli prozradí náš dnešní host Petr Žák.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Už tahle sobota bude v Jihlavě patřit dožínkám. Opět se tu bude slavit úroda, práce zemědělců a tradice venkova. Na Masarykově náměstí čeká návštěvníky jarmark, také regionální produkty, řemesla, zemědělská technika, bude toho mnohem víc. A protože dožínky letos proběhnou zároveň se dnem evropského dědictví, tak můžete vyrazit také za jihlavskými památkami. O programu už se víc budeme povídat s produkčním akce Petrem Žákem. Dobré ráno, vítám. Vás.
2: Krásné ráno.
1: Tak o kolikáté dožínky v Jihlavě už se jedná?
2: Já si myslím, že u dámy a u dožínek se ani nedá mluvit o věci, protože úroda se zvaluje od nepaměti. Brana Jihlavy se spolu podílí na pořádání dožínek po páté, možná po šesté, bych se možná mýlil, ale jak říkám, každý rok by se mělo slavit to, že nám příroda dává super dary.
1: Tak na co všechno se tedy mohou letos návštěvníci těšit?
2: No tak je toho opravdu letos mnoho. Sám nevím, čím bychom začali.
1: Tak zkuste něco vybrat.
2: No tak začneme třeba takovou tou klasikou. Součástí dožínek je pochopitelně velký dožínkový jarmark, kde řemeslníci a farmáři z regionu představí svoje zboží. Já osobně se velmi těším na hrníčky, buntíkatý, napletený košíky, koření a samozřejmě něco na zub. No a když bychom se potom bavili o dalším programu na tom jarmarku, tak ukázky zemědělské techniky, ukázky práce chovatelů, takže si děti budou moct pohrát s mláďátky, s holoubaty, s králičky a tak dále a tak dále.
1: Já bych se ještě zastavila u té zemědělské techniky, ta je opravdu obrovským lákadlem, hlavně pro malé kluky. Na jaké stroje se mohou letos minimálně tady děti těšit?
2: No tak co by byly dožínky bez traktoru, to je pochopitelný, to nemůže chybět. Já bych možná nemluvil o té moderní technice, protože moderní technika vždycky je překvapením, takže ať zůstane překvapením, ale doufám, že se i letos objeví ukázky techniky staré, starodávné, na které naši předkové pracovali s naší půdou.
1: Samozřejmě, že k tomu všemu programu bude hrát také muzika, jaká letos se na pódiu představí.
2: No, bez lidové muziky si nedokáže nikdo dožínky představit. Já sám jsem z Moravy, ze Znojemska, takže se moc těším na cymbalovou muziku Dolňáci, ale kromě toho budou hrát taky dechové kapely, Lipkovanka, Vacenoviáci, no a vrcholem je potom koncert kapely Tufaranka ve 16:00.
1: Letošní rok byl pro zemědělce opravdu velmi náročný, úroda je menší než obvykle. Odrazí se to nějak na těch letošních dožínkových slavnostech?
2: Já si myslím, že se to odrazí a velmi pozitivně, že budeme o to více slavit, že přestože podnebí nám dvakrát nepřálo, tak díky práci zemědělců, chovatelů, farmářů se stejně urodilo a bude toho na dožínkách hodně co ukazovat.
1: Já už jsem prozradila v úvodu, že dožínky se letos propojí také se dnem evropského dědictví. Co pro návštěvníky to znamená a kam se tedy v Jihlavě, tuším, že tento den zadarmo mohou přijít podívat?
2: Pokud se stáhnou na internetu anebo se podívají do programu, který bude všude k dispozici, tak získají přesný přehled všech památek, které jsou otevřeny a za jakých podmínek. Opravdu máte pravdu, že u drtivé většiny je vstup zdarma. Nicméně někdy je kapacita omezena, takže je dobré se třeba dopředu nahlásit. Ale když budu konkrétní, já osobně bych rozhodně pozval do dvou našich destinací Brány Jihlavy, a to do domu Gustava Mahlera, kde ve 15:00, jestli se nepletu, bude velmi zajímavá přednáška jako doprovodný program festivalu Gustava Mahler, kdy paní doktorka Jakubičková přednese překlad Mahlerovy korespondence. No a v JAMU, tedy ve Stříbrném domě centru architektury, ve 16:00 kurz písmo malířství a krasopisu a 14:00 prohlídka písmo malířské expozice. Věc, která je nebývalá, která u nás ještě v Jihlavě, pokud vím, moc prezentována nebyla.
1: Tak to jsou opravdu velká lákadla na nadcházející víkend. Já moc děkuji. Pojďme ještě jenom v závěru říci, od kdy do kdy se tedy akce v Jihlavě koná?
2: Akce se koná v sobotu, 5. září, v 10 hodin slavnostní zahájení, samozřejmě za účasti všech organizátorů, nejenom brány hlavy, my opravdu jsme takoví, kteří pomáhají v skrytu, ale hlavně krajské agrární komory a krajské rady zemědělského svazu. V 10 hodin tedy začátek, 10:45 cymbálová muzika Doňáci a po celý den jarmark, ukázky techniky a to všechno, co jsme se vyprávili.
1: Říká Petr Žák, který nás pozval na zítra do Jihlavy. Moc děkuji, popřeji vám samozřejmě, ať vám vyjde počasí a ať jsou návštěvníci spokojeni. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Víte, mějte taky moc krásně a příjemné babí léto.

Je 8 hodin a 18 minut a navzdory relativně časné ranní hodině se teď budeme v pohodovém ránu bavit o pivu. Policie v Británii a Spojených státech řeší dva podobné případy krádeží velkých zásob piva. Pivovar Guinness přišel o dva kamiony plné sudů, které zloději odvezli ze skladu poblíž severoanglického Liverpoolu. Americký Pabst zase přišel o plechovky ze skladiště v Jižní Kalifornii. Známý slogan říká, že Guinness je pro tebe dobrý, ale to platí jen tehdy, pokud je koupený a zaplacený, vzkázal zlodějům detektiv seržant Gary McClatchy. Policie prý bude považovat svou práci za hotovou jen tehdy, pokud vypátrá celý náklad. Pivovar ocenil ukradených přibližně 800 sudů na více jak 3 miliony korun. No a do pátrání v Kalifornii se vložil přímo tamní pivovar, který přišel o náklad, za který vedení podniku nabídlo odměnu přes 400 tisíc korun. Tak asi se nebude jednat o žádný organizovaný pivní gang napříč celým světem, ale dovedete si představit, že byste si večer nemohli dát půl litr svého oblíbeného moku. Tak to se vám doufám nestane. No a chuť bude mít také Jitka Zelenková, ovšem ne na pivo, ale na to psát román.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Počasí, to je to, oč v následujících chvílích v pohodovém ránu bude běžet. A já už vítám samozřejmě meteorologa České televize. Dnes Michala Žáka, dobré ráno.
2: Krásné ráno přeju.
1: Jaké počasí dnes můžeme očekávat? Bude rozdílné napříč Českou republikou?
2: Částečně bude rozdílné a bude každopádně teplo. Počítejme s tím, že zpočátku bude převažovat oblačno a hlavně na severu a severovýchodě se ojediněle objeví přehánky. Nicméně v průběhu dne bude od jihozápadu oblaku ubývat, takže zejména v odpoledních hodinách a v jižní polovině republiky by mělo být poměrně slunečno. Bude teplo, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě dokonce až na tropických 31 a na horách v 1000 metrech kolem 21 stupňů. Vítr mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech bude vítr přechodně i čerstvý a tedy i s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Říká o dnešním počasí meteorolog České televize Michal Žák. Děkujeme moc, hezky, mějte se, naslyšenou.
2: Krásný den a naslyšenou.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Milí posluchači, v sobotu začínáme už 37. sezónu našeho pořadu. A protože to bude první sobota v měsíci, ozveme se vám z pražské Ypsilonky. Za pár dní oslaví své 80. narozeniny Arnošt Goldflam, kterému přijdou blahopřát Oldřich Navrátil, Jaroslava Krečmerová a celý ansámbl téhle legendární pražské scény ze Spálené 16.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

0: Odvar třezalky s vínem měl v dávných dobách pomáhat při hadím ušknutí. Dým ze zapálené třezalky zase čistil vzduch a používal se třeba k zahájení zlých duchů. Eva Bucharová v naší bylinkové lékárně poví, k čemu se tahle ta trvalka užívá dnes.
1: Třezalka, bylinka s výraznými žlutými květy je doma v celé Evropě, ale vlastně po celém světě. Daří se jí na sluných a suších místech. Má řadu lidových názvů, třeba bylina svatého Jana, čarovník, krevníček nebo křížek. A pomáhá, kde se objeví. Podporuje psychiku, trávení i hojení. Třezalka je zkrátka takovou stálicí na bylinkářském nebi. Už tisíce let. Možná jste ji i vy sbírali nebo sbíráte. Svazujete do kytic a věšíte do stínu. Třezalka tečkovaná, o které dneska mluvíme, obsahuje látku hyperforin, která má sedativní účinky. Ve fitoterapii se tedy používá kromě jiného při depresích. Může se hodit i na jiné stavy spojené s depresemi, třeba úzkostné stavy, stres nebo syndrom chronické únavy. Dokáže také podpořit zdravý spánek a pomůže, když máme málo energie. Pozitivní efekt má také na zimní deprese, které se objevují na podzim a v zimě a ztrácejí se, jakmile vysvětne na jaře sluníčko. Uvařit si odvar je opravdu velmi jednoduché. Jak na to? Třezalku zalijte vroucí vodou. Na dvě čajové lžičky stačí 2 deci vody. Louhujte 15 minut a pak přeceďte. Třezalkový čaj má světle oranžovou barvu a výraznou bylinou vůni. Zpočátku chutná sladce, později nahořkle. Odvar konec konců klidně dochuťte medem.
0: A po bylinkové lékárně a Evě Bucharové následuje v pátečním pohodovém ránu Petr Němec.

Posloucháte páteční pohodové ráno. No a když řeknu František Filipovský, tak určitě se vám okamžitě vybaví herec s nezaměnitelným hlasem, který bavil celé generace diváků. No a právě František Filipovský má ve své rodné Přelouči také vlastní pomník. Jak vypadá a jak město připomíná muže, bez jehož hlasu si jen těžko představíme herce Louise Define, tak to si v pohodovém ránu řekneme v reportáži už za chvíli.

0: Propůjčil hlas Louise de Finesové a stal se jednou z legend českého dabingu. Teď má František Filipovský v Přelouči i vlastní pomník. Město, které už přes 30 let uděluje dabingové ceny nesoucí právě jméno slavného dabéra a herce, tak Filipovského nově připomíná i přímo v ulicích, kde natáčela naše reportérka Naďa Kubínková.
1: Pozor! A je to tady!
2: A odhalení pomníku sleduje i Eliška Pryznicová.
3: Si myslím, že František Filipovský k Přelouči patří.
2: Jaké máte ráda role Františka Filipovského? Viděla jste nějaké filmy?
3: Mám ráda hlavně černobílé filmy, ale nejradši mám v dabingu, kdy vdaboval pana Funéze, takže tam je úplně nezapomenutelný.
4: Hej, vítám!
5: Jo, šéfe.
4: Sem se dívejte, vždycky sem.
5: Jo, šéfe.
6: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
2: Dodává další Přeloučák Martin Štěpánek a v tuto chvíli se už díváme na novou plastiku, kterou tvoří dvě písmena F z Pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta Františka Filipovského. Autorem pomníku je přeloucký výtvarník Josef Dvořáček.
7: Tady je ta kravata, vidíte tady? A tohle to celé je tady F-ko. Vidíte tady?
2: Proč teda ta kravata a košile?
7: Takže on byl milovník, aby si připravoval, když jel kamkoliv, on si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
2: Pomník Františka Filipovského stojí na kraji frekventované silnice, hned vedle Přeloučského kina, kde se promítaly francouzské komedie s Louisem de Finé.
4: V lese zabloudilo malé jehňátko. Čupitalo, nic netušil.
8: Tady jako se pohybuje spousta lidí, hlavně lidi jdou na poštu, tady vlastně do centra, na náměstí, projede tady spoustu aut a díky odstranění tady pár keřů, tak bude vidět i z druhé strany.
2: Říká Tereza Šepková. Martin Štěpánek si ale místem nejprve vůbec nebyl jistý.
6: Mě to trošku překvapilo, zdálo se mi, že ne, ale jako to místo má asi logiku. Předpokládám, že asi chtěli, aby socha byla co nejblíž kinu, což je tady hnedka naproti, ale jako pro nějaké asi velké rozjímání u pomníku to nebude.
2: Protože je to u silnice.
6: Protože je to u silnice a je to hodně frekventovaná silnice.
9: Tohle místo jsme vyhodnotili jako velmi frekventované, protože bychom byli moc rádi, aby nový pomník Františka Filipovského vidělo co nejvíc lidí, nejenom Přeloučáci, ale i lidi, kteří Přelouči projíždí, navštíví Přelouč a tohle místo je pro nás nejlepší.
2: Doplňuje mluvčí radnice Marcela Gryčová. Z Přelouče Naďa Kubínková, Český rozhlas.

8 hodin a 53 minut, to je aktuální čas. No já už jsem říkala, že dnes máme 4. září a když se podívám do našeho stolního kalendáře, tak v něm jsou vepsána dvě jména. Jindřiška, pokud takovou dámu doma máte a máte pocit, že vám trošku doma vládne, je to taková opravdová paní domu, pak je to v pořádku, protože přesně to znamená v překladu z německého jazyka, odkud pochází její jméno. No a pokud máte doma Rozály, tak to je jméno z latiny a to se vykládá jako růže anebo růžová. Tak dámám, nezapomeňte popřát i těm všem, kteří dnes slaví narozeniny. No a já vás budu zvát na další program dnešní páteční pohody. Od 9 tandem Honzy Rosáka z roku 2012, kdy byla hostem zpěvačka Hanka Zagorová. No a ujít si nenechte samozřejmě také ani Kolotoč, dnes vás jim provede kolegyně Jana Chládková. Já vám přeji nejenom krásný pátek, ale i nádherný pohodový víkend a v pondělí se na vás těším, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Oblíbená zpěvačka Hana Zagorová by v těchto dnech oslavila 80. výročí svého narození. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná. A my jsme rádi, že spolu s námi můžete zavzpomínat právě na Hanu Zagorovou.
0: Tandem.
2: Hezký den a pěknou chvilku u rádia vám přeje Jan Rosák. A hned taky přivítám svou dnešní spolutandemistku. Za svou kariéru naspívala víc než 800 písníček, vydala přes 15 LP desek, 10 CDček, na koncertních turné projela celou Evropu, Střední Asii, Střední a Severní Ameriku, získala několik zlatých a platinových desek, cen a uznání u nás i v zahraničí. Stačí? Já si myslím, že dost. Když si mě v televizním Hogo Fogo pěkně nachytala, ale já jí to nevrátím, protože se mi to tehdy moc líbilo. Mým hostem je totiž dneska zpěvačka Hanka Zagorová. Vítám tě, Hanko.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Na Tandemu se setkáváme zase po 4 letech, takže toho bude hodně k povídání. No a kterou písničku bychom si dali na úvod? Já jsem si někde přečetl, že ty vždycky říkáš, že maluješ se obrázky, zpíváš na každém svém vystoupení, že nesmí chybět, ale já bych se přimlouval za jednu písničku, kterou nespíváš pravděpodobně vždycky, protože ti tam chybí ten parťák. Už víš, tušíš?
3: Samozřejmě vím, ono totiž vyšlo CDčko a DVDčko z pořadu, který byl blahé paměti na jedné televizi a jmenoval se Hogo Fogo, jsme spolu naspívali jeden duet a já si ho strašně ráda poslechnu.
2: Já ještě raději.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Zidane. Yamit.
1: Tak ten potlesk, ten patřil velice po právu Hance Zagorové. Já jsem se s tím svezl tehdy nějak.
2: Jú, naopak, jsi byl úžasný. A ještě nějaké zvuky tam byly. A to byl Štefan, který ti tehdy v obraze míchal nějaký jedovatý drink.
1: Jedovatý nápoj, ano, protože žádlil samozřejmě neoprávněně a zbytečně. Tak prosím tě, za tu dobu, co jsme se tady na Tandemu neviděli a neslyšeli, se stalo u tebe spousta věcí, myslím si, že velice příjemných, které se dají, řekl bych tak, jak si hezky označit i těmi vydanými třeba CDčky. Já jsem si to tady poznamenal, že si vydala za tu dobu CDčka Dávné lásky, to byly takové duety, Černý páv, písničky s tvými texty, dueta se slavnými muži a řekl bych CDčko, dokonce to je troj CDčko, Zítra se zvedne vítr, ze kterého si zahrajeme taky tu titulní vlastně píseň, která, myslím, se ti velice povedla a je to taky písnička, kterou ty zařazuješ do svých vystoupení, přestože já vím, že posluchači a diváci chtějí hlavně ty staré songy, ale tahle ta tam určitě nechybí, viď?
2: Tahle tam nechybí jako ještě řada jiných vlastně novinkových, protože lidi samozřejmě chtějí staré věci, ale chtějí i nové věci a byla by škoda, kdybych zpívala jenom ty šlágry, které už jsem zpívala několik tisíckrát a nezařadila to, co tam má být.
1: To je velice šťastné, myslím, tohleto spojení. A že to funguje, tak to si ověřuješ samozřejmě běžně na vystoupeních, která máš v průběhu roku, ale potom takové to výroční vždycky Lucerna. Jak se říká, kdo vyprodá Lucernu, tak to je známka veliké kvality. Tak ty vyprodáváš Lucernu za jeden den. To jsou věci.
2: Víš, myslím, že to bylo trochu přehnaný. Neřekla bych, že je to za jeden den, ale dejme tomu do týdne nebo za dva dny, za tři dny, ale je fajn, že je to každý rok, že to není jednou za nějaké období, ale já jsem si jednou dovolila neudělat Lucernu a to bylo před několika lety a vím, že tehdy jsem dostala nejvíc dopisů za poslední období, kdy mi psali lidi, že jsem jim zkazila Vánoce a mě to bylo fakt, až pak mi to teprve bylo líto, protože říkali, že si kupujou každoročně lístek na Lucernu jako dárek k Vánocům a to je takové vyznamenání a vyznání pro mě, že si to hrozně moc vážím a tehdy mi to bylo trochu líto, musím říct.
1: No jasně, to v podstatě pro spoustu lidí už patří jaksi tradičně k Vánocům. Vánoce, tak ten konec roku už tam prostě zapadne taky Hanka Zagorová. To je dobře. A prosím tě, co bych taky určitě nechtěl opomenout, jsou tvoje muzikálové počiny, které se vejdou do toho mezidobí těch 4 let, co jsme se na Tandemu neslyšeli. Myslím si, že bych určitě zmínil Jacka Rozparovače, viď?
2: Už možná taky, protože se bude vracet a příští rok bude
1: nová nahrávka?
2: Tak, přesně. Čili budou 3 měsíce 30 představení Jacka na jaře příštího roku. A na to se strašně těším. Za prvé tam byl skvělý tým a za druhé je to role, která je opravdu rolí mého srdce, bláznivá stará prostitutka, skutečně úžasný s překrásnými písničkami Vaša Patejdla a Edy Krečmar.
1: Tandem cestuje. Já už jsem v úvodu říkal, že Hanka Zagorová projela na koncertních turné celou samozřejmě Českou republiku, Slovensko, to je běžné, ale i Evropu, Střední Asii, Střední a Severní Ameriku. O tom si určitě můžeme dlouze povídat, ale k tomu se ještě přidružují tvoje cesty jako, řekl bych, jako spolucestujícího, když jezdíš se Štefanem, protože on je nesmírně žádán po celém světě a třeba Amerika je taková vaše štace, skoro jako když jezdíme pořád do Ostravy, tak ty jezdíte do New Yorku.
2: No, tak teď zrovna si se strefil, protože jsem před několika dny se vrátil a Štefan se vrací teď každou chvíli a on tam byl chudák 2 měsíce a já měsíc a to už je až moc, abych pravdu řekla. No, víš, 2 měsíce, ne, ale je to strašně moc práce a když může spočítat opravdu na týdny, jak dlouho tady byl v Česku během jedné sezony, tak to je přece jenom hrozně málo a Oba jsme si řekli, že musíme trošku brzdit, protože život je krátký a ono teď se stane nebo stává to, že sice jsem se Štefanem venku, tam odpočívám a potom přijedu do Prahy a mám každý den koncert. Což mě strašně moc těší, protože to jsou vyprodaný bezvadný koncerty, ze kterých mám hroznou radost. Pracuju s Bumbendem a s Petrem Reskem, ale nemám vůbec čas na kamarády, nemám čas na pražský život a to bych chtěla trošičku změnit do budoucnosti.
1: Když prosím tě jste spolu se Štefanem někde v tom zahraničí, v New Yorku, vím já, nebo v Německu, ve Švýcarsku, máš ty vůbec čas a máte vůbec spolu čas, abyste taky něco tam zkoukli? Nebo je Štefan pořád si někde v koncertním sále a ty v předsálí?
2: To naštěstí tak hrozný není, protože Štefan si se zkouší, protože tam pracuje v Metropolitní opeře, což je vlastně ta první scéna světa. Oni zkouší velmi nelítostně, zkouší dvoufázově nebo až třífázově, takže
1: jo, každý den?
2: Většinou, před premiérou ano, těch 6 týdnů, a protože to jsou složité inscenace, ale to je myslím v každém divadle pravidlem, když se zkouší 6 týdnů. A já zatím bloumám po New Yorku, mám koupenou kartu týdenní do metra a do autobusu. A jezdím od čerta k ďáblu, takže to mám všechno sjetý přes Harlem a Bronx a úplně všechno a vždycky vystoupím. A když mi to připadá nebezpečný, tak zase sjedu dolů a jednu zastávku dál. Je to, mohla bych dělat průvodce už možná trochu metrem a udělám selekci památek Štefanovi a pak se buď stihneme na ně podívat společně, anebo nestihneme, anebo mu o nich jenom vyprávím.
1: A co takhle třeba muzikály? Chodíte na muzikály?
2: Muzikály,
1: na Broadway muzikály.
2: Je to nádherný na 42. Už jenom když tam vystoupíš a jdeš a potkáš, já nevím, kolik desítek muzikálových divadel a každé hraje jinou hudbu přesně z toho muzikálu. Takže já, když jsem prvně vystoupila na té 42. ulici, tak jsem si říkala, bože, a sice jsem z vesnice, ale zase se nezaleknu tak hned. A tam jsem se tak trošku mě to pohltilo a říkala jsem si, teď když přijede někdo třeba z Texasu nebo od někud, tak musí být absolutně uchvácen, musí cítit i trošku obavy, co ho v tom velikém světě čeká, protože to je najednou opravdu šíleně velký svět. No a já se musím přiznat, že mám New York hodně ráda, že se mi líbí a že to tam žije a už tam mám pár kamarádů a je to moc fajn.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, docela mě zajímá, koho považuje Hanka Zegorová, můj dnešní host, za takového člověka, který třeba ve výčtu jejich přátel zatím chybí, nebo dejme tomu mezi těmi, se kterými se potkala a váží si toho. Hanko, prosím tě, zkus se zamyslet, koho by si třeba v životě ještě chtěla potkat a může to být i třeba zdánlivě neuskutečnitelné setkání, anebo vůbec už neuskutečně, protože už dávno třeba není mezi námi. A s kterým by si ráda poseděla a popovídala?
2: No, víš, já se strašně ráda sejdu s kýmkoliv, kdo mě něčím upoutá, nebo se vzájemně, když se něčím upoutáme. A možná, když ses mě zeptal, tak napadlo mě, já jsem měla sebou teď knížky od takového japonského spisovatele, který se jmenuje, teď doufám, že neskomolím to jméno, Murakami.
1: Haruki Murakami.
2: Ano.
1: To jsem si přečet, že ho čteš.
2: A víš to, co, se o tobě tím bych se, a s tím bych se chtěla setkat.
1: Prosím tě, v čem je to zajímavé?
2: Ve způsobu, jak píše. Tam je něco úplně jiného, než píšou všichni lidi, které znám. To je opravdu hrozně zvláštní.
1: Tak přiznávám se, neznám.
2: Přečti si, je to
1: možné. O čem píše?
2: Přečti si třeba Kafku na pobřeží.
1: To je Kafka s F nebo V? Je to Franz Kafka nebo je to pták Kafka?
2: To si musíš přečíst, protože takhle, když ti řeknu, jestli je to o ptákovi nebo o Kafkovi, tak ti to bude pak líto.
1: A, no to je pravda, tak dobře. No. O čem by si s ním dala řeč? S Murakamim?
2: No o životě. Co? Kdyby chtěl, tak o životě.
1: To je žijící autor.
2: Ano.
1: Jo? Ale já jsem si taky přečet, asi si to někomu už prozradila, že máš ráda ještě severskou literaturu. Nějakou dvojici autorů, která píše pod pseudonymem Lars Kepler. Jo, je to tak, jo?
2: A odkud to máš?
1: No jo, prosím tě, tak máme svoje zdroje, že jo? Jak říkají novináři, nesmíme je prozrazovat.
2: No ti napsali hypnotizéra a teďka jsem měla jejich novou knížku a ta už se mi zase nelíbila tak, jak ten hypnotizér, ale jsou bezvadný. To je dvojice spisovatelů, která píše dohromady. Ani děti to nevěděli, že píšou dohromady knihy.
1: Jako jejich děti to nevěděli?
2: Ano, ani jejich děti.
1: A to je zvláštní, jak...
2: To je pseudonym.
1: No, to je jasný. Jak se dá psát dohromady knížka? Netuším. Třeba psal Jirka Grossman se Slávkem Šimkem, že ho psali dohromady scénky. Tak to chápu. Jako. Každý si psal třeba za sebe, nebo Svěrák se Smoljakem, ale knížku? Je to dobrý.
2: Určitě mají tajemství.
1: No.
2: Jak?
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: A dostáváme se mezi klasiky českého humoru. Dnes to bude výběr Hanky Zagorové. A rovnou vám můžu prozradit, že budete příjemně překvapeni, protože sice si vždycky rádi poslechneme Jana Wericha, Miroslava Horníčka, Vladimíra Menčíka nebo Felixe Holzmana, to jsou takové nejfrekventovanější postavy z naší galerie, které se objevují v tandemu, ale ty jsi vybrala ženu. Tak povídej, proč jsi vybrala zrovna Jiřinu?
2: Já jsem si vybrala Jiřinku Bohdalovou, protože je mám ráda a líbí se mi její životní styl. Chtěla bych, jestli se dožiju toho, že mi bude tolik, kdybych se náhodou dožila, tak bych chtěla být v takové formě, v jaké je ona.
1: Já myslím, že k tomu máš hezky nakročeno, no, protože jsi ve výborné formě, ale ty máš k tomu ještě strašnou spoustu let, aby dospěla tam, kde je Jiřina. Oslavila 80 v tak úžasné formě,
2: úžasný,
1: že to fakt můžeme jenom závidět.
2: Opravdu, můžeme, ale já jí to strašně přeju, musím říct, hrozně, protože to souvisí s jejím přístupem k životu a ten je tak pozitivní, že bychom si všichni měli vzít příklad z ní.
1: Tak a o tom, jaká je to herečka, přesvědčuje každým momentem, každým metrem filmu, každým dokonce centimetrem zvukového záznamu.
3: Herci si musí vždycky tu mladou generaci namlouvat trošku, aby se dostali do povědomí toho diváka mladýho. Já ne. Já je mám pod palcem od 3 let. Od 3 let vědí, jak se jmenuju, od 3 let znají můj hlas a nehledě na to, že jsem vlastně přišla na to, že jednou mě zastavili policajti a nějak jsem zase něco vyvedla, buď to rychlost nebo blbě jsem parkovala a řekli, že pokuta bude. A já jsem to poprvé zkusila na ně. Takový svatý nápad jsem měla. Že jsem řekla, když on řekl 200 korun, to bylo tenkrát hodně, tak jsem řekla, že byste se nestyděl. Odkojenej na mých pohádkách. Ono to vyšlo. On se zastyděl, já jsem neplatila. No a tak jsem to takhle zkoušela a vždycky to vyšlo, takže já jsem si k tomu blbýmu honoráři vždycky připočetla tu pokutu, kterou jsem nemusela platit. A můžu vám říct upřímně, že někdy jsem měla měsíčně moc hezký honorář. Tak to se ještě jezdilo podél nemocnice. A tam byl takový krásný kopec a mě to strašně bavilo, že jsem vždycky rozpumpovala auták a pak jsem vykuplovala a jela jsem zadarmo. Ten pocit byl nádherný. A až kam dojedu.
4: Že ona je šetrná. Ona si kolikrát tam zajela i 10 kiláků mohla ušetřit.
3: A teď jednou jsem zase jsem takhle teda to napumpovala, vykuplovala a jedu si. A vám to chytlo nádhernou rychlost. A teď najednou u té nemocnice zpoza rohu příslušník. A začal na mě mávat a já teď, než jsem zase našla tu brzdu rychle, tak jsem ho přejela. Teda ne jeho, pro Krista pána to ne, ale podél něj kousíček. Zastavila jsem, já bych v životě nikdy neujela, ale on měl ten pocit, že asi jo, tak pěstičky na prsíčkách začal rychle utíkat. A já už jsem stála, už jsem si tak připravila ty doklady, vytočila okýnko a to jsme měli takovej bílej kupon. A ten, když se třikrát štípnul, tak byl řidičák v čudu. Tak i ten kupon jsem si připravila, on přiběh a jakmile začal tím paní řidičko, tak to jsem věděla, že to bude delší. Jo, protože jak začal paní Bohdalová, tak už jsem věděla, že ho možná ukecám. Ale paní řidičko, to už jsem tušila, že to bude komplikovanější. Tak on pala, paní řidičko, kolik jste tady jela? Já jsem říkala, 70, to vím. A on povídá, a kolik se má jet podél nemocnice? Já pan to vím, taky 30. A on jak držel ten kupon, tak povídá, tak se nedá nic dělat, paní Bohdalová, budeme štípat. A v ten moment vás musí rychle něco napadnout. Já jsem měla tu kliku, že mě to napadlo a řekla jsem, koukla jsem se na něj, jak řekl, musíme štípat. Tak jsem se na něj koukla a řekla jsem, prosím vás, štípněte si kam chcete, jenom ne do toho řidiča.
5: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

se zvedne vítr.

0: To jsme si vlastně teď zvukově dokumentovali to, o čem jsme si s Hankou Zagorovou už povídali, to znamená to nové trojcédéčko, které vyšlo loňského roku, jestli se nepletu, Zítra se zvedne vítr. Hanko, prosím tě, tohle byla ta písnička mimochodem, že jo?
1: Tak.
0: Titulní. To trojcédéčko má takový podtitul Zlatá kolekce Balady, hity, rarity. Jak to mám rozumět? Jaké jsou tam rarity třeba?
2: Balady, no. to chápu, jo?
1: Jsou tam písničky, které ještě nikde nevyšly, teda většina z toho jednoho CD. Já jsem se vždycky bránila tomu vydávat rarity, protože já si myslím, že určitě je důvod, že ty písničky nevyšly nebo že se nestaly světoznámými, že určitě tam na nich bylo buď něco špatně, anebo nezapůsobili tak, jak zapůsobit měli, ale je pravda, že po 45 letech kariéry se z nich stanou rarity. Takže tam jsou písničky, které jsem natočila třeba ve svém prvním televizním pořadu v ostravské televizi ještě jestli v roce 67 nebo v nějakým takovým příšerným, opravdu šíleným roce. A jsou tam písničky, které jsme vyhrabali tady z televizního archívu České televize a ty mi udělali, musím říct, docela radost, protože mají razítko té doby a jsou na takové lehké zavzpomínání.
0: No, to se občas stane, že se najednou někde objeví nějaký zapomenutý, ne třeba hit, ale nebyl to hit, ale zapomenutá píseň. Třeba i Beatles měli takové písničky, které někdo prostě objevil, byly to třeba, já nevím, demosnímky a tak. A najednou se z nich stávají potom hity, protože jsou vzácné a nesou přesně to, co ty říkáš, ten punc té doby. Tohle to ovšem ne, tohle je písnička nová, ke které si napsala text taky.
1: Přesně tak.
0: Pořád píšeš texty, píšeš i básničky, ale básničky už si dlouho nevydala, viď?
1: Básničky už jsem dlouho nevydala a taky už jsem dlouho je nějak nepsala s tím záměrem je vydat, protože ještě nenazrála doba, abych udělala nějakou novou sbírku básniček a taky jsem jich zatím napsala nových docela málo. Spíš jsem teď psala texty, které mi dělají velikou radost, ale taky já nejsem textař, takže já nejsem psavec, abych jich napsala velké množství a je pravda, že jsem nepříjemná, protože bazíruji na každém slově.
0: Ale já si myslím, že to je věc, která se potom jaksi

0: jenom může zúročit a jenom se může prokázat, že to bylo správně. Takhle mi nedávno to stejně povídala paní Fikejzová, která říkala, já jsem nenapsala sice moc textu, ale zase za každým si stojím, že jo?
1: To je báječný, to je taky takový slunečný člověk.
0: Ano, ano, ale prosím tě, tak chápu, že text třeba píšeš i někdy, neříkám, že vždycky, ale někdy prostě ne na zakázku, ale že je prostě potřeba napsat text k melodii. Ale ty básničky píšeš pod dojmem nějakého citového rozpoložení. Co tě přiměje k tomu, aby si napsala básničku?
1: Třeba nějaký krásný zážitek, kdy si řeknu, tak a teď bych si ho měla zaznamenat ještě mimo toho uložení v hlavě, ještě si ho zaznamenat na papír a potom ještě trošku takové furianství, musím říct, když jsem si uvědomila a možná zbytečně velkohubě, že vlastně můžeš napsat básničku o čemkoliv. Že ta čeština je tak krásná a taková tak bohatá, že opravdu si můžeš vzít třeba tamhle ten kousek toho koberce a napsat jeho životní příběh.
0: To je pravda. No tak zrovna tohle ne.
1: Neříkáš,
0: ale jiný,
1: že
0: mám jiný koberce, o který by se dalo
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Hanka Zegorová někde řekla, že si přála být herečkou, to si myslím, že se asi všeobecně ví, že si studovala JAMU, ale že si zatím cíleně nešla, to tě teď zase už cituju, a nechala si osud, aby to nějak vyřešil. No, tak to je samozřejmě hezky řečeno, ale nebylo to jenom na osudu. Byly zatím třeba některé důležité osobnosti tvého života, které, ne že tě třeba vedly, ale dejme tomu, ti podali ruku v tu pravou chvíli, ukázali ti pravou chvíli směr, nebo ti v tu pravou chvíli dali dobrou radu. Vzpomínáš na některé tyhle ty důležité osobnosti?
1: Určitě, ale nejmenoval si ještě jednu a to si myslím, že to byla ta určující věc, která šla samozřejmě ruku v ruce s tím osudem, že jsem onemocněla, musela přerušit školu a tím pádem jsem se začala, protože jsem člověk, který zase nevydržel sedět tak dlouho na jednom místě, když už jsem byla po půl roce z nemocnice doma, tak jsem začala víc zpívat. Možná i trošku, abych se nenudila. Prostě vyplynulo z toho to, že najednou ty písničky lidem, jsem zjistila, že lidem něco říkají, ale nikdy jsem nepřemýšlela o kariéře zpěvačky. A najednou jsem byla pátá ve Slavíku. Takže to bylo tak. A samozřejmě tam byli ti lidé, které jsi zmínil, kteří mě nasměrovali už tím, že mi dali příležitost, že mě pozvali prvně do rozhlasu a prvně do televize a prvně jsem slyšela svůj hlas ve studiu přes Repro Bedny. To vždycky s láskou říkám, kde došlo k velkému okouzlení, protože se mi můj hlas, když jsem ho první slyšela, strašně líbil. A říkala jsem si, ano, strašně se mi líbil. A říkala jsem, jak je to úžasný a oni mi řekli, že se to nedá vysílat. Že opravdu mám takovou vadu řeči, že to prostě vůbec není možný. A taky díky tomu jsem začala chodit na logopedii a učila se mluvit, ale to jsou krásné věci.
0: Takových lidí by se našlo třeba v Ostravě samozřejmě, anebo potom určitě Karel Wagner třeba, že jo, by byl.
1: Karel Wagner, úžasný. Já si myslím, že to bylo velmi osudové setkání, to naše, ale ještě předtím vlastně Honza Bunzel, kterého jsem poprosila, jestli by mi postavil kapelu a on říkal, ne, to už ten tehdy dělal Vaška Neckáře a on říkal, to už bych nestihl, ten Vašek mi dá hodně moc práce, ale znám takového jednoho mladého vlčáka, takového kluka, jmenuje se Karel Wagner, tomu řekni. A tehdy jsem řekla Karlovi, ať mi postaví kapelu a tím to vlastně úplně všechno začalo a od té doby se váže ta naše dlouhá spolupráce, která začala v roce 70 nebo kdy 71 a trvá vlastně dodnes.
0: No vidíš, a mladý vlčák oslavil nedávno 70.
1: No jo.
2: V tandemu s Janem Rosákem.

0: 90. narozeniny slaví v těchto dnech Jiří Andrle, muž, kterého spojuje celá řada profesí. Známe ho jako akademického malíře, grafika, ilustrátora, hudebníka, spisovatele či sběratele.
1: Od roku 1997 je také autorem rozhlasového pořadu Láska za lásku, který můžete na stanici Český rozhlas Pohoda slýchávat každou sobotu a neděli. Při příležitosti jeho 90. narozenin uslyšíme i další pořady.
0: Ve čtvrtek 10. září to bude speciální trojrozhovor Jiřího Andrleho s Jiřím Suchým a Markem Ebenem.
1: V sobotu 12. září nabídneme pořad Stříbrný vítr Jitky Novotné a v pondělí 14. září zase můj pořad Tandem Jana Rosáka. Narozeninovou šňůru zakončíme ve čtvrtek 17. září speciálním vydáním pořadu U kalicha, v němž Jiřího Andrleho uslyšíme tak, jak ho neznáme.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já jsem tady vzpomínal na pořad Hogo Fogo, který si myslím, že byl velice úspěšný a spousta diváků, včetně mě, na něj nostalgicky vzpomíná, protože to byla veliká legrace. Kde jste ty i Štefan, Margita, jste projevili neskutečný smysl pro humor, pro srandu, pro nadsázku. Proto dokázali jste si dělat ze sebe legraci. To, jak si dělala tu nepříjemnou industriální učitelku v mým pořadu Riskuj, to mě úplně vyřídilo. Nebo si vzpomínám, jak Štefan dělal toho bezdomovce před Národním divadlem. Geniální. Nebudete náhodou dělat něco podobného? Já myslím, že asi rovnou si asi odpovím, že ne, protože Štefan má tolik práce v Americe a jinde, že jo? Škoda.
2: Na celém světě. A je to nádherný, opravdu. Opravdu. Strašně mu to přeju, protože je výtečný.
1: Jestli se nepletu, tak vy oslavíte nějaký hezký výročí společně.
2: Jo, my oslavíme 6. června 20-leté manželství, což je nádhera. Opravdu, to je
1: nádhera. To slavit nějakým i uměleckým počinem?
2: Ne. Opravdu ne. To je soukromý počin. I když vy jste mysleli umělecký, protože 20 let manželství, to už je veliký, krásný obraz. A já jsem moc ráda, že se nám to povedlo těch 20 let, tak jak se nám to povedlo. Ale pojďme od toho soukromí trošku pryč. Ty jsi říkal, Hogo Fogo, chtěla jsem tě přerušit a udělám to teď, protože když jsme vybírali nachytávky, které byly za ty 4 roky, tak byly samozřejmě ty, které byly některé lepší, některé trochu horší. A musím ti říct, že po dlouhé době tak jsme se Štefanem zasmáli, když jsme si je pustili a zjistili jsme, že ty nachytávky, na které jsme tehdy neměli možná ani čas je tak zažít, tak i s odstupem času mají svůj význam.
1: Nepochybně. Při některých mě trošičku mrazí, kdy jste třeba dostali Karla Šípa na kolena s tou urnou, s tou zásahovou jednotkou, ale byla to veliká legrace. Hanko, já ti přeju, ať trávíte další dny, měsíce, roky, léta, desetiletí, století se Štefanem pořád v takové pohodě, v takové skvělé kondici, jaké se pořád nacházíte teď. Vyřiď Štefanovi, že se na něj taky těším, až budeme jenom trošičku víc času, tak ho samozřejmě rád uvítám taky v tandemu. Jinak tobě za dnešní návštěvu moc děkuju.
2: Děkuju moc krát a děkuju za pozvání.
1: Ahoj.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: vezme děs. Ne, že bych vám to přál. Nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.
1: Jedna z prvních knih, která vyšla po listopadu 1989 a vzbudila ohlas, nesla název Dálkový výslech. Lidé ji četli dychtivě a s nadějí, protože jejím prostřednictvím lépe chápali životní filozofii Václava Havla, který se stal symbolem jiných kritérií, než byla v uplynulých 40 letech. Pochopitelně se čtenáři knihy také zajímali, kdo je Karel Hvížďala, který v tehdejším západním Německu připravil pro Václava Havla chytré otázky a tudíž vedl tento fiktivní rozhovor mezi Bonnem a Prahou. Kniha totiž vznikla v polovině 80. let, kdy Václavu Havlovi nebylo dovoleno opustit republiku, tedy opustit ji jenom na nějaký omezený čas, a Karlu Hvížďalovi naopak nebylo umožněno svou vlast ani navštívit. Zasvěcenější ovšem věděli, že novinář a spisovatel Karel Hvížďala, emigrant z donucení, napsal v Bonnu kromě Dálkového výslechu celý cyklus knih, například Umění stárnout, Rozhovor s Jiřím Grušou, Dialogy, Rozhovory s profesory, sociology a spisovateli v exilu a další. Po návratu domů nezůstal jenom u práce literární, ale stal se vůdčí postavou vydavatelství deníku Mladá fronta Dnes. Jak dalece se jeho osobnost v těchto novinách projevuje, to nechť posoudí sami jejich čtenáři. Osobně jsem pana Hvížďalu poznala jako člověka s hezkým chováním, který nedává na odiv, co zná a umí. Nicméně zná a umí.
2: Já jsem se snažil vydolovat z paměti nějaký začátek, jak bych mohl datovat třeba to svoje zpovídání. A došel jsem do 50. let, kdy jsem trávil většinu času v létě o prázdninách v Lukách pod Medníkem, kde dědeček s babičkou vystavěli chatu. A tam jsem chodil pásat kozy s panem Rinkesem. Byl velice zajímavý, takový dlouhý, hubený pán se silnými brýlemi. A on hrozně zajímavě, úžasně, vitálně vyprávěl. A on to byl původně snad redaktor Melantrichu, co si vzpomínám, a on mě líčil to prostředí nakladatelství, vyprávěl panu Fučíkovi, o panu Šaldovi Jaroslavovi a tak dále. A mě to jako nějakého 10-11letého kluka úžasně zaujalo. A zaujal mě na tom taky ten fakt, že vlastně on mi vypráví o něčem, co už je nenávratně pryč, co je zrušeno, že ty lidi jsou vyházený, všechno je jakoby odsouzeno k zániku, bylo to odsunuto někam, kde už to nemá existovat. A mě najednou ta představa zaznamenat to, co má být zapomenuto a uchovat to pro budoucí pokolení, hrozně fascinovala, vzrušovalo mě to. A tak vlastně jsem popsal první sešit těch vzpomínek pana Rinkese a tam jsem asi poprvé pocítil to obrovské zrušení z toho vzepřít se době, vzepřít se času. No a to je vlastně motiv všech mých knih, které jsem v pozdějších letech napsal, protože já jsem si tenkrát dal v exilu po tom roce 78, kdy jsem se přestěhoval do Bonnu za úkol vlastně zmapovat to, co je odsouzeno oficiálně k neexistenci, co je zakázáno, o čem lidé nemají vědět. No a tak vznikl ten velký seriál dnes asi 12 knížek, který začal knihou České rozhovory ve světě. Tam jsem zpovídal 20 spisovatelů v exilu, o kterých lidé nevěděli, co vlastně dělají, co píší, jak žijí. Snažil jsem se uchovat ten stav jejich mysli a všeho po 10letém exilu. Ta kniha vznikla vlastně jako pandám, jako protějšek ke knize České rozhovory Jiřího Lederera, kterou udělal v Praze. Tenkrát při práci na této knize jsem si uvědomil, že dikce, jazyk, razance, vyjádření mé generace je podstatně jiná než té generace starší. A z toho logicky vyplynul tedy projekt sborníku generace 35-45. Tento projekt už jsem dělal společně se svými zakázanými kolegy v Praze, no, takže tam byli představeni všichni, nejenom ti v exilu. No a při této práci jsem se zblížil s českým filozofem Václavem Bělohradským, který žil v Janově. Začali jsme se navštěvovat, trávili jsme společně Vánoce a Silvestry, z čehož postupně vznikla velká tradice, že jsme se každý rok, vlastně většina té mé generace intelektuálů, spisovatelů na západě, v exilu jsme trávili společně ty Vánoce a Silvestr nedaleko Brixenu za Brunekem v vesničce svatý Jakob. Tu tradici jsme právě založili s Václavem Bělohradským a z této tradice, z těch pravidelných setkáních, nebo jsme za sebou jezdili, vznikla vlastně knížka Myslet zeleň světa, která právě v těchto dnech vychází Mladé frontě v nakladatelství a první verze toho rukopisu právě vyšla v knize Václava Bělohradského Přirozený svět jako politický problém, tvoří úvod vlastně této knihy. No a ta poslední verze se jmenuje, jak jsem řekl, Myslet zeleň světa a pražským nakladatelem této knihy byl dnešní pan prezident Václav Havel. A když jsem posílal rukopis této knihy do Prahy, tak jsem úvodnímu dopisu napsal doušku, jestli by pan Havel neměl chuť spolupracovat se mnou na nějaké podobné knize. A on mi odpověděl, že ano, že vlastně se mu blíží padesátka, a že taková mezibilance by přišla vhod. Tak se tedy vlastně zrodila další z této série knih a já jsem jim dal i podtituly, abych si je nějak jako seřadil. Zatímco knihu s Václavem Bělohradským jsem si pro sebe nazval Vzpouru myšlením, knihu s Václavem Havlem Vzpourou životě v pravdě, knihu s Pavlem Landovským Soukromá vzpoura, která už taky vyšla, jsem nazval si pro sebe Vzpouru klaunstvím, knihu s dnešním kancléřem knížetem Karlem Janem ze Schwarzenberga jsem nazval si pro sebe Vzpouru životem v tradici, a předposlední z těch titulů s Ivou Kotrdlou, Nevítaný svědek, Vzpouru vírou v Boha, ta kniha by měla taky v dohledné době vyjít v brněnském nakladatelství. A poslední knihu, Povídání s Jiřím Suchým, Vzpouru prací. Psaní bylo teda pro mě mnohovrstevnou činností, takhle bych to asi měl říct. A vždycky bylo podmíněno tou snahou se nějak orientovat ve světě. Takže pokud jsem byl zvědavý na jiné lidi, dělal jsem rozhovory, pokud jsem se chtěl rvát s tím časem, pokud jsem byl zvědavý na sebe, tak jsem psal vlastní prózy, rozhlasové hry, jednu tady přednedávnem jste vysílali, Rekonstrukce začínajícího básníka se jmenovala a těmi jsem se taky 8 nebo kolik let v exilu živil psaním rozhlasových her, odtamtud žila převážná část mých příjmů. A když jsem si potřeboval věci utřídit, tak jsem psal esejistiku, literární recenze. Takže každý z těchto proudů nebo způsobů psaní byl pro mě stejně důležitý a má stejně podstatné místo v mé existenci. čemu dávám přednost, nedokázal bych to říct. Je to pro mě prostě neoddělitelný celek způsobu mé komunikace se mnou i se světem.
0: Já zpívám píseň o rose, která se v trávě třpití. Nikdo však na ní není zvědavý. Na první pohled zdálo se, že posluchače chytí. Teď však to vidím víc a víc, že rosa nikoho nebaví. Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nudí. Myslel jsem totiž, v tom je ta

0: začal jsem tady zpívat. Na první pohled zdálo se, že chytí.
1: V poslední době hodně za mnou chodí začínající novináři nebo i kolegové v redakci a hodně diskutujeme o tom, vlastně, jak by měly vypadat noviny. A já myslím, že bychom asi měli, nebo to jim teda říkám, se už vzdát té formule, kterou si dnes dali skoro všechny noviny do záhlaví, že jsou nezávislé, že naopak čas dělat velice závislé noviny, samozřejmě nezávislé na nějaké jednoduché a primitivní stranickosti. To rozhodně ne. Tento typ novin třeba v Německu již zcela odumřel. Poslední stranické noviny Vorwärts zkrachovaly asi před 2 či 3 lety, nebo možná už je to víc. Mně teď ten čas běží rychleji. Takže měli bychom asi vytvářet noviny, nebo přiznávat se k novinám, které straní nějakým hodnotám, které si přesně vymezíme a které budou závazný. Takže třeba my v redakci tvrdíme, že straníme tržnímu hospodářství, že straníme společnosti, která je strukturovaná tak, že distribuuje moc, že nemá jedno centrum, že straníme instituci nezávislých soudců, že jsme pro liberální atmosféru, pro liberální prostředí, které bychom nejspíš definovali jako prostředí, kde se nové ideje lehce rodí, ale zároveň snadno umírají. To znamená, nic nepovažujeme za věčné, víme, že život je změna a tak dále. To jsou asi postuláty hodnot, ke kterým bychom se chtěli hlásit tvrdě a být na nich závislí.
2: Jak dalece se vám to daří?
1: Řekl bych, že je to tak půl na půl. Tato redakce měla tu výhodu, že vždycky tam pracovali mladí lidé, a když jsem do této redakce přišel před 1,5 roku, tak jsem k mému velkému překvapení zjistil, že tam je minimálně 1/3 zcela jasně vyhraněných mladých lidí, kterých ta vládnoucí blbost se vůbec jakoby zázrakem nedotkla. Ta tupost už byla tak velká, že ji nemuseli zřejmě vnímat. A to bylo právě štěstí, že s těmito lidmi bylo možné ty noviny poměrně snadno nebo snadněji, než jsem si původně myslel, začít přetvářet. Ten proces je samozřejmě pomalý a dlouhodobý a stačí sebe menší záchvěv, to znamená nějaká zvýšená nervozita, únava, stres a cokoliv a ty staré stereotypy naskočí. Ale to jsou doopravdy už výjimky, už můžeme říct, že ten profil toho listu se vytváří přesněji. A je to právě díky těmto mladým lidem, když teda nemluvím o svých starých kamarádech, jako je Ondřej Nev a podobně. A dneska jsou ty noviny bez nich jistě neodmyslitelné. Vlastně my jsme se mohli pokusit i říct, jaký je rozdíl třeba mezi spisovatelstvím, novinářstvím a kde je místo těch skutečně dobrých novin. Spisovatel se vlastně pokouší celý život, dobrý spisovatel, aby jsme to upřesnili, sdělit nezdělitelné nebo neartikulovatelné. Prostě jakmile vycítí, že něco již bylo řečeno, musí to vyškrtnout, zavrhnout. Jak říká Honza Lopatka, když jde někomu něco snadno ve psaní, má to zahodit. Je to určitě špatně, protože už to bylo napsáno. Čili spisovatel lpí na originalitě, lpí na tom, že klade nové otázky, že zpochybňuje všecko, co už existuje. A tady někde jsem to před chvíli, než jsem sem šel, našel v tom našem rozhovoru s Václavem Bělohradským. On tady říká, kultura je ve své vlastní podstatě odkaz děl, která nelze pochopit jinak, než jako otázky, na které musím odpovědět sám za sebe, na které nemám žádnou příručku. Novinařina, ta nejběžnější, většinou pracuje úplně opačně, ta musí pracovat s klišé, protože aby udělala události sdělitelnými, musí je k něčemu přirovnávat. Přirovnává je tedy k něčemu, co už je dané, zaběhané. A ta vrcholná žurnalistika je právě někde mezi těmito dvěma póly. Ta prokopává, rozmetává to klišé, ale někde za tím novým pohledem, za tou nově formulovanou myšlenkou, je to klišé ještě vzdáleně cítit. Ještě je tvoří background, pozadí toho, takže se člověk, který necítí tu potřebu toho nově vnímaného světa, nepotřebuje se tak zkoumat, se má ještě čeho zachytit, je tam nějaká konstrukce, něco, co je mu pochopitelné, s čím už se někdy setkal. To v dobré literatuře naopak být nesmí.
2: Potom samozřejmě noviny čte mnohem více lidí a není dost dobře možné, aby se nad nimi tolik důmalo jako nad tou dobrou literaturou.
1: To je to velmi spotřebný zboží. Dobré noviny prostě jsou v poledne mrtvé. A dobré noviny, ale na druhé straně mají být u čtenáře do 6:30, mají mít k snídani a má už denní rozhodnutí dělat na základě těch informací, které ráno dostane. To zatím poštovní novinová služba není schopná zajistit. Věru se o to ani nesnaží.
2: No tak to určitě ne. Když jste hovořil o těch svých knihách, jedna z nich je vyprávění Pavla Landovského.
1: My jsme se takhle touto dobou někdy domluvili ve Frankenu, kde Opus Bonum každý rok dělalo takové sympózium v Bavorsku. A on pak v listopadu, čili pár týdnů na to, sám za mnou přijel a týden u mě bydlel. A tam jsme na tom pracovali od rána do večera, natočili jsme, já nevím, kolik, asi 19 pásek. A každá má hodinu a půl, takže to bylo hodně. Problém této knihy byl, jak zpracovat takto natočený materiál. Protože já, když jsem si to poslouchal, tak jsem řval smíchy, ale nevěděl jsem, co s tím. Jednak to hrozně lítalo, on je člověk těžko ukáznitelný. Takže nějakou pevnou strukturu po tématu, řekl bych vnější, to nemělo. A za druhý, kdyby se udělal přepis toho textu, tak to vůbec k smíchu nebylo, protože to vypráví Landovský svou intonací, přitom se hejbe, hraje, šílí, bije člověka, já nevím, co všecko nadává mu. No a to vytváří tu atmosféru. Navíc on, aby mě hodně vyprávěl, protože je to herec, tak jsem většinou mu scháněl publikum, takže jistě polovina z těch natočených hodin vyprávěl prostě řadě lidem, nejenom mě. Takže já jsem vlastně snad 15 dnů denně přepisoval prvních těch 10-15 stránek té knihy a vždycky druhý den ráno jsem k tomu přišel, přečetl jsem si to a zase jsem to zahodil a nevěděl jsem se s tím rady. 15krát jsem to udělal, po 16. Mě to celé naskočilo, co s tím. že já nebudu to vnějškově nějak učesávat, že vlastně nosné je ten jeho tah a nechám i všechno to přeskakování tak, jak to jde, že to musí spojovat prostě ta jeho figura, ten jeho vnitřní nerv. A že hold to, co je v jeho gestikulaci, intonaci a tak, budu muset dát do jazyka, že ten jazyk budu muset udělat uměle pestřejší, šťavnatější, barvitější a tím, že do toho dostanu tu jeho rozervanost a sílu a náboj. No a když jsem toto objevil, tak ta kniha pak už to byla technická věcí napsat. K tomu je třeba snad říci jen toto, že hold žádná zkušenost s jednou tou knihou není přenosná na druhou. Každou tu knihu člověk začíná, jako kdyby se pokoušel o tu první, protože každý ten člověk je jiný, s každým se pracuje úplně jinak a každá ta kniha musí mít jinou vnitřní strukturu, jinou dynamiku, jinou stavbu, jiný jazyk. No a potom, myslím, že to tajemství těch rozhovorů je také v tom, že člověk se musí stát médiem toho zpovídaného a ne prosazovat se sám v tom rozhovoru, což bývá, když člověk vidí nebo čte někdy rozhovory, že tam novinář říká třeba svůj názor na něco, to tam nemá co dělat, to vlastně čtenáře nezajímá.
2: Vy, když jste odešel z téhle země, co na vás tak nejvíce zapůsobilo v té první době exilu?
1: Zkušenost, že člověk životu skoro nic nepotřebuje a s jakou lehkostí jsem se všeho zbavil, protože jsem odjel autem a nechal jsem tu všecko od prostě obrazů, které jsem měl rád, knih, které jsem léta sbíral, no prostě všechno a najednou člověk zjistil, že to vlastně doopravdy nepotřebuje. To je velice osvobozující pocit a jsem za tohle exilu, za tuto zkušenost velice vděčný.
2: Vy jste se zmiňoval, že jste se potom s přáteli scházívali na těch svácích kolem Brixenu, to je náhoda nebo schoda?
1: To je tím, že tam jsou Alpy nejlevnější. To je hrozně jednoduché, ale asi bych se mohl zmínit o tom prostředí. To byl statek v tom Santiacobu, který byl přestavěný, aby se dali pronajímat tam. Vlastně oni tomu říkají prázdninové byty. Ferienwohnungen, tomu říkají Němci. To znamená, že tam jsou koupelny, zařízené kuchyňky s nádobím a všechno, takže rodiny se tam mohou bez problémů nastěhovat. Postupně jsme tenhle dům obydleli, takže tam bylo i 30 lidí někdy a později už jsme měli ty domy 3 a těch lidí bylo hrozně moc a už jsme nedali ani stoly dohromady. A co je zajímavé, že i pro ty děti to mělo velký význam, to jsme si uvědomili až později, protože naše děti tam vlastně vyrůstaly společně a v těchto svácích tato velká komunita simulovala tu ztracenou rodinu. Takže oni se tam najednou cítili jako v nějaké rodině, takže to mělo i tuto sociální funkci.
2: Byl jste mimo hranice téhle země dost dlouho, živil jste se tam, zvykl jste si tam, měl jste tam svůj život, svůj nový život a přesto doufal jste, že se někdy vrátíte sem.
1: Já jsem si definoval emigraci jako úkol, který je nasměrovaný do Čech, který za mimořádných okolností musí být vyplněn z ciziny. Když mimořádné okolnosti padly, tak to pro mě nebyla otázka, musel jsem se vrátit. Navíc mi připadalo, že dělat žurnalistiku zvenku by teď bylo trošku hochštaplerství. Jako neviděl jsem tu svou žurnalistiku, že bych mohl dělat od někud jinut než odsud.
2: Já jsem se ptala, jestli jste jako věřil, čili jste s ním počítal, jako samozřejmě.
1: Já jsem s tím počítal, ale nepřipouštěl jsem si to. To je druhá věc důležitá, protože nelze žít v provizoriu. Jo? Já jsem si zakázal s tím vlastně počítat, ale bylo to, prosakovalo to někde za tím vším, co jsem dělal.
2: Teď nějak tak opačně, zase žijete tady. Vzpomínáte někdy třeba až trošičku z nostalgií zase na ty doby, kdy jste byl jinde domovem, na ten druhý domov?
1: No tak já, když přijedu do Bonnu, tak jsem tam taky doma, protože jsem tam prožil hold 12 let života. Je to kus mého já, tam zůstalo. A když se projdu tou pěší zónou na Brusselberku, že jo, tak jsou tam i prodavači a zastavím se u Španěla, u kterého jsem léta kupoval zeleninu, vedle u paní, která prodává zmrzlinu, a všichni mě znají a já znám je a patří to k mému životu, to nikdy člověk nemůže nějak odpárat. A toho se taky nezříká. Ono to jenom holce od člověka čím dál tím víc vzdaluje.
3: Minulost, ta se vzdaluje. Všechnu energii teď vyžaduje neklidná současnost. A v té je Karel Hvížďala v samém středu dění jako spisovatel, žurnalista a organizátor.
4: Naschledanou, naschledanou, až se budeš

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: desátá na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Nevím jak vy, ale já mám od rána dobrou náladu. Možná to bude tím, že máme před sebou víkend, tedy čas na rodinu, přátelé, výlety, prostě čas na odpočinek. 11. hodina nám ohlásila, že další kolotoč je tady pro vás. A co jsme připravili? Představíme vám staletý recept na meruňkový dort. Nevynecháme filmový kalendář Marie Formáčkové. V hobby rubrice se zaměříme na servisní prohlídky plynových topidel a na letní výlet vás pozveme na kopec Vejdoch na Vysočině, kde navštívíme cestu života. Příjemný poslech právě začínáme, a to písní Hospůdko známá, kterou nám zaspívá Jaromír Majer.
1: Kolotoč a Jana Chládková.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Pokud byste se rádi vydali na výlet, který vám nabídne poučení, krásnou vyhlídku a nenáročnou procházku, pak můžeme vřele doporučit Cestu života na kopec Vejdoch na Vysočině. Stezka začíná na okraji obce Jámy, jen pár kilometrů od Žďáru nad Sázavou. Kolegyni Irenu Šarounovou na ní doprovodil ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny David Štěpánek.
1: Stojíme u velkého kamene, na kterém je časová linka.
2: Vidíme dějiny obce Jámy od roku 1918.
1: Proč tady začínáme rokem 1918?
2: Je to ke vzniku Československé republiky. Samotný Vejdoch, když se na něj podíváte, tak uvidíte dvě lípy.
1: Jsou tam.
2: Byly vysazeny v roce 1968 k 50 letům od vzniku Československé republiky. Ta na západě je česká a na východě je slovenská.
1: A už teď mezi nimi vidím, je to kříž.
2: Připomínka 100 let výročí Československé republiky.
1: A ještě musíme říct, že půjdeme cestou života.
2: Jedná se o desatero pozitivních životních zásad.
1: Víra, úcta, klid, vděk, život, slib, čest, pravda, rodina a dár. Každá ta zásada má své zastavení a hned tady vedle je první. Mají podobu velkého kamene a na něm vykované. Vypadá to jak jedna deska přikázání Mojžíšova.
2: Vypadá to podobně, je to vlastně dílo uměleckého kováře pana Tulise z nedalekého Dlouhého. Jedná se o 10 zastavení, která jsou navíc doplněna ještě malinkou cedulkou s QR kódem.
1: Já ho hned vyzkouším. Načítám QR kód.
3: Rudolfa Vrbecká. Víra. V nouzi víra na nás v dálce světlem kývá.
2: Verše, které si můžete pomocí naskenování QR kódu u každého zastavení poslechnout, jsou ovlivněny životními prožitky paní Rudolfy Vrbecké z Nového Města na Moravě, která je sepsala ve svých 97 letech.
1: Minuli jsme druhý kámen a jdeme dál. Ještě mě napadlo, proč Vejdoch?
2: Podle Ústavu pro jazyk český, podle dřívějšího vlastníka. A podle písemností také víme, že roku 1866 byla na kopci zřízena pozorovatelná po bitvě u Hradce Králové, kdy Prušáci hnali rakouská vojska až někam k Olomouci.
1: Do budoucna kopec nebude úplně holý, protože jsou tady zasazené mladé stromky. U zastavení Dar je dokonce lavička. Jsme skoro na vrcholu, travnatá cestička, už se nám také otevírá výhled na panorama žďárských vrchů.
2: 360 stupňový výhled, opravdu do všech stran.
1: A jsme na vrcholu.
2: Právě se nacházíme v 663 metrech nad mořem.
1: To není moc na Žďár. Vrchy.
2: Ale ten výhled je daleko lepší než kdejaké naší osmistovky. Těch vesniček pouhým okem je tady vidět 22.
1: Před námi strom života.
2: Strom života je vlastně 3metrová socha ze dvou kusů Božanovského pískovce, kterou zde v roce 2018 ke 100 letům republiky vytvořil sochař Petr Váňa s kameníkem Hinkem z Hejbalem. Petra Váňu můžeme znát i jako autora repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Stromy se spojují a proplétají se do podoby kříže.
1: A procházka to byla nenáročná, já si myslím, že i klidně nedělní poobědní. Za těch pár kroků odměnou bude nádherný výhled do okolí, trocha toho větru, ale i posezení na lavičkách.
0: Popisuje příjemný výletnický cíl redaktorka Irena Šarounová. Procházku na kopec Vejdoch můžete navíc spojit s návštěvou památky UNESCO kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

0: Vybavíte si, jakým slovem pojmenováváme honosnou sídelní budovu nebo palác? V poslední době se ale tento význam posunuje a slýcháme ho i v jiných souvislostech. Proč a je to tak správně? Odpoví následující jazykový koutek kolegy Stanislava Juríka.
1: Když se řekne rezidence, vybaví se nám asi nějaké významné a honosné sídlo. Hůře asi odhadneme, proč se právě slovo rezidence stalo námětem jazykového koutku. Proto je tu Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. Slovo rezidence jsem pro jazykový koutek vybral jednak proto, že se v současné češtině začíná používat pro jiné skutečnosti, než pro které se používalo dříve. A jednak proto, že tato změna v jeho užívání je pěkným dokladem toho, že některé drobné jazykové změny mohou být velmi nenápadné, vlastně si jich sotva všimneme.
1: Pojďme tedy se sami sebe nejdřív ujistit. Opravdu stále platí, že rezidence je nějaká honosná budova?
2: Ano, to můžeme potvrdit. Slovo rezidence i nadále v češtině označuje významnou budovu. Podle slovníku je to významná sídelní budova, palác hlavy státu nebo jiného vysokého hodnostáře, zejména též velvyslanců. Našli bychom řadu současných příkladů tohoto významu, uveďme si třeba tento. Představitelé obou vlád přijeli za doprovodu policie do rezidence hlavy státu.
1: To je tedy ten tradiční známý význam. A které nové významy se dají u slova rezidence najít?
2: Nově se slovo rezidence objevuje hlavně v názvech různých penzionů a ubytovacích zařízení vůbec. A také u nově budovaných bytových domů, které takzvaní developeři chtějí samozřejmě dobře prodat. Je to celkem pochopitelné. Kdo by nechtěl trvale nebo aspoň dočasně bydlet v něčem, co se alespoň podle jména zdá honosné?
1: Tak s jakými honosnými názvy se můžeme v praxi setkat?
2: V případě ubytovacích zařízení to často bývají názvy zahrnující jméno majitele a nutno přiznat, že někdy je to právě jen slovo rezidence, co názvu dodává onu výjimečnost. Považme takový název typu rezidence Novák. U názvů bytových domů se slovo rezidence celkem pochopitelně často pojí s názvy ulic, městských částí a míst vůbec. Jmenujme si například názvy jako rezidence Čapková, to je podle ulice, rezidence Pod schody, to je také podle ulice, rezidence Žabovřesky, to je pojmenování podle městské části a podobně. Najdou se ale také názvy nevstažené k místu, například rezidence Améba, rezidence Florian a tak dále.
1: Rezidenci jsme dnes ze všech koutů probrali s Martinem Proškem. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Snad jste se dozvěděli, co jste potřebovali vědět. Teď už zazní melodie v podání Martiateny Eleftheriadu a zároveň Miloše Kopeckého, která bude následovat, které vystřídá recept na meruňkový dort.

0: Víte, že po meruňkách se mládne? A také údajně zlepšují imunitu a dobrou náladu? Alespoň to tvrdili lidoví léčitelé. A protože nás čeká víkend, třeba vezmete za vděk staletým receptem na meruňkový dort. Pokračuje kolega Jaroslav Hoření a etnoložka Vladimíra Jakoubějová.
1: Meruňka má svůj původ v daleké Číně, kde byla pěstována již v roce 3000 před naším letopočtem. Toto ovoce znali Řekové i Římané. Významný vliv na rozšíření meruňek do Evropy měli Arabové.
2: Do českých zemí se meruňky dostaly až ve 14. století, kdy se pěstovaly hlavně v klášterních zahradách. Během vlády Karla IV. Pak došlo k rozsvětu ovocnářství a pěstování meruňek se mezi obyvatelstvem více rozšířilo. Ovocnářství a pěstování meruňek pak zasáhly těžké časy v podobě 30leté války, která měla na české zemědělství neblahý vliv. Do sadu a zahrad se tak meruňky vrátily až za vlády Marie Terezie a Josefa II. Meruňky byly v dobách našich babiček považovány za nejcennější peckové ovoce. Lidoví léčitelé je doporučovali na podporu imunity, na zlepšení krevního obrazu i na zlepšení nálady. V babských radách se velmi často uvádí, že se po meruňkách mládne. Nicméně toto ovoce bylo velice oblíbené i v kuchyni. Pro vesnické domácnosti bylo trochu vzácné, proto se objevuje především v receptech na takzvané nedělní moučníky, meruňkové knedlíky, koláče a buchty, záviny, oblíbený byl také meruňkový kompot nebo meruňková marmeláda. V městských domácnostech se z meruňek připravovaly také likéry, omáčky, pudinky, zmrzliny a různé dezerty, ve kterých se kombinovaly s tvarohem, kysanou smetanou, čokoládou nebo karamelem a také kořením s kořicí, levandulí nebo rozmarínem.
1: A tak dnes vybíráme recept z kuchařské knihy Hany Dumkové Ovoce, užití jeho v domácnosti a kuchyni z roku 1884, a to recept na meruňkový dort.
2: Několik meruňek se oloupá, rozpůlí, jádra oloupají, přidají k meruňkám, posypou cukrem a nechají přikryty po 2 hodiny státi. Pak se jádra a šťáva s cukrem a s kořicí povaří a procedí. Zatím se vyválí z máslového těsta podklad, opatří kolem okrajem, posype sekanými mandlemi, položí se na ně rozpůlené meruňky, na ně udělá se mřížka z těsta, která se na okraji pomaže bílkem a přitlačí, posype cukrem a dort peče se na plechu, pak se nakape svařené šťávy opatrně mezi mřížkové otvory a peče se ještě 1/4 hodiny.
0: Dnešní recept je zcela určitě pro mě, protože kdo by nechtěl omládnout? Navíc meruňky mám moc ráda a nejen já, ale celá naše rodina. Pokud jste na tom podobně, neváhejte a dort si udělejte. Po pohodových písničkách nás čeká další pokračování filmového kalendáře Marie Formáčkové.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: A je tu po týdnu opět chvíle pro všechny fanoušky a milovníky filmového světa. Pravidelně nám oponu odhalují Marie Formáčková a Gábina Bláhová. Představí nám v něm zpěvačku a herečku Hanu Zagorovou a dále si připomeneme dobovou premiéru filmu z roku 1937 Kariéra matky Lízalky.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Krásný pátek všem milovníkům stříbrného plátna. Dnes s publicistkou Marií Formáčkovou mimo jiné vyrazíme do kina na premiéru filmu Kariéra matky Lízalky. Ale nejprve listujeme v našem filmovém kalendáři datum 6. září roku 1946 a připomeneme si tak 80. výročí narození zpěvačky a herečky Hany Zagorové.
3: Devítinásobná zlatá slavice, oblíbená zpěvačka. Pražané vědí, když šli přes Vinohrady Chodskou ulicí, tak tam bylo, tady bydlí naše Hanička.

0: Jenomže zpěv, ten jí vešel do cesty. Lidé si ji jako zpěvačku oblíbili a ona potom už jenom zpívala s orchestrem Karla Wagnera. Ale vedle toho také samozřejmě tu a tam si zahrála v nějakém filmu. Vzpomeňme třeba na Trhák Zdeňka Podskalského, to je krásná její role. Ale hrála i v dalších filmech. Hrála třeba Štědrý večer bratří Mánesů, ve filmu Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště. Tam hrála takovou tu představu jednoho z hrdinů. Těch rolí filmových celkem bylo dost, samozřejmě ji známe i z televizních pořadů, jako třeba Dluhy Hany Zagorové, nebo Když nemůžu spát, nebo pořad Hogo Fogo se Štefanem Margitou. Takže myslím, že Hana Zagorová tady s náma zůstává, byť teda už nás opustila, a k těm narozeninám jí přeju všechno nejlepší a vy určitě také.
1: Tolik vzpomínka na Hanu Zagorovou a teď se přeneseme na dobovou premiéru filmu Kariéra matky Lízalky. Snímek se promítal od 10. září roku 1937 souběžně v pražských biografech Avion, Hollywood a Hvězda. A později na podzim toho roku se promítání přesunulo i do dalších měst, například do brněnského kina Stadion. Podrobnosti ráda přidá Maria Formáčková.
0: Natočil ho Ladislav Brom a docela se to hodí k Haně Zagorové, protože to je o ženě, která chtěla být divou, operetní, nepovedlo se, tak naděje vložila do své dcery. Dcera skutečně zaujala filmaře, skutečně roli dostala, ale ukázalo se, že nemá talent, takže se vrátila zpět do hotelu, kde dál měla nádobí a vrátila k svému milému. Takže to je jenom takový doplněk ke slavné Haně Zagorové.
1: Uzavírá dnešní filmový kalendář spisovatelka Marie Formáčková. Hezký den přeje a naslyšenou zase příští pátek v Kolotoči se těší také Gábina Bláhová.
2: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
3: A od hvězd filmového plátna zpět k hvězdám hudebním. Zpívat nám teď budou Karel Gott a Helena Vondráčková. Následovat je bude hobby rubrika, kde se zaměříme na servisní prohlídky plynových topidel.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Milí posluchači, v sobotu začínáme už 37. sezónu našeho pořadu. A protože to bude první sobota v měsíci, ozveme se vám z pražské Ypsilonky. Za pár dní oslaví své 80. narozeniny Arnošt Goldflam, kterému přijdou blahopřát Oldřich Navrátil, Jaroslava Krečmerová a celý ansámbl téhle legendární pražské scény ze Spálené 16.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

jsem totiž bůh i ďábel. Já jsem totiž bůh.

0: Je nejvyšší čas na revizi plynových kotlů, ohřívačů, vody a topidel. Jednak prodlužují životnost zařízení, ale také ušetří nemalé peníze na spotřebě paliva. Více už v pravidelné hobby rubrice servisní technik plynových zařízení Ivan Hošek. Za mikrofonem je kolega Mirek Kobza.
1: Prohlídku plynového kotle si nemůže udělat člověk sám, protože je to vyhrazené plynové zařízení. Bude první ochlazení a ten moment se všichni zbláznějí. Lidi by měli na prohlídky kotlu spíš myslet, dá se říct, hned po skončení sezóny si někoho prostě domluvit, kdo jim tam jezdí, tak aby už věděl, aby si to rozvrhl přes léto. To jsou takový klidný měsíce. Může to dělat kdokoliv, kdo na to má oprávnění, to jo, ale je lepší, když bude jezdit ke každému tomu zákazníkovi, pokud možno jeden. Fakt je ten, že když člověk přijde k novému zařízení, tak nejdřív prostě musí zjistit, co někde, jak je zapojený a což zase zabere čas, že? Takže úplně ideální střídat servisy co půl roku nebo co rok není.
2: Co by ten servisák měl udělat? Co by jsme po něm měli chtít?
1: U většiny výrobců v návodě je uvedeno, co vlastně obnáší ta servisní prohlídka a na konkrétních věcech už pak je odvislý od toho, jak to zařízení vypadá. Je rozdíl, jestli je kotel umístěný někde, kde saje prašnej vzduch nebo prostě něčím znečištěný, než když je tamhle někde kotel, dá se říct, téměř v horské oblasti, kde je úplně čisto.
2: Čili znamená to, že třeba člověk by měl hlídat i v jakém prostředí ten kotel má umístěný a třeba rozhodně neskladovat v kotelně nějaké věci, ze kterých by se mohlo prášit?
1: No to určitě, jako není ideální, aby třeba zrovna v kotelně vyloženě přebývaly zvířata, protože taky pouštějí chlupy. Kotel je určený do bezprašného prostředí, takže jako mít kotel umístěný ve sklepě, kde vedle místnosti topím uhlím, tak to pro ten kotel taky není žádná výhra. Následně teda pak i to čištění nebo nějaká ta provozní spolehlivost je horší.
2: Co vlhkost?
1: No to je úplně špatně. Kotel obsahuje poměrně hodně elektriky a ta samozřejmě trpí. Ale to všechno je psané v návodech a fakt je ten, že návody se mají aspoň trošičku číst.
2: To jsme se zatím bavili o kotlech. Co když má někdo doma třeba plynová topidla, jako jsou gamatky, i tam se mají dělat prohlídky?
1: Samozřejmě je to vyhrazené plynové zařízení a spadá to všechno do prohlídek. Fakt je ten, že tady ty potokení topidla už jsou většinou staršího data výroby, což pak teda následně už od toho ty návody jsou a i pak k těmhle těm topidlům bývá problém se zajištěním náhradních dílů.
2: Další věc jsou třeba plynové ohřívače, ty známé Karmy.
1: Průtokový ohřívače vody, říkaný Karmy, vyrábí je víc výrobců, ještě stále se dělají. Tam je největší problém s tím, že těžko je někdo, kdo by chtěl v koupelně zimu, takže si tam přívod vzduchu zvenku málo kdo řeší. No a následně pak, když se tam podle platného TPG má změřit složení spalin a čtyřpaskalový test, tak to nevychází, takže tyhle spotřebiče většinou se zastavují, protože tam není zajištěn dostatek přívodu vzduchu, z čehož pak teda jsou ty smrťáky, otravy kysličníkem uhelnatým.
2: Může se stát, že plynář, který nám přijde na kotel, vlastně v rámci té prohlídky řekne tak a dost, tohle zařízení už se nesmí provozovat.
1: Na základě prohlídky se napíše, že zařízení není schopné bezpečného a spolehlivého provozu. Těžko se o tom ti provozovatelé přesvědčují, protože ještě chvíli a doteďka to bylo dobrý a doteďka to bylo dobrý. No a pak teda občas bývají ty nejhorší následky.
2: Když máme takové plynové zařízení, je nějaké základní pravidlo, pokud se nám něco nezdá, tak prostě odstavit to zařízení od provozu, zavolat odborníka, protože přece jenom asi laik nedokáže úplně vyhodnotit, co je a není nebezpečné pro provoz.
1: Hlavně, co je nebezpečné, kvůli čemu volat teda určitě, tak jakýkoliv náznak nějakého zápachu z plynu, nebo prostě když už to tak nějak divně hoří, pokud ten spotřebič je kominový a jde vidět, že plamen je červený, tak to už nasvědčuje tomu, že prostě se něco děje. Když z toho padá more svinčiku na zem, ať už kysličníky na nějaký mědi, nebo v nejhorším případě saze, pak už to je opravdu časovaná bomba, poměrně rychlá.
0: O servisních prohlídkách plynových topidel natáčel se servisním technikem Ivanem Hoškem kolega Mirek Kobza.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.
5: Vážila málo, v oku jí hrála.

0: Přírodní oblast Červeňák v Pardubicích budou spásat koně, možná také krávy nebo ovce. Pastva má být součástí dlouhodobé péče o rozsáhlé travnaté plochy. Bývalé vojenské cvičiště město od loňského podzimu upravuje. Příští rok ho chce otevřít veřejnosti. V první fázi se kácely především náletové a invazivní dřeviny, aby uvolnili místo pro cenné duby a obnovili se původní otevřené plochy. Jedním z výrazných vojenských prvků bude obnovený prostor bývalého důstojnického klubu. Původní stavba byla podle průzkumu v havarijním stavu, proto ji nahradí nový objekt vycházející z historické podoby. Sloužit bude jako zázemí pro správu území a nahoře bude mít malou vyhlídku. Zachovaný zůstane jeden z původních vojenských pilířů, ze kterého vznikne vyhlídka nad Chrudimkou. Při biologickém průzkumu tam ochranáři nově objevili kruštík polabský, vzácnější druh orchideje. A z nedaleké vinice se do oblasti rozšířila také okrotice bílá. Potvrzuje se tak, že dlouhodobá péče o území přispívá k návratu druhově pestré vegetace. Musím říct jen tak dál, ať se podaří obnovovat co nejvíce druhů rostlin. Přeji krásný víkend a v tuto chvíli příjemný poslech našich dalších pořadů na pohodě.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme další díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Při návštěvě psychiatra zaslechl inženýr Kolda povzdech pacientky Králové, která toužila po rentgenu lidských starostí. Vzpomněl si, že by se k tomu dalo použít jeho vlastního někdejšího vynálezu, který kdysi nazval psychofon. Přístroj překládá lidskou řeč do její, abychom tak řekli, citové roviny. Pro vynálezce nedopadla však zkouška lichotivě, vřískal jako mimino. A náměstek Pulver, na němž chtěli udělat druhou zkoušku, vrčel jako dravé zvíře. Doktor zůstal s psychofonem sám. Seděl jsem dlouho v prázdné ordinaci a pozoroval ten podivný dar. Je to vlastně senzace. Ten aparátek dokázal odhalit za několik minut víc, než já za dlouhé hodiny práce s pacienty. Odhalil například všechno, co si dosud neuvědomoval náměstek Pulver, že má na lidi kolem sebe a především na svou ženu vztek. Že by si rád vybil ten vztek násilím, že se dusí potlačovanou nenávistí a že už to hraní na gentlemana nemůže jeho srdce vydržet. Takové odhalení ovšem bolí, nutí člověka leco zříct a leco změnit. Ale je to první krok ke zdraví. Pozval jsem do své ordinace další dvojici. Po zkušenosti s Pulverovými jsem ovšem už nechtěl experimentovat. Schoval jsem aparát do svého psacího stolu. Oběma manželům rozdal běžné dotazníky a šel telefonovat do pracovny sester, která byla stále prázdná. Po delší námaze jsem našel chorobopis Králové a zjistil telefonní číslo jejího nového zaměstnání. Zavolal jsem tam.
1: Koho si přejete?
0: Prosím inženýrku Královou.
1: Inženýrka Králová je s akademikem Honzákem na semináři. Dnes už nebudou v práci.
0: Tak co? Ve dveřích vedlejší ordinace se objevil Chvojík. Slyšel, koho volám.
2: Přece ses rozhodl pro mé tabletky.
0: Ještě nevím, ale něco pro Královou musíme udělat. Všichni společně. Pokusil jsem se ožert. Nezasmál se a mě bylo nepříjemné, že mě slyšel. Během polední přestávky jsem zkusil volat Věru do bytu. Číslo jsem znal, byla přítomna jenom její tchýně. Stavím se u vás dnes po čtvrté hodině, jenom na chvíli. Mluvil jsem tlumeným hlasem jako spiklenec, ale byl bych rád, kdyby Věra byla doma. To už jsem za Skoldův vynález položil na stůl a prohlížel si ho. Zanedbal jsem kvůli tomu oběd. Měl jsem trochu strach, že o ten přístroj brzo přijdu. A chtěl jsem ho vyzkoušet na nejpotřebnějších. Věra Králová k takovým pacientům určitě patří.
3: Pojďte dál, pane doktore. Syn ještě nepřišel, ani snacha.
0: Našel jsem panelový dům, v kterém Královi bydleli na předměstí. Po dalším hledání musel jsem si kvůli tomu vzít taxík. Domy tu ještě neměli pořadové číslování.
3: Posaďte se.
0: Bohužel, hrozně spěchá.
3: Ale to je škoda.
0: Zapomněl jsem v tom chvatu, že tuhle starou paní vlastně znám. Sama mě před rokem svou snachu přivedla. Teď vypadala pohuble, kruhy pod očima skoro černé. Měla na sobě župan.
3: Já ležím. Vstala jsem jenom kvůli vám.
0: A jak pak se vám daří? Už dávno jste mě nenavštívila.
3: Víte, jsem vám tak vděčná, že jste se Věry ujal. Mě nikdy nenapadlo, když se chlapec oženil, že bude jeho žena potřebovat poradnu tak brzo. Nebýt vás, tak už spolu dávno nejsou, to je jisté. Ale i tak to nestojí za moc, víte. A od mé nemoci je to pořád horší. Tedy i od mé operace.
0: Teď jsem pochopil, že si musím sednout. Připravila kávu a bábovku, to jsem odmítl.
3: Ani kousek?
0: Ne, děkuju. A co váš žlučník?
4: Pamatují se dobře?
3: Věra, vám to říkala, ne? Říká vám snad všechno.
4: Vyhnul jsem se odpovědi. Věděl jsem, jak často rodina potom cituje lékaře, aby měla zbraň proti pacientovi.
3: Já vím, že mě nemá ráda. A přitom si od samého začátku dávám pozor. Její první manželství totiž ztroskotalo kvůli tchýni. Byla to moje sousedka. No proč pak myslíte, že bydlíme paneláku? Měli jsme vilku v Podbabí a můj kluk od malička vyrůstal s klukem sousedů. No ten se pak oženil a náš chlapec se zamiloval do jeho ženy. Byla to aféra. Křičeli na sebe, prali se, museli jsme se odstěhovat. A tehdy se mi zdálo, že to je dobře, víte? Věra tam opravdu žila jako v pekle. Její první tkyně, no, byla to generál. Ale já, no vždyť mě znáte, kuře ti neublížím.
4: Marně jsem vzpomínal na její potíže, ale dovedl jsem si představit vedle téhle malé, schrbené, pilné a bystré paní luxusní Věru.
3: Asi je to proto, že se chci zavděčit každému.
4: A přesto to nehraje, vidíte?
3: No, od té doby, co jsem šla na operaci. Řekli jí, že mě musí vařit. Snad kvůli tomu. Snad se začala bát, že mě bude mít na krku. Já bych radši jedla studené konzervy, pane doktore. Já přece nebudu bránit mladým ve štěstí, ale jsou spolu už druhý rok. A děti nikde. Ani se moc nevidí. Byla jsem tak ráda, že jste ji poslal do toho sanatoria. Vždyť šlo o štěstí mého kluka. Ráda jsem se o něj starala těch několik týdnů. Ale od té léčby se ona úplně změnila. Je taková uzavřená. Ani na módu už nedbá. Od rána do noci je v práci a i doma jenom leží v knihách. Čte všechno. Od tlustých svazků, o kvantové fyzice, podivčí románky, o minehavě a pravěkých lidech. Já tomu nerozumím. Syn o ní nechce mluvit. Já jsem nemocná, nešťastná bába, pane doktor.
4: Myslel jsem, že jí tam venku v sanatoriu bude opravdu líp. Dlouho jsem rozvažoval, jestli jí mám poslat, ale nemohla už skoro sama na ulici.
3: No a doma se roztřásla, když viděla nůž. No teď je to lepší. Teď jenom nemluví. Ale pořád ti někdo telefonuje. Muští. Zavěšuje aparát, beze slova. No myslíte, že se někdy zasměje? Pořád jako by měla strach, nebo jako by se žrala, víte? No i doktoři za ní běhají. No zrovna včera večer, tu byl takový mladíček od vás, poradny, přinesl jí lék. A ona mu ani kloudně nepoděkovala.
4: Chvojík?
3: Já nevím, jak se jmenoval.
4: Pan kolega Chvojík zřejmě přijel kvůli stejné záležitosti jako já. My teď máme totiž k dispozici docela novou metodu, jenom na pár dní. Vyřiďte paní Věře, že jí prosím, aby přišla zítra ráno.
3: Určitě to vyřídím.
4: Rozloučil jsem se co nejrychleji. Byla to poučná návštěva.
3: Za týden jdu na další operaci.
4: To mě řekla paní Králová až mezi dveřmi.
3: Bojím se, jak to dopadne. Tady, doma, ne v nemocnici.
4: Tohle, že by tedy byl důvod zhoršení stavu Věry Králové, že její tchýně může zemřít?

0: Již za dveřmi svého bytu jsem si uvědomil, že je nějak podivně tichý. Dáša nebyla doma, babička se neobjevila ve dveřích. Místo toho kouřila v kuchyni moje žena a právě si vařila kávu.
1: Chceš taky?
0: Políbil se mi na tvář. Dovede jediná udělat kávu podle mé chuti, horkou vodu s ozvěnou kávy, kterýmž to nápojem šetřím své obíhové ústrojí.
1: Tak co jste udělali s naším cvokem?
0: Nechtělo se mi myslet na jejího gény a byl jsem rád, že jsme sami doma. Moje žena je stejně stará jako já a trochu tlustší než já, ale kdykoliv ji vidím, vzpomenu si, jaká bývala ta dlouhá léta našeho soužití. Vidím plavé vlasy místo šedivých, modré oči místo adsorpčních skel, pružnou postavu místo polštářků, tuku, dodnes ji takovou hamatám. Když se někdy v noci sejdeme, dodnes ke mně patří jako moje ruce nebo srdce. Pomalu jsem srkal řídký odvar kávy a díval se na ní.
1: Ptám se, co jste udělali s naším cvokem?
0: Byla netrpělivá, ani si nesedla. Musí zřejmě zpátky do své pracovny.
1: Nenastoupil do práce od včerejška, kdy odešel k tobě na vyšetření. Jeho šéf mi už dvakrát volal.
0: Inženýr Marian Kolda tvrdí, že není nemocen, takže ho nikdo nemůže uznat neschopným práce pro nemoc.
1: Je potrhlý nebo ne? Každý říká, že je.
0: Vůbec tomu nerozumím, prosím tě, sedni si na chvíli.
1: Já ho moc neznám. Dívila jsem se, že za mnou přišel, dělá na druhém konci města, ale slyšel prý tolik o tvých schopnostech.
0: Položil jsem na stůl Koldův vynález, který jsem přinesl domů pod paží jako housle ve futrálu a zopakoval jsem jí, co jsem kvůli tomu všechno prožil.
1: Vypadá to jako magnetofon.
0: Můžeš aspoň odhadnout, na jakém principu ta věc pracuje?
1: To těžko. Podle toho, co jsem slyšela, Kolda od všeho uteče, má jenom nápady, které nikdy nedokončí. Můžeš mi to nějak předvést?
0: Dotýkala se aparátu jako zubař bolavého zubu, opatrně a odborně.
1: Zajímavá věcička.
0: Nemám tu žádného pacienta, mohla bys zítra se mnou do ordinace?
1: A co kdyby si ta sluchátka na chvíli nasadil sám?
0: Zaskočila mě, nešikovně jsem se usmál.
1: Ukáž?
0: A už jsem měl sluchátka na uších. Odhadla všechno v momentu.
1: Mluv.
0: To mě opravdu nenapadlo.
2: Dovol, to mě opravdu nenapadlo.
0: Můj hlas v aparátu řval. Řekl jsem, jak nejnormálněji umím. Stlum to, prosím tě.
2: Stlum to okamžitě!
0: Aparát řval. Ale moje žena marně kroutila knoflíky a tiskla tlačítky. Aparát se vypnul.
1: Opravdu zajímavá věcička.
0: Nesmysl. Teď konečně vidím, že to je hloupost. V mém případě se neosvědčila.
1: A proč myslíš?
0: Ani nebrečím, ani nevrčím. Jenom řvu a já přece nikdy neřvu.
1: Ale chodíme kolem tebe po špičkách.
0: To si tedy neuvědomuju. Ano, stejně se rozhořčoval pulver.
1: A děláme, na co si vzpomeneš, jako bys na nás řval.
0: Chceš tvrdit, že vy, rodina, mě vidíte jako tyrana? Ačkoliv já sám si připadám jako váš sluha, kterého každý využívá.
1: To jsi mi nikdy neřekl.
0: Směš se, jako by to byl vtip. Mohu ti to vyčíslit. Mohu ti předvést svůj šatník, svou knihovnu, svůj pokoj a srovnat ho s vaším vybavením. Nikdy jsme spolu nemluvili o penězích, ale když už jsme u toho, zdá se mi, že ze svého výdělku dostávám já sám nejmíň.
1: Zveš.
0: Nepřerušuj mě.
1: Zveš. Nevrčíš ani neštěkáš, ale křičíš na mě. A teď doopravdy. Jindy toho dosahuješ tichým projevem, věcným a mučednickým vystupováním.
0: Tak já jsem nakonec taky pacient, jo? Poslyš, neposlal jsi mi snad toho Koldu sama? Schválně. Nepatří nakonec tenhle vynález tobě?
1: Podezříváš taky dost často. Ne, neudělala jsem to.
3: A jestli chceš téhle věci porozumět, musíme si ji pustit ještě jednou.
0: K tomu nemám chuť.
3: A zítra si ji Kolda sebere a prodá někde ve Švýcarsku.
0: Kde jsi říkala?
3: Nebo ve Švédsku. O takovýhle vynález by určitě byl zájem.
0: Nasazoval jsem si ta tlustá sluchátka. Opatrně znovu manželka zapojila šňůru do sítě. No tak dobře. Ale jen kvůli tobě, Dagmaro.
2: Jen kvůli tobě, Minehavo.
0: Moje žena se jmenuje Dagmara. A také jí tak říkám, aby se odlišila od malé Dáši, když jsme se mazlívali a ještě dnes občas jí jmenují Marí.
4: Ale to je lež. To je nesmysl.
0: Mám samozřejmě rád tebe, Dagmaro.
2: Miluji tě, Minehavo!
0: Aniž o tom vím, strhávám si sluchátka. Chci schodit ten přístroj na zem.
3: Počkej, uklidni se.
0: Dagmara mi v tom zabránila. Přestala se smát a opravila si na nose brýle.
1: Nechceš svůj aperitiv?
0: Ne, děkuju. Raději si vezmu prášky. Ještě štěstí, že jsme doma sami. Já si opravdu nejsem vědom.
1: O koho jde?
0: No, nevím. To je právě to. Tahle věc čte něco pod naším vědomím. Znám jenom tu knížku pro mládež. Víš, jak ji četla Dáša? Tam vystupuje Minehava.
1: Nebudem si přece lhát.
0: Přinesla víno. Napili jsme se oba. Utíral jsem si ještě pořád pot.
1: Jsme přece staří mušketýři, tak o co jde?
0: Bylo vidět, že nevěří mému vysvětlení.
3: Především musíme rozhodnout, co s tím aparátem. A najít Koldu. Nejradši bych zavolala bezpečnost.
0: To tak. Místo pokusů budeme psát protokoly. Vždyť se ještě nic nestalo. Zatím můžou obvinit jenom nás. My, tedy já, zkouším vynález, který nám nepatří.
3: Tak to vemu do ústavu a nechám to tam rozebrat. Koldovo právo tím nikdo nepoškodí. Jeho patent mu zůstane, jestli pomýšlí na něco takového.
0: To taky nejde. Zítra ještě tenhle přístroj potřebuju. Můžu ti ho vydat až pozítří, nebo vlastně zítra v poledne.
1: Kdo přijde do poledne? Koho chceš odhalit?
0: No, chci si to prostě ještě jednou vyzkoušet.
1: Na kom? A kvůli komu?
3: Podívej se. Já jsem zvyklá, že se můj manžel točí za každou sukní. Nevadí mi to, protože celý život cítím, že opravdu miluje jenom mě. Ale nebylo by zrovna příjemné, kdyby před penzí...
0: Copak jsem svůj vlastní případ? Vidím v ordinaci málo směšně zamilovaných padesátníků.
3: Tak si uvědom, kvůli komu chceš ještě zítra zkoušet ten aparátek. Proč se chceš sám ohrožovat a prodlužovat tuhle divnou situaci? Jak se ta holka jmenuje?
0: Žádná moje pacientka se nejmenuje Minehava, ani sestřička ne, ani Milenka. Je to jméno, které si vymyslel Štorch pro děvče z mladší doby kamene, z neolitu.
3: Nikdy ses o archeologii nestaral.
0: Ty mě tady vyslýcháš, když potřebuju pomoc.
3: Odmítáš ji.
0: Urazila se a vstala. Šli jsme každý do svého pokoje. A zůstali tam.

0: Slyšel jsem, jak se vrací babička s Dášou. Křik. Malého Káji, normálně bych v takové chvíli neodolal a šel je pozdravit, ale zlobil jsem se ten večer na celou svou rodinu, na sebe, na Mariana Koldu i Věru Královou. Neodpovídal jsem ani, když klepali na dveře, ležel jsem na gauči v šeru a nechtěl jsem už dneska nikoho vidět, jenom ten nešťastný aparát jsem pořád držel v náručí.
1: Chtěla jsem ti jen říct, že z Curychu dneska zas vysílali o psychologii.
0: Babička to řekla na Prahu, otevřela si sama dveře a vstoupila do mého šera.
1: A taky o poradnách. Dneska prý se už lidi neléčí jako jednotlivci. Když má někdo starosti, příznaky a obtíže, zve se hned celá rodina, protože ty obtíže jsou důsledkem porouchaných vztahů v té rodině.
0: Co ty všechno nevíš, babičko, sucho v Africe, lidské vztahy, nic ti neujde.
1: A taky říkali, kde všude takové poradny pracují, jmenovali i Prahu, ale o to by se vůbec nezmínili.
0: Ani o Karlovi? Nemáme štěstí, ale jednou uvidíš, věnuje rádio Curych celou hodinu jenom naší rodině. Vyprovázel jsem jí ze dveří, vzpomněl jsem si, co ten nástroj, který použili na ředitele banky.
1: O tom už nemluvil nikdo, snad si měl pravdu, snad jsem se přeslechl.
0: Chtěla mi podat ruku na dobrou noc a nahmátla Koldův vynález, který jsem dosud držel před sebou.

0: Slyšeli jste další díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 90. narozeniny slaví v těchto dnech Jiří Andrle, muž, kterého spojuje celá řada profesí. Známe ho jako akademického malíře, grafika, ilustrátora, hudebníka, spisovatele či sběratele.
1: Od roku 1997 je také autorem rozhlasového pořadu Láska za lásku, který můžete na stanici Český rozhlas Pohoda slýchávat každou sobotu a neděli. Při příležitosti jeho 90. narozenin uslyšíme i další pořady.
0: Ve čtvrtek 10. září to bude speciální trojrozhovor Jiřího Andrleho s Jiřím Suchým a Markem Ebenem.
1: V sobotu 12. září nabídneme pořad Stříbrný vítr Jitky Novotné a v pondělí 14. září zase můj pořad Tandem Jana Rosáka. Narozeninovou šňůru zakončíme ve čtvrtek 17. září speciálním vydáním pořadu U kalicha, v němž Jiřího Andrleho uslyšíme tak, jak ho neznáme.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. Pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia Dvojky Českého rozhlasu

0: Moravskou lidovou píseň jsem v mém podání na úvod našeho dnešního hudebního setkání vybral proto, že bude celé věnováno umělcům, které dala naší populární hudbě Morava. Myslím, zásluhu na to má trošku také dobré víno. A já, i když jsem vlastně rozený Plzeňák, kde je kolébka našeho slavného piva, musíte uznat, že tak trošku ten moravský feeling tyž mám. Zatímco v první polovině budete poslouchat sourozence Hanu a Petra Ulrichovi, ve druhé dostane prostor Hana Zagorová a její novinkové album Vyznání. Hana a Petr Ulrichovi společně už hrají a zpívají neuvěřitelného půlstoletí. Připočteme-li k tomu ještě 40 let od narození jejich skupiny Javory a pětileté výročí mladšího bratříčka, tedy skupiny Javory Beat, je tady pádný důvod hned k několikanásobným oslavám.
1: Ještě o nich hoří.

Díky opernímu angažmá tatínka obou sourozenců, Jaroslava Ulricha, tenoristy brněnské Janáčkovy opery a jeho častému hostování na jiných scénách po republice, se Hana Ulrichová narodila v Liberci a bratr Petr o 5 let dříve v Hradci Králové. Hudební dráha sourozenců Ulrichových je však až na pár výjimek spjata s moravskou metropolí na soutoku řek Svratka a Svitava, tedy s Brnem, kde oba vyrůstali a kde v 60. letech začali hrát a zpívat ve skupinách Vulkán a Atlantis. A právě se skupinou Atlantis nahráli sourozenci Ulrichovi v roce 1968 píseň Nechoď do kláštera, která se i díky vítězství v posluchačsky nesmírně oblíbené rozhlasové hitparádě manželů Mirky a Jiřího Černých 12 na houpačce stala jejich prvním velkým hitem. Hudbu složil Petr Ulrich a text napsal Vladimír Poštůlka.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Úspěchy a kvalitní písňová tvorba sourozenců Hany a Petra Ulrichových se nedaly na konci 60. let přehlédnout a přeslechnout. Rok 1968 však bohužel nepřinesl jenom nové hudební podněty a pražské jaro, ale v noci z 20. na 21. srpna také invazi vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy. Petr Ulrich spontánně zareagoval a za zvukové kulisy přelétávajících Antonovů napsal za půl hodiny píseň Zachovejte klid. Naspívali v 9 ráno v utajeném studiu brněnského rozhlasu a nějaký čas se zdálo, že tanky s Rudou hvězdou nic nezmohou a odjedou tam, odkud přijeli. Nastupující normalizace však vystavila autorovi tohoto protest songu se sugestivním apelem refrénu účet. My máme pravdu, vy jenom bič, zradu a bič, zpívá se v něm. Album Odyseja sourozenců Ulrichových, mimochodem první doložená fúze rockové skupiny s jazzovým big bandem Gustava Broma, vyšla na vinilu poprvé až po dlouhých 20 letech. Petra Ulricha dostihl anonymní, ale o to však více dodržovaný zákaz veřejného působení v rozhlase a televizi. Malé desky, tedy singly sourozenců Ulrichových, vycházely ale dál a v roce 1971 vyhrála Hana Ulrichová z písní Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce, nazvanou Spoutej mě, soutěž bratislavské liry. V této písni, která se stala asi jejím největším sólovým hitem, Hanka naplno předvedla svůj hlas v exponovaných výškách polnicově vítězného lesku, jeho měkké tóny i ty, které se zařezávají posluchačům hluboko pod kůži. Názorně předvedla, jak může její interpretace těšit i vzrušovat. A jak budoucnost ukázala, bylo a je zcela jedno, zda v jejím podání posloucháme beatové písně anebo průzračné lidové zpěvánky.

sourozenecké dvojici Ulrichových byla a je Hana Ulrichová dominantní pěveckou osobností, zatímco její bratr Petr vedoucí osobností autorskou. Petr svou hudební invenci prokázal nejen v jejich rockovém období, ale především v jejich folklorní etapě. To Ulrichovci zdařile navázali na tradici moravské lidové písně, zvláště na lidovky ze Slovácka. V roce 1976 vyspívali na bratislavské liře stříbro z písní Petra Ulricha a Ladislava Kopeckého nazvanou Javory. Autor textu Ladislav Kopecký o tom, jak vznikala nejen tato píseň, ale i další ze stejnojmenného alba prohlásil. S Petrem Ulrichem jsme vyráželi do terénu, přespávali jsme na senících, naslouchali horňáckým hudcům, toulali se po Valašsku i po pražských jazzových klubech. Tak jsme nacházeli odpovědi na celou řadu otázek i na to, jak dál. Dobře jsme věděli, že v oněch kořenech, ať už jde o folklor nebo jazz, je velká síla. Šlo jen o to, jak s ní zacházet. Jak spojit slovo a muziku, aby to nebyla pouhá pietní chvála krásného, čirého, starého pramene. Byli jsme zvědaví, co se s ním stane daleko od míst, kde poprvé vyrazil ze země. Co se stane se starým ryzím pramenem, když se smísí s jinými vodami?

0: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Sourozenci Hana a Petr Ulrichovi vždycky dobře věděli, co chtějí. Spisovatel, překladatel, básník, sběratel a tvůrce aforismu Jiří Žáček o nich napsal. Napájejí své písničky z čirých pramenů lidové muzikálnosti, ale není v tom žádné staromilství. Je to objevování kořenů, abychom si ujasnili, kdo jsme, kam putujeme a na čem nám záleží. Nejde jim o úspěch, jde jim o hledání lidskosti a naštěstí nacházejí dost spřízněných duší. Ty písničky mají magickou moc. Dovedou rozeznít javorové housličky i v lidech, kteří ani netuší, že v sobě nějaké mají. Rozlučme se pro dnešek s Hanou a Petrem titulní písní z filmu režiséra Milana Steindlera Díky za každé nové ráno, kterou napsal Petr Ulrich.

Tolik sourozenci Ulrichovi a já vám v druhé polovině našeho dnešního hudebního setkání rád představím několik písní z nového alba nazvaného Vyznání, které natočila rodačka z Petřkovic u Ostravy Hana Zagorová. Její nové album vychází po 7leté ediční pauze a když ponechám stranou nejrůznější výběry jejich úspěšných nahrávek, je album Vyznání je jubilejní v pořadí 20. písňovou kolekcí.

0: Hana Zagorová dospívala píseň Moma a moi. Počkejte, opravdu, tak moment. Moi a moi. Můj chlap mě má. Z repertoáru francouzské zpěvačky, herečky a skladatelky Patricie Kaas, která ve svém repertoáru úspěšně spojuje klasický francouzský šanson s prvky jazzu, kabaretu a populární hudby. Hanka si píseň sama otextovala a nazvala ji shodně s originální předlohou Můj chlap. Od své vydavatelské firmy zpěvačka letos v únoru převzala na vyprodaném koncertě v pražské Lucerně diamantovou desku za 10 milionů a 120 tisíc prodaných zvukových nosičů. Ty vyšly během uplynulých 45 let. Hana Zagorová je tedy bez pochyby historicky nejprodávanější českou zpěvačkou populární hudby. Mnozí z vás dnes už asi ani netuší, že v roce 1969 ukončila studia herectví na Janáčkově akademii muzických umění v Brně a že velkou pozornost vyvolala ve své době její herecko-pěvecká role v televizní inscenaci divadelní hry Vladislava Vančury Josefína. Stačilo skutečně málo, aby se Hana Zagorová stala skvělou a úspěšnou herečkou. Ale její láska k muzice byla přece jenom silnější. Na novém albu Vyznání má Hanka jednu hereckou písničku o legendárním francouzském mimovi, který se jmenoval Jean-Gaspard de Bureau. A jehož životní osudy možná znáte z krásného románu Františka Kožíka Největší z Pierrotů. Text slovenského básníka a textaře Lubomíra Feldeka zhudebnil Petr Malásek.
1: Je noc a někdo buší, lékař se ptá, kdo tam? Doktor

je váš lékař pravý. Tak dejte si říct, pane,

0: Co Hanu Zagorovou k natočení alba Vyznání vlastně přivedlo? Přemýšlel jsem o tom a Hanky se zeptal. Dozvěděl jsem se, že to byly jednak dopisy fanoušků a jednak pocit, že má k dispozici dostatek kvalitních písniček, kterým rozumí. Říkala, víš Karle, já se potřebuji s písničkou, kterou zpívám, ztotožnit. Takže výběr nových písní bývá opravdu obtížný, řekla Hanka a pokračovala. Musím říct, že některé z nabízených písní mohou být i moc krásné a já jejich potenciál cítím, ale přesto je musím odmítnout s tím, že budou slušet jinému zpěvákovi víc než mě. Pro nové album musel prostě uzrát čas. Pokud má být výběr písní kvalitní, tak se nedají věci uspěchat. Na druhou stranu nejsem ta, kdo střádá písně do šuplíku. Také je velmi důležité, aby se jednotlivé skladby k sobě hodily. Výlety do jiných žánrů jsou sice fajn, ale nesmí jich být moc, aby celé album neposunuli jiným směrem, než zamýšlím. Podobné argumenty já uvádím, když některé písně odmítám.
1: Hodně.

0: Už jen to hezký, píseň skladatele Vítězslava Hádla a textaře Eduarda Krečmara. Jsem přesvědčen, že album Vyznání osloví a dojme nejen fanoušky Hany Zagorové. Na svém novinkovém albu totiž zpěvačka krásně vystihla třeba smutek nad tím, že některé věci v životě každého z nás se stanou jenom jednou a už se nedají vrátit. Natož, aby se opakovali. A na řadu teď přichází tradiční židovská anekdota. Mladý evropský mírotvorce na jednání o problémech světa. Proč si nemohou největší světoví vůdcové uvědomit, že všechny problémy světa by byly vyřešeny, kdyby se všechny národy rozhodly žít jako jedna velká rodina? Na to izraelští a palestinští zástupci jednohlasně: Bože, nedopusť.
1: Karel Gott, Zpátky si dá.

tři písně francouzské provenience a jedna polská, kterou jste právě slyšeli a kterou českým textem opatřil Václav Kopta, přivedli Hanu Zagorovou po 7 letech do nahrávacího studia. A proč Hanka své album nazvala Vyznání? Protože jde o vyznání se z pocitů, které jsou jeho společným prvkem. Jde o písničky o pocitech, které nás provázejí každodenním životem. Právě proto jsou o lásce, zradě a naději. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

Ještě jedno hezké odpoledne s poslední dvoranou letošního října. O její úvod se postarala klasická parta Rangers velice zdařilou adaptací písničky o ďáblovi, který frnknul do Georgie, která v roce 79 přinesla platinový single elitnímu představiteli jižanského roku, zpívajícímu houslistovi a kapelníkovi Charlie Danielsovi. Milan Dufek ji nazval Jirka a čert a Rangers v ní nabídli mimo jiné báječnou příležitost pro suverénní housle Jirky Weisera, který hned zítra slaví 69. A teď se vypravíme na Moravu, do kouzelného městečka Mohelnice, odkud už dobrých 23 let vyráží na koncerty skupina Honzy Štajgla Madalena.

Jen jedenkrát a skvělej vůz. Dvě ze 14 nahrávek alba, jimž v roce 1998 skupina Madalén debutovala na naší gramofonové frontě. Obě prokreslené suverénním vokálem dívčího tria ve složení Věrka Štajglová, Jana Netopilová a Katka Holínková. V té době už dvojnásobní majitelé Portis let 1995 a 96 tak důstojně navázali na tradici, kterou o rovných 20 let před nimi otevírali jejich krajané Holátka ze Šumperka.

0: Majitel Porty z roku 1974, šumperský septet Holátka, a z jeho finálového vystoupení o rok později na Portě v Třebíči blues na dluh, mandolinisty Jiřího Hrdličky. K výrazným zástupcům Moravy a držitelům Porty se o rok později zařadila i olomoucká country šestka Dostavník, excelující Kristofersonovou baladou Pomoz mi noc překlenout.
1: Zase vrací.

Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila, neboli v letech 1975 až 79 slavný olomoucký dostavník. A teď na chvíli Moravu opustíme a alespoň krátce se zastavíme v kalendáři.

tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha nereží, tam zatím mořem pívá. Joj!

tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš, no to si dá.

0: Ljuba Hermanová a v její dokonalé nahrávce zámořská folková klasika Big Rock Candy Mountain s citlivě věrným textem Jana Wericha Za mořem piva, od jehož odchodu do nebeské dvorany slávy uplynulo právě dnes rovných 35 let. V jeho sugestivním podání ještě přidám strojující příhodu, tak jak ho naspíval v roce 1945.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral pajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dyť jedete moc pruce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Aj si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to bičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franty příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.
2: 90. narozeniny slaví v těchto dnech Jiří Andrle, muž, kterého spojuje celá řada profesí. Známe ho jako akademického malíře, grafika, ilustrátora, hudebníka, spisovatele či sběratele.
3: Od roku 1997 je také autorem rozhlasového pořadu Láska za lásku, který můžete na stanici Český rozhlas Pohoda slýchávat každou sobotu a neděli. Při příležitosti jeho 90. narozenin uslyšíme i další pořady.
2: Ve čtvrtek 10. září to bude speciální trojrozhovor Jiřího Andrleho s Jiřím Suchým a Markem Ebenem.
3: V sobotu 12. září nabídneme pořad Stříbrný vítr Jitky Novotné a v pondělí 14. září zase můj pořad Tandem Jana Rosáka. Narozeninovou šňůru zakončíme ve čtvrtek 17. září speciálním vydáním pořadu U kalicha, v němž Jiřího Andrleho uslyšíme tak, jak ho neznáme.

Nejsi jediné jablko na stromě. You're not the only apple on the apple tree. Příjemná vizitka našich dnešních hostů z velkého světa zlaté éry vokálních skupin černého kvartetu Master Keys. Přestože tihle kluci patřili kolem roku 1945 k ozdobám newyorského hudebního světa a dokonce dva týdny se jim podařilo vyprodat londýnské Palladium, což byl malý zázrak, archivy o nich takřka mlčí a ani nahrávek se nezachovalo právě moc.

čím to je, že jsem sám? How can I explain? A až poznám, že nelžeš. When I will know. Dvě písničky v docela nenápadném, možná trochu podobném ražení, ale mimořádně chytlavé, tak jak je v roce 1945 přivedli na gramofonové desky baritonista Melvin Colton, tenoristi Norman Cribb Harris a Johnny Moore s basem J.B. Nelsona, tedy vokální kvartet Master Keys s kytarou Claude Chandlera, rodem z Panenských ostrovů. I won't be

Černá čtyřka Master Keys a úsměvná I've got the blues in the morning, thinking about the last night. Bývám ráno smutný, když si vzpomenu na uplynulou noc. Tolik pro dnešek ze zlaté éry vokálních skupin na zvukové kvalitě poznamenané věkem. A vracíme se, jak jsem slíbil, do Moravské Mohelnice za skupinou Madeleine.

Magdalena, to je jméno pro víly. Jenomže tě tenkrát nějak jinak okřtili.

Písnička Luboše Javůrka, Míti Denčeva a Mirka Illy, která se poprvé objevila v roce 1998 na projektu skupiny Bokomara, tentokrát nahrávce z prvního alba skupiny Honzy Steigla, která její název převzala a jmenuje se tedy Madalén. Její nejnovější projekt sice vyšel už před 7 lety, jmenuje se Na barvách, ale můžu vám rovnou prozradit, že těmi nejpříjemnějšími barvami skutečně hýří dodnes. Zásluhu na to mají všichni tři Honzové Adamec, Dobby a Steigl a dokonale se zpívané a solově neméně suverénní Jana, Katka, Blanka i Věra. S ní se teď podíváme do Sklenic.

S písničkou Písemky jsme tak trošku nakoukli do zákulisí další výrazné aktivity Honzy Štajgla, kterou představují ještě ani ne dorosteneští vodníci. V průměru je jim necelých 14 let a působí rovněž v Mohelnici už dobrých 5 let v sestavě Kika Rosívalová, Radomír Kolář, Víťa Štajgl. Letos v létě získali v Ústí nad Labem diváckou portu a já tedy s nimi mám dnes ještě docela kratičký popěvek na téma krtků, modelovaný tak trochu hodně pradávným rock'n'rollem.

Kika Rosívalová, Radomír Kolář a Vítě Štajgl neboli Mohelniští vodníci a písnička, která se jmenuje Bůh ví proč Joy, psáno anglicky s J a Y. Dáka je tu zpátky sextet Madeleine a z jeho nejnovějšího alba Na barvách úvodní Večery básníků.

Naše poslední říjnové setkání, modelované především elitními skupinami Olomouckého kraje, uzavřeli večery básníků Mohelnické party Madalen. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka. A už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 370. vítají všechny, kdo si v tento čas dělají čas na schůzku s toulkami českou minulostí.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: Jaromír Ostrý bude režírovat.
1: Zatímco Petr Hora Hořejš, ten nás svou knihou inspiroval. A ještě dodatek, natáčíme v Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2 stanici Prahu. Cestu do svaté země podniklo před Krištofem Harantem několik Čechů. Jeho svědectví je však nejcennější, protože je napsal přemýšlivý a citlivý člověk.
5: Když se psalo Léta páně 15.98. v pondělí po provodní neděli, to jest 30. dne měsíce března, vyjel jsem ze zámku Bělá a zamířil jsem do Plzně, kde žili u paní Schudenic od smrti mé první manželky naše dvě děti. Přenocoval jsem zde a rozloučil se s nimi a ráno odjel do Bystřice, kde jsem se setkal s panem Heřmanem Černínem Schudenic, který mě měl na mé cestě doprovázet.
6: Rozloučení s vlastí oslavili všichni společně.
1: Hostinou.
6: Sportem. Jízdou ke kroužku.
0: Pak se vydali na cestu. Oba páni s jedním služebníkem, o kterého se dělili.
6: Namířili si to na Innsbruck.
0: Protože jejich koně špatně zmáhali skalnaté úseky, prodali je a koupili si koně poštovské, se kterými byla jízda bezpečnější.
6: V Tridentu si dali vystavit potvrzení jednak o své totožnosti, jednak o tom, že v kraji, odkud jedou, není mor.
0: Úřední Šiml ovšem řádil už tenkrát.
1: Co pak jim provedl?
0: Vystavil jim potvrzení pouze pro jednu osobu plus jednoho sluhu, na jméno Heřman Černín z Chudenic a ten sluha.
1: Což znamenalo?
0: Vracet se 15 mil z Benátek zpátky do Tridentu.
6: Harant měl nápad. Poprosil kontrolora Vlacha, aby četl znovu a přitom mu ukazoval jeden z nich, tenhle ten, že je Heřman Černín, druhý, že je Schudenic, no třetí, že je servitore, tedy sluha. Jeden, dva, to máme dohromady 3. Kapisko?
1: Co úředník na to?
6: Zabral.
5: I když u Vlachů není zvykem, aby kdo dvě aneb tři přímí měl, ještě doplněná jménem panství, úředník se s tím spokojil a uvěřil mi.
0: A v Benátkách se čekalo.
1: Nač?
0: Na vhodné lodní spojení.
1: Jak dlouho?
0: 2 měsíce.
1: Ono se tenkrát moc nespěchalo.
0: Takže bylo aspoň dost času si město pořádně prohlídnout.
5: Benátky jsou rozděleny na 2 části kanálem, jehož velikost je vepsána už v jeho jménu. Jmenuje se Kanál Grande. Prochází městem v podobě velkého S. Má jen jeden jediný kamenný most s jedním obloukem, ale tak vysokým, že pod ním může projet loď se stožárem. 2 galéry se mohou pod ním klidně míjet, což by pod Pražským mostem nebylo možné. Z kanále Grande vede 13 menších kanálů do města. Lze přejít po malých mostcích. Většina domů stojí na kůlech, menší část na ostrůvcích a tak se více lidí plaví po vodě, než chodí po zemi.
1: Na rozdíl od dnešních novinářů si Krištof Harant zakládal na přesné faktografii.
6: Ano, poznamenal si pečlivě, že město má 62 kostely, 41 klášter, 17 špitálů, 450 menších mostů a 3500 až 4000 gondol.
1: Počet gondol byl přibližný, což je pochopitelné. Kdyby je měl počítat jednu po druhé, tak by se nejspíš zbláznil.
0: Všechny vzdálenosti pečlivě měřil na kroky a dělal si zápisky.
5: Na 80 kroků od kostela svatého Marka stojí mohutná vysoká věž. Její schody jsou tak pozvolné a mistrovsky provedené, že po nich císař Friedrich vyjel na koni až po střechu.
6: Protože v Benátkách bylo draho a naši cestovatelé chtěli využít času, Zajeli si i do Padovy.
0: Náhodou to bylo ve stejný den, kdy tam přijel arcikníže Ferdinand ze Štýrského Hradce.
1: Tento pán jednou rozhodne o životě Krištofově a dalších 26 českých politiků.
0: Po návratu do Benátek si nechali ušít
5: poutnické šaty na cestu sebou do svaté země. Byla to košile ze silného nebíleného plátna, suknice ze šedého sukna, jakou nosí bratří řádu svatého Františka. K tomu jsme přidali šedý klobouk a pás z provazu. Všechno bylo co nejprostší, abychom se nezdáli Turkům moc bohatí. Rychle jsme si dali zhotovit každý truhlici, na níž bychom mohli spávat a do níž bychom uložili zásoby na cestu. Byl to hlavně chleba zvaný biskot, dvakrát pečený, aby neplesnivěl. Vydrží léta a má i léčebný účinek. Sýr parmazán, uzené maso, mandle a fíky a k tomu soudek vína. Poté jsme se ještě po hospodách přeptali, zda by se k nám nechtěl někdo připojit. Hledali jsme spolu cestující dost pracně, ale nakonec jsme jich přece pět našli. Jeden z nich byl vlašský rytíř a ostatní měšťané. Jeden Francouz, druhý Nizozemec, třetí ze Štrasburku a čtvrtý z města Hby. Smluvili jsme s patronem lodi podmínky naší přepravy na ostrov Cyprus. Za plavbu a stravu jsme zaplatili každý 30 zlatých a on se zavázal vyjet na moře s lodí hned, jakmile začne vát příznivý vítr.

0: Tehdejší mořeplavba se zřejmě ani trochu nepodobala dnešnímu pobytu na komfortních plavidlech se vším vybavením.
1: Kromě našich poutníků a 40 mužů posádky byl převážen celý praporec vojáků na Krétu.
0: Což mezi námi nebyli nejpříjemnější pasažéři.
1: Byli to hluční a suroví muži, kteří ve dne v noci tropili povyk. Nečistota a zápach cestovatele notně trápili, i když jim lodní písař půjčoval na noc svou komůrku.
2: Pan Harant si získal respekt námořníků, když využil bezvětří. Sotva se moští vlci začali koupat, skočil i on z velké výšky z paluby do moře, obeplul loď a po laně se vyšplhal zase nazpátek.
1: Jindy se stalo, že je připadla bouře a hnala je 30 mil nazpátky. Ocestující zápasili mdloby.
3: Všechno se obracilo, především náš žaludek. Mořská nemoc postihla kde koho. A když bouře ustala, byli jsme vpravdě polomrtví.
2: Velké zvědavosti poutníků se těšili delfíni.
1: Harant o nich věděl, že milují hudbu. Vyprávěl ostatním Plíniův příběh, jak delfín vozil na hřbetě do školy dítě a zemřel smutkem, když se dítěte nedočkal.
3: Posledního července jsme před svítáním dorazili k ostrovu Kandii. Tak se jmenovala dřív Kréta, jak zní latinský název křídy. Pro velká horka vycházejí lidé většinou až na večer. Chce-li někdo zahlédnout ženy, jež jsou zde pověstně krásné, musí je hledat za soumraku. O zdejších ženách se vypravuje, že jsou nejenom půvabné, ale i velmi smyslné a chlípné a jedovaté jako hadi. Vídal jsem je naříkat při pohřbech a dobře jsem si všiml, že když jdou za rakví, jakoby náhodou si nechají spadnout šat, aby mohli mužům ukázat nahá ňadra, a nabízejí se mužům k milování a sňatku. Mnozí muži jich však nedbají a mají náklonost k mladým chlapcům. Říká se, že si chovají pacholata sodomářská. Vůbec koluje o Kréťanech mnoho špatného, že jsou to lháři a podvodníci. Z toho dobrého je tu víno Malvas, které se nejvíc z ostrova vyváží. Když je vařené, vydrží déle i několik let. A taktéž jsem zjistil, že nelže pověst o znamenitém kandijském cukru.
0: No, aspoň něčím se panu Harantovi Kréta zavděčila.
2: Z Kandie neboli Kréty se vyplulo směrem na Kypr.
0: Vojáci se mezi tím vylodili.
2: Bez jejich praporu byla loď rázem pohodlná.
1: Cestování však přesto příjemné nebylo.
0: Co pak zase?
1: Trable.
0: Jaké?
1: Ale zimnice. Heřmana Černína přepadla. A panu Krištofovi tomu se zase vyrazili nežity.
0: Nepříjemné.
1: A Nizozemec ohlásil, že se mu ztratil kabát s penězi. Výslechy se nic nezjistilo a tak se mělo za to, že si to okradený vymyslel.
3: Pak se ukázal na obzoru Kypr, ostrov, kde kdysi ženy láskou s každým příchozím uctívali Venuši. Ale zároveň to bylo dějiště dlouhých bojů. Připomněl jsem si krutost Turků, kteří ve Famagustě dali vojevůdce Bragadina zaživa svléci z kůže. Ta událost před 28 lety způsobila, že křesťančtí spojenci vypravili loďstvo, které u Lepanta zničilo tureckou námořní sílu a vysvobodilo na 20 tisíc křesťanů ze zajetí. Patron ukázal cestujícím spustlý klášter na břehu a vykládal, že tam v okolí bylo mnoho hadů, na něž si mniši chovali kočky. Od hadů se však kočky nakazily jedem, přinesly mezi mnichy mor a tak klášter osiřel.
2: Na ostrově pobyli Češi jenom pár dní.
1: Jenom co sehnali loď mířící do svaté země.
2: V tom zbývajícím čase chodil Harant ostrovem s otevřenýma očima.
0: To měl ostatně ve zvyku pořád.
2: Navštívil nádrže, kde se dobývala sůl.
1: Viděl pole cukrové třtiny a bavlníku.
2: A často zahlédl kozy s dlouhou srstí, jaké choval císař Rudolf na Křivoklátě.
1: Pak se nalodili.
2: Ale ne úplně. Truhlice nechali v klášteře a vzali sebou jenom mošny plné potravin a soudek cyperského vína.
1: Lodí byli poněkud nepříjemně překvapení.
0: Co s ní bylo?
1: Malá, chatrná, nekrytá.
2: A jenom dvě plachty měla.
0: Ano, mohu-li i já podobnou kdysi plul. A věru žádná radost to nebyla.
2: Splavci se nemohli žádnou řečí dohodnout a za lůžko jim musel posloužit náklad bavlněného semene.
0: Já byl na tom ještě hůř.
2: Sotva se lodice vydala na cestu, přišla v noci bouře, která házela loďkou, jako by ji chtěla roztrhnout.
0: I to důvěrně znám.
2: Poutníci leželi na bavlně a čekali smrt.
0: Já ležel na podlaze a očekával to tež.
2: Přes šaty i přes obličeje jim běhaly německé myši, které je děsily jako znamení ztroskotání.
1: V dalších dnech se však počasí uklidnilo a potom uviděl Harant po levé ruce břeh svaté země. Byl to 51. den cesty z Benátek.
3: Přístav Jaffa býval kdysi slavný. Když se ho však zmocnili Arabové, přestali jej čistit a udržovat a písek jej zanesl tak, že lodi nemohli přistát u břehu, kde na ně marně čekaly železné kruhy zazděné do přístavní zdi. Ukázala se jediná výhoda naší malé plachetnice, totiž, že jsme se na ní dostali blíž než ostatní. Moře bylo stále neklidné a všude panoval velký zmatek. Nazí Arabové se z břemeny drápali do člunů, vykládali i nakládali zboží, vlny je srážely zpět. Náš první pohled na svatou zemi nebyl zrovna utěšený. Najednou se v hemžení na pevnině objevil bohatě oděný Turek s mladším průvodcem a dvěma černochy. Nesli velký džbán. Všichni vsedli do loďky a blížili se k naší plachetnici.
2: Chtějí nás přivítat a uctít,
3: mínil Černín. Ukázalo se, že se mýlí. Turci si dali prostřít na lodi koberec, nad hlavu nařídili natáhnout plachtu, aby je chránila před sluncem, pak obhlédli loď, objevili soudek našeho cyperského a poručili, abychom jim naplnili jejich džbán. Neodejdou dřív, než ho vypijí, pomyslel jsem si. Ale tentokrát jsem se mýlil zase já. Džbán postavili stranou a vesele si začali zavdávat z našich zásob. Cyperské jim chutnalo, vypili ho 4 džbány. Pak teprve vstali a znovu prohledávali loď. Žádali clo z nějakých věcí patřících námořníkům. Postavili jsme se na odpor, křičeli jsme na sebe, jeden černoch chytil kámen a hodil jim po jednom námořníkovi. Pak teprve Turci odjeli. Zřejmě úplně opilí.
0: V turecké celní službě museli být tenkrát zřejmě zvláštní poměry.
1: Poutníci byli povinni, jak se patří, zaplatit.
2: A pak teprve mohli vstoupit na břeh.
1: Najali si osly bez uzdy a jenom s kouskem prkínka na místo sedla. Třmeny si zhotovili z provázků.
2: Několik průvodců se k ním připojilo, aby byli bezpeční před Araby.
1: Když se rozednilo, viděli na polích obilí, indiánské proso, melouny, rýži a bavlnu.
0: Harant si všechno pečlivě zaznamenával ve své hlavě a co se mu tam už nevešlo, sepisoval pečlivě ve svých poznámkách. A nezapomněl ani na ilustrace.
2: Neustále přibývalo biblických památek. Zbořené stavení na vršku bylo kdysi sídlem, kde bydlel Lotr na pravici.
1: Jiné trosky označovaly město Aseka, kde kdysi pršelo z nebe kamení.
2: V ruinách města Sochom zabil David obra Goliáše. Čeští poutníci tu našli i potok, ze kterého si vybral křemen.
1: Pak se dostali na místo, kde stávalo město Masfa. Tam držíval Samuel soudy a žil tam prorok Jeremiáš.
2: Zahlédli základy města Emaus, kde byl podle evangelií Kristus po svém zmrtvých vstání poznán od 2 učedníků.
3: A odtud jsme už konečně mohli vidět Jeruzalém. Zachvátila nás velká radost. Sesedli jsme z oslů, klekli jsme, líbali jsme zem a děkovali Bohu, že jsme se sem dostali. Sedláci vzali své oslíky, dostali spropitné a vrátili se. Zatímco my jsme se svými tlumoky vlekli dál.
0: Krištof si pečlivě spočítal, kolik toho na své pouti urazili.
3: Byl to 54. den od výjezdu z Benátek. Sečítal jsem, že z Čech jsme až sem projeli a prošli celkem 582 míle po zemi i po vodě.
0: Konečně byli Harant a jeho krajané u cíle své cesty.
2: Ubytovali se v klášteře svatého Salvátora.
1: Podle starodávného obyčeje jim mniši umyli nohy v teplé vodě vonící rozmarínem a levandulí.
2: Po jídle zapálili svíce a šli do kostela.
1: Poutníky překvapilo, že se mniši svolávají ke mši řechtačkami, s jakými si u nás děti hrají na Velký pátek.
2: Pochopitelně, že se nejvíc těšili na návštěvu Božího hrobu.
1: Za vstup bylo třeba zaplatit tureckým hlídačům, kteří se zbožnosti křesťanů smáli, ale klidně z ní těžili.
2: Do samotného hrobu se sestupovalo po schodech dolů.
1: Našli místo, kde byl pochován Kristus, i kámen, na kterém seděl anděl.
2: Nízký hrob, to byla vlastně jakási jeskyňka obložená mramorem a alabastrem, protože jinak by poutníci všechen kámen dávno roznesli.
3: Po večeři jsme si vyzuli sandály a ještě jednou jsme bosky prošli všechna místa, která jsme předtím navštívili. Mezitím se začalo stmívat a nastala noc. Byli jsme zavedeni do sklepa, kde byly kamenné lavice opatřené rohožemi. Byli jsme velmi unaveni a věřili jsme, že se dobře vyspíme. Jenže brzy jsme poznali, že kromě nás poutníků žijí tu také domácí obyvatelé, blechy a štěnice, které nám připravili velmi zlou noc. Naštěstí nebyla dlouhá. Přišli nás vzbudit už ve 3 hodiny ráno a odvedli nás na ranní mši do kaple Panny Marie.
2: Harant se pak vypravil ještě na jednu obchůzku sám, v ruce zápisník a inkoust.
1: Věděl, že je nebezpečné mít při sobě záznamy.
0: Proč?
1: Turci ho mohli pokládat za vyzvědače.
0: Ale přesto si všecko pečlivě psal?
1: Chtěl, aby jeho cestopis byl co nejpřesnější.
2: Proto si všechno přeměřil kroky, lokty a píděmi.
3: Kámen, na kterém seděl anděl, je 3/4 lokte pražského zdély, tolik z šíři a z výši 1 loket.
1: Černín se divil, proč chce mít Harant podrobný popis kostela, když přece všechno vylíčil obšírně Oldřich Prefát z Vlkanova v knize o svém putování do svaté země.
3: Jenže mým úmyslem nebylo jen jeruzalémský chrám popsat, ale také porovnat jej s chrámem svatého Víta. Jsou si totiž podle mého názoru podobné. I Černínova otázka mi to potvrdila.
2: V čem myslíš, že se sobě podobají?
3: Rád jsem mu to vysvětlil. Tak třeba vstup do kostela. Do jeruzalémského chrámu vedou jediné dveře, zrovna jako do svatovítského chrámu. Kaple svatého Šebestiána se sakristií, to je kaple Panny Marie tady. Kaple svaté Anny se může rovnat s kaplí vězení. Další kaple svaté Voršily a 11 000 panen, kde se pochovávají páni z Pernštejna, ta je jako místo, kde dali Kristovi napít ocet se žlučí. Kaple svatého Jana, kde jsou pochováni Břetislav a Bořivoj, má obdobu v jeruzalémské kapli, kde metali los o šat. Kaple svatého Apolináře má dveře do podzemí zrovna jako kaple svaté Heleny, kde byly nalezeny kříže. Kaple, kde byly pohřbeni čeští králové, Přemysl Otakar I. a II., odpovídá té, v níž seděl Kristus, když mu kladli na hlavu trnovou korunu. Kaple svaté Alžběty s kruchtou
2: se podobá kapli hory Kalvárie,
3: doplnil mě Černín už sám a zřejmě se připojil k mému přesvědčení, že to srovnání bude českého čtenáře zajímat. Připomínal.
2: Místo, kde je hrob císaře Karla IV., se podobá jeskynce hrobu Božího.
1: Stejně svědomitý byl Krištof Harant i na všech ostatních toulkách po místech biblických příběhů.
0: Což ve svaté zemi znamenalo potkávat se s nimi skoro na každém kroku.
1: Údolím Josafat se k příkladu vydali k potoku Cedron a nahoru Oliveckou.
3: Vikář, který nás vedl, ukázal nám kout, kde Kristus vydal svým učedníkům modlitbu Otčenáš. V kapli nám bylo pohlédnout na skálu, v níž byly vytlačeny bosé lidské šlépěje, tak, jako by do vosku vytištěny byly. Ty zde Kristus na znamení svého bytu a člověčenství na světě zanechat ráčil. Když jsem ty šlépěje políbil, ucítil jsem vůni, jako by byly natřeny fialou. Vikář mě poučil, že takovou vůni vydávají vždycky a ukázal mi též, kde se andělé zjevili apoštolům v lidské podobě v bílém rouše. V Biblii je však výslovně psáno:
2: Ej, dva muži se postavili podle nich.
3: Nemohlo to být tedy tak daleko, že by člověk musel 3x vystřelit z luku.
0: Pana Haranta, který se vyznal v Biblii perfektně, bylo věru těžké opít rohlíkem.
3: Po příchodu zpátky nám oznámili, že budeme mít časnější večeři, protože ještě týč večer vykonáme cestu k Jordánu.
0: Být poutníkem ve svaté zemi zřejmě vyžadovalo dobrou kondici a pokud možno solidní sportovní průpravu.
3: To, že nám cesta byla sjednána, mě i Černína velice potěšilo, neboť jsme vícekrát slyšeli, jak je to obtížné.
2: Ano, je to tak.
3: Potvrdil nám to Kvardián.
0: Kvardián neboli Gvardián byl představený mnišského řádu.
2: Já sám jsem tam dosud nebyl, i když o to mnozí poutníci stáli. Ani Turci se v tu stranu nevydávají rádi a neradi tam pouštějí pocestné, protože v těch krajích jsou loupežníci a hrozí okradení a třeba i smrt.
0: Což se nezměnilo do dneška, neboť i na dnešní zeměkouli jsou místa, kam se neradno vydávati a ve kterých hrozí totéž, co koncem 16. století pokrok nepokrok.
3: Ze všeho nejdřív jsme na té výpravě vystoupili na vrch, který se jmenuje Kvaranténa, to jest 40 dní, protože zde se Kristus Pán po 40 dní postil. Sem za ním přišel ďábel, ukazoval pánu Ježíši celou zem okolo a sliboval, že mu ji dá, když se mu bude klanět. Z toho vrchu je skutečně vidět velmi daleko. Na jedné straně je pustá Arábie, na druhé jsou hory arménské, kde se po potopě zastavil Noemův koráb. Na další straně země galilejská, kudy teče Jordán, a konečně země judská.
1: Sestup dolů byl ještě namáhavější než nahoru a Krištof Harant musel pomáhat jednomu tělnatému mnichu, který ho o to pro všechno na světě prosil.
0: Poblíž pramene objevil Harant, teď už ne historik, ani znalec písma, nýbrž botanik, růži z Jericha.
2: Ta se prodává u nás usušená.
3: Připomněl Černín.
2: A podává se těhotným ženám k snadnému porodu nebo neplodným k početí.
3: Může to být účinné, řekl jsem. Tady je všude tolik dětí, že tu ženy určitě nejsou zatvrzelého života.
1: V poledne téhož dne dorazili čeští poutníci se svými průvodci k řece Jordán.
2: Kvardián aspoň tvrdil, že zrovna k tomu místu, kde svatý Jan Křtitel Krista Pána pokřtil.
0: O přesnosti té lokalizace si Harant zřejmě myslel svoje, ale nahlas neřekl nic.
1: Raději se vysvlékl a skočil do vody a šestkrát řeku na šířku přeplaval a ještě se i ponořil, ale dna nedosáhl. Ochutnal vodu a nabral si ji do pocínované láhve.
0: Když se mu za pár let na to narodila dcerka, dal ji pokřtít právě tou jordánskou vodou.
3: Kvardián nás předem varoval, že se tu utopilo více lidí. Jednomu mnichovi z našeho průvodu se to málem také stalo. Ale když ztratil půdu pod nohama, dva Arabové pro něho skočili do vody, honem ho zdvihli nohama vzhůru, vytřepali z něho vodu a tak mu zachránili život. A pak jsme směřovali k mrtvému moři. Jemuž se říká také sodomské, smolné nebo slané. Před skázou slulo toto údolí hájů, protože bylo rajsky úrodné. Byla tam města Sodoma a Gomora, která svou hříšností pohnula Boha k tomu, že je zničil. Nyní je na tom místě jezero, které hoří a vře ohněm, sírou a smolou, takže by se mohlo jmenovat Ústa pekelná. Je přímo hrůzné vidět, jak ta voda ustavičně vydává ze sebe černou páru, až dopoledne velmi hustou, popolední světlejší. Pro ten jedovatý dým právem se nazývá mrtvé moře, protože všechna zvířata, i ptáci, kteří přes ně přeletí, v něm hynou. A mrtvé je i proto, že nemá žádné vlny, ani vítr jim nepohne, jen stojí, jako by vřelo. Na míli kolem něho je všechno pusté. I jablka, která se nablízku urodí, jsou plná zápachu a popela. Toto moře má tu povahu, že nic se do něho nepotopí. Všechno zůstane na hladině. Císař Vespasianus se o tom přesvědčil tak, že dal do moře svrhnout odsouzence se svázanýma rukama. Naproti tomu mrtvé věci se ponoří. Rozsvícená svíce se nepotopí a nezhasne. Ale zhasnutá hned se potopí. Někdy vyhazuje voda velké kusy smoly, kterou Arabové na loďkách chytají a prodávají je do Egypta. Tou smolou se mumifikují mrtvá těla.
0: Po večerech Krištof svoje zápisky pořádal a doplňoval je ilustracemi. Maloval stejně dobře, jako psal, a skládal muziku. Na mysl se mu neustále vracela slova jednoho žalmu. Hora Sion se mu stávala svými skalami symbolem pevného přesvědčení a on vepsal do tónu šestihlasé písně víru v Hospodina chránícího proti zkáze.
3: Qui confidunt in Domine.
0: Ti, kdo věří v Pána.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Oblíbená zpěvačka Hana Zagorová by v těchto dnech oslavila 80. výročí svého narození. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná. A my jsme rádi, že spolu s námi můžete zavzpomínat právě na Hanu Zagorovou.
0: Tandem.
2: Hezký den a pěknou chvilku u rádia vám přeje Jan Rosák. A hned taky přivítám svou dnešní spolutandemistku. Za svou kariéru naspívala víc než 800 písníček, vydala přes 15 LP desek, 10 CDček, na koncertních turné projela celou Evropu, Střední Asii, Střední a Severní Ameriku, získala několik zlatých a platinových desek, cen a uznání u nás i v zahraničí. Stačí? Já si myslím, že dost. Když si mě v televizním Hogo Fogo pěkně nachytala, ale já jí to nevrátím, protože se mi to tehdy moc líbilo. Mým hostem je totiž dneska zpěvačka Hanka Zagorová. Vítám tě, Hanko.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Na Tandemu se setkáváme zase po 4 letech, takže toho bude hodně k povídání. No a kterou písničku bychom si dali na úvod? Já jsem si někde přečetl, že ty vždycky říkáš, že maluje se obrázky, zpíváš na každém svém vystoupení, že nesmí chybět, ale já bych se přimlouval za jednu písničku, kterou nespíváš pravděpodobně vždycky, protože ti tam chybí ten parťák. Už víš, tušíš?
3: Samozřejmě vím, ono totiž vyšlo CDčko a DVDčko z pořadu, který byl blahé paměti na jedné televizi a jmenoval se Hogo Fogo, kde jsme spolu naspívali jeden duet a já si ho strašně ráda poslechnu.
2: Já ještě raději.
0: Tandem Jana Rosáka.

dream.

0: co vím.
1: Tu mě lásko máš, už se nebojím.
0: Každou noc i den tě mít.
2: Tak ten potlesk, ten patřil velice po právu Hance Zagorové. Já jsem se s tím svezl tehdy nějak.
3: Jú,
2: tak.
3: Naopak, jsi byl úžasný. A ještě nějaké zvuky tam byly. A to byl Štefan, který ti tehdy v obraze míchal nějaký jedovatý drink.
2: Jedovatý nápoj, ano, protože žádlil samozřejmě neoprávněně a zbytečně. Tak prosím tě, za tu dobu, co jsme se tady na Tandemu neviděli a neslyšeli, se stalo u tebe spousta věcí, myslím si, že velice příjemných, které se dají, řekl bych tak, jak si hezky označit i těmi vydanými třeba CDčky. Já jsem si to tady poznamenal, že si vydala za tu dobu CDčka Dávné lásky, to byly takové duety, Černý páv, písničky s tvými texty, dueta se slavnými muži a řekl bych CDčko, dokonce to je CDčko, Zítra se zvedne vítr, ze kterého si zahrajeme taky tu titulní vlastně píseň, mm-hmm. která myslím se ti velice povedla a je to taky písnička, kterou ty zařazuješ do svých vystoupení, přestože já vím, že posluchači a diváci chtějí hlavně ty staré songy, ale tahle ta tam určitě nechybí, viď?
3: Tahle tam nechybí jako ještě řada jiných vlastně novinkových, protože lidi samozřejmě chtějí staré věci, ale chtějí i nové věci a byla by škoda, kdybych zpívala jenom ty šlágry, které už jsem zpívala několik tisíckrát a nezařadila to, co tam má být.
2: To je velice šťastné, myslím, tohleto spojení. A že to funguje, tak to si ověřuješ samozřejmě běžně na vystoupeních, která máš v průběhu roku, ale potom takové to výroční vždycky Lucerna. Jak se říká, kdo vyprodá Lucernu, tak to je známka veliké kvality. Tak ty vyprodáváš Lucernu za jeden den. To jsou věci.
3: Víš, myslím, že to bylo trochu přehnaný. Neřekla bych, že je to za jeden den, ale dejme tomu do týdne nebo za dva dny, za tři dny, ale je fajn, že je to každý rok, že to není jednou za nějaké období, ale já jsem si jednou dovolila neudělat Lucernu a to bylo před několika lety a vím, že tehdy jsem dostala nejvíc dopisů za poslední období, kdy mi psali lidi, že jsem jim zkazila Vánoce a mě to bylo, fakt, až pak mi to teprve bylo líto, protože říkali, že si kupujou každoročně lístek na Lucernu jako dárek k Vánocům a to je takové vyznamenání a vyznání pro mě, že si to hrozně moc vážím a tehdy mi to bylo trochu líto, musím říct.
2: No jasně, to v podstatě pro spoustu lidí už patří jaksi tradičně k Vánocům. Vánoce, tak ten konec roku už tam prostě zapadne taky Hanka Zagorová. To je dobře. A prosím tě, co bych taky určitě nechtěl opomenout, jsou tvoje muzikálové počiny, které se vejdou do toho mezidobí těch 4 let, co jsme se na Tandemu neslyšeli. Myslím si, že bych určitě zmínil Jacka Rozparovače, viď?
3: Mm-hmm. Mm. Už možná taky, protože se bude vracet a příští rok bude...
2: Nová nahrávka?
3: Tak, přesně. Čili budou 3 měsíce 30 představení Jacka na jaře příštího roku. A na to se strašně těším. Za prvé tam byl skvělý tým a za druhé je to role, která je opravdu rolí mého srdce, bláznivá stará prostitutka, skutečně úžasný s překrásnými písničkami Vaša Patejdla a Jede Krečmar.
4: Tandem cestuje.
2: Já už jsem v úvodu říkal, že Hanka Zagorová projela na koncertních turné celou samozřejmě Českou republiku, Slovensko, to je běžné, ale i Evropu, Střední Asii, Střední a Severní Ameriku. O tom si určitě můžeme dlouze povídat, ale k tomu se ještě přidružují tvoje cesty jako, řekl bych, jako spolucestujícího, když jezdíš se Štefanem, protože on je nesmírně žádán po celém světě a třeba Amerika je taková vaše štace, skoro jako když jezdíme pořád do Ostravy, tak ty jezdíte do New Yorku.
3: No, tak teď zrovna si se strefil, protože jsem před několika dny se vrátila a Štefan se vrací teď každou chvíli a on tam byl chudák 2 měsíce a já měsíc a to už je až moc, abych pravdu řekla. No víš, 2 měsíce, ne, ale je to strašně moc práce a když může spočítat opravdu na týdny, jak dlouho tady byl v Česku během jedné sezony, tak to je přece jenom hrozně málo a oba jsme si řekli, že musíme trošku brzdit, protože život je krátký a ono teď se stane nebo stává to, že sice jsem se Štefanem venku, tam odpočívám a potom přijedu do Prahy a mám každý den koncert, což mě strašně moc těší, protože to jsou vyprodaný bezvadný koncerty, ze kterých mám hroznou radost, pracuju s Bumbendem a s Petrem Reskem, ale nemám vůbec čas na kamarády, nemám čas na pražský život a to bych chtěla trošičku změnit do budoucnosti.
2: Když prosím tě, jste spolu se Štefanem někde v tom zahraničí, v New Yorku, vím já, nebo v Německu, ve Švýcarsku, máš ty vůbec čas a máte vůbec spolu čas, abyste taky něco tam zkoukli? Nebo je Štefan pořád si někde v koncertním sále a ty v předsálí?
3: To naštěstí tak hrozný není, protože Štefan si se zkouší, protože tam pracuje v Metropolitní opeře, což je vlastně ta první scéna světa. Oni zkouší velmi nelítostně, zkouší dvoufázově nebo až třífázově, takže
2: jo, každý den?
3: Většinou, před premiérou ano, těch 6 týdnů a je, protože to jsou složité inscenace, ale to je myslím v každém divadle pravidlem, když se zkouší 6 týdnů. A já zatím bloumám po New Yorku. Mám koupenou kartu týdenní do metra a do autobusu. A jezdím od čerta k ďáblu, takže to mám všechno sjetý přes Harlem a Bronx a úplně všechno a vždycky vystoupím. A když mi to připadá nebezpečný, tak zase sjedu dolů a jednu zastávku dál. Je to, mohla bych dělat průvodce už možná trochu metrem a udělám selekci památek Štefanovi a pak se buď stihnem na ně podívat společně, anebo nestihnu, anebo mu o nich jenom vyprávím.
2: A co takhle třeba muzikály? Chodíte na muzikály? Muzikály, na Broadway muzikály.
3: Je to nádherný na 42. Už jenom když tam vystoupíš a jdeš a potkáš, já nevím, kolik desítek muzikálových divadel a každé hraje jinou hudbu přesně z toho muzikálu. Takže já, když jsem prvně vystoupila na té 42. ulici, tak jsem si říkala, bože, a sice jsem z vesnice, ale zase se nezaleknu tak hned. A tam jsem se tak trošku mě to pohltilo a říkala jsem si, teď když přijede někdo třeba z Texasu nebo od někud, tak musí být absolutně uchvácen, musí cítit i trošku obavy, co ho v tom velikém světě čeká, protože to je najednou opravdu šíleně velký svět. No a já se musím přiznat, že mám New York hodně ráda, že se mi líbí a že to tam žije a už tam mám pár kamarádů a je to moc fajn.
4: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, docela mě zajímá, koho považuje Hanka Zegorová, můj dnešní host, za takového člověka, který třeba ve výčtu jejich přátel zatím chybí, nebo dejme tomu mezi těmi, se kterými se potkala a váží si toho. Hanko, prosím tě, zkus se zamyslet, koho by si třeba v životě ještě chtěla potkat a může to být i třeba zdánlivě neuskutečnitelné setkání, anebo vůbec už neuskutečně, protože už dávno třeba není mezi námi. A s kterými jsi si ráda poseděla a popovídala?
2: No, víš, já se strašně ráda sejdu s kýmkoliv, kdo mě něčím upoutá, nebo se vzájemně, když se něčím upoutáme. A možná, když ses mě zeptal, tak napadlo mě, já jsem měla s sebou teď knížky od takového japonského spisovatele, který se jmenuje, teď doufám, že neskomolím to jméno, Murakami.
1: Haruki Murakami. Ano. To jsem si přečet, že ho čteš.
2: A víš to, co, to a s tím bych se, fakt, a s tím bych se chtěla setkat.
1: Prosím tě, v čem je to zajímavé? Si,
2: ve způsobu, jak píše. Tam je něco úplně jiného, než píšou všichni lidi, které znám. To je opravdu hrozně zvláštní.
1: Tak přiznávám se, neznám.
2: Přečti si. Je to
1: o čem píše?
2: Přečti si třeba Kafku na pobřeží.
1: To je Kafka s F nebo V. Je to Franz Kafka nebo je to pták Kafka?
2: To si musíš přečíst, protože takhle, když ti řeknu, jestli je to o ptákovi nebo o Kafkovi, tak ti to bude pak líto.
1: A, no to je pravda, tak dobře. No. O čem by si s ním dala řeč? S Murakamim?
2: No o životě. Co? Kdyby chtěl, tak o životě.
1: To je žijící autor.
2: Ano.
1: Jo? Ale já jsem si taky přečet, asi si to někomu už prozradila, že máš ráda ještě severskou literaturu. Nějakou dvojici autorů, která píše pod pseudonymem Lars Kepler. Jo, je to tak, jo?
2: A odkud to máš?
1: No jo, prosím tě, tak máme svoje zdroje, že jo? Jak říkají novináři, nesmíme je prozrazovat.
2: No ti napsali hypnotizéra a teďka jsem měla jejich novou knížku a ta už se mi zase nelíbila tak, jak ten hypnotizér, ale jsou bezvadný. To je dvojice spisovatelů, která píše dohromady. Ani děti to nevěděli, že píšou dohromady knihy.
1: Jako jejich děti to nevěděli?
2: Ano, ani jejich děti.
1: A to je zvláštní, jak nedovedli
2: si pseudonym.
1: No, to je jasný. Jejich. Jak se dá psát dohromady knížka? Netuším. Třeba psal Jirka Grossman se Slávkem Šimkem, že ho psali dohromady scénky. Tak to chápu. Jako. Každý si psal třeba za sebe, nebo Svěrák se Smoljakem, ale knížku? Je to dobrý.
2: Ale určitě mají tajemství.
1: No.
2: Jak?
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: A dostáváme se mezi klasiky českého humoru. Dnes to bude výběr Hanky Zagorové. A rovnou vám můžu prozradit, že budete příjemně překvapeni, protože sice si vždycky rádi poslechneme Jana Wericha, Miroslava Horníčka, Vladimíra Menčíka nebo Felixe Holzmana, to jsou takové nejfrekventovanější postavy z naší galerie, které se objevují v tandemu, ale ty jsi vybrala ženu. Tak povídej, proč jsi vybrala zrovna Jiřinu?
2: Já jsem si vybrala Jiřinku Bohdalovou, protože ji mám ráda a líbí se mi její životní styl. Chtěla bych, jestli se dožiju toho, že mi bude tolik, kdybych se náhodou dožila, tak bych chtěla být v takové formě, v jaké je ona.
1: Já myslím, že k tomu máš hezky nakročeno, protože jsi ve výborné formě, ale ty máš tomu ještě strašnou spoustu let, aby dospěla tam, kde je Jiřina. Oslavila 80 v tak úžasné formě, že to fakt můžeme jenom závidět.
2: Opravdu, můžeme, ale já jí to strašně přeju, musím říct, hrozně, protože to souvisí s jejím přístupem k životu a ten je tak pozitivní, že bychom si všichni měli vzít příklad z ní.
1: Tak, a o tom, jaká je to herečka, přesvědčuje každým momentem, každým metrem filmu, každým dokonce centimetrem zvukového záznamu.
3: Herci si musí vždycky tu mladou generaci namlouvat trošku, aby se dostali do povědomí toho diváka mladýho. Já ne. Já je mám pod palcem od 3 let. Od 3 let vědí, jak se jmenuju, od 3 let znají můj hlas a nehledě na to, že jsem vlastně přišla na to, že jednou mě zastavili policajti a nějak jsem zase něco vyvedla, buď to rychlost nebo blbě jsem parkovala a řekli, že pokuta bude. A já jsem to poprvé zkusila na ně. Takový svatý nápad jsem měla. Že jsem řekla, když on řekl 200 korun, to bylo tenkrát hodně, tak jsem řekla, že byste se nestyděl. Odkojenej na mých pohádkách. Ono to vyšlo. On se zastyděl, já jsem neplatila. No a tak jsem to takhle zkoušela a vždycky to vyšlo, takže já jsem si k tomu blbýmu honoráři vždycky připočetla tu pokutu, kterou jsem nemusela platit. A můžu vám říct upřímně, že někdy jsem měla měsíčně moc hezký honorář. Tak to se ještě jezdilo podél nemocnice. A tam byl takový krásný kopec a mě to strašně bavilo, že jsem vždycky rozpumpovala auták a pak jsem vykuplovala a jela jsem zadarmo. Ten pocit byl nádherný. A až kam dojedu.
4: Že ona je šetrná. Ona si kolikrát tam zajela i 10 kiláko jim mohla ušetřit.
3: A teď jednou jsem zase jsem takhle teda to napumpovala, vykuplovala a jedu si. A vám to chytlo nádhernou rychlost. A teď najednou u té nemocnice zpoza rohu příslušník. A začal na mě mávat a já teď, než jsem zase našla tu brzdu rychle, tak jsem ho přejela. Teda ne jeho, pro Krista pána to ne, ale podél něj kousíček. Zastavila jsem, já bych v životě nikdy neujela, ale on měl ten pocit, že asi jo, tak pěstičky na prsíčkách začal rychle utíkat. A já už jsem stála, už jsem si tak připravila ty doklady, vytočila okýnko a to jsme měli takovej bílej kupon. A ten, když se třikrát štípnul, tak byl řidičák v čudu. Tak i ten kupon jsem si připravila, on přiběh a jakmile začal tím paní řidičko, tak to jsem věděla, že to bude delší. Jo, protože jak začal paní Bohdalová, tak už jsem věděla, že ho možná ukecám, ale paní řidičko, to už jsem tušila, že to bude komplikovanější. Tak on pá, paní řidičko, kolik jste tady jela? Já jsem říkala, 70, to vím. A on povídá, a kolik se má jet podél nemocnice, já pán to vím, taky 30. A on jak držel ten kupon, tak povídá, tak se nedá nic dělat, paní Bohdalová, budeme štípat. A v ten moment vás musí rychle něco napadnout. Já jsem měla tu kliku, že mě to napadlo a řekla jsem, koukla jsem se na něj, jak řekl, musíme štípat. Tak jsem se na něj koukla a řekla jsem, prosím vás, štípněte si kam chcete, jenom ne do toho řidiča.
5: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

se zvedne vítr.

0: To jsme si vlastně teď zvukově dokumentovali to, o čem jsme si s Hankou Zagorovou už povídali, to znamená to nové trojcédéčko, které vyšlo loňského roku, jestli se nepletu, Zítra se zvedne vítr. Hanko, prosím tě, tohle byla ta písnička mimochodem, že jo? Ta
1: tak.
0: Titulní. To trojcédéčko má takový podtitul Zlatá kolekce Balady, hity, rarity. Jak to mám rozumět? Jaké jsou tam rarity třeba? Balady, no. to chápu, jo?
1: Jsou tam písničky, které ještě nikdy nikde nevyšly, teda většina z toho jednoho CD. Já jsem se vždycky bránila tomu vydávat rarity, protože já si myslím, že určitě je důvod, že ty písničky nevyšly nebo že se nestaly světoznámými, že určitě tam na nich bylo buď něco špatně, anebo nezapůsobili tak, jak zapůsobit měli, ale je pravda, že po 45 letech kariéry se z nich stanou rarity. Takže tam jsou písničky, které jsem natočila třeba ve svém prvním televizním pořadu v ostravské televizi ještě jestli v roce 67 nebo prostě v nějakým takovým příšerným, opravdu šíleným roce. A jsou tam písničky, které jsme vyhrabali tady z televizního archívu České televize a ty mi udělali, musím říct, docela radost, protože mají razítko té doby a jsou na takové lehké zavzpomínání.
0: No, to se občas stane, že se najednou někde objeví nějaký zapomenutý, ne třeba hit, ale nebyl to hit, ale zapomenutá píseň. Třeba i Beatles měli takové písničky, které někdo prostě objevil, byly to třeba, já nevím, demosnímky a tak. A najednou se z nich stávají potom hity, protože jsou vzácné a nesou přesně to, co ty říkáš, ten punc té doby. Tohle to ovšem ne, tohle je písnička nová, ke které si napsala text taky.
1: Přesně tak.
0: Pořád píšeš texty, píšeš i básničky, ale básničky už si dlouho nevydala, viď?
1: Básničky už jsem dlouho nevydala a taky už jsem dlouho je nějak nepsala s tím záměrem je vydat, protože ještě nenazrála doba, abych udělala nějakou novou sbírku básniček a taky jsem jich zatím napsala nových docela málo. Spíš jsem teď psala texty, které mi dělají velikou radost, ale taky já nejsem textař, takže já nejsem psavec, abych jich napsala velké množství a je pravda, že jsem nepříjemná, protože bazíruju na každém slově.
0: Ale já si myslím, že to je věc, která se potom jaksi jenom může zúročit a jenom se může prokázat, že to bylo správně. Takhle mi nedávno to stejně povídala paní Fikejzová, která říkala, já jsem nenapsala sice moc textu, ale zase za každým si stojím, že jo?
1: To je báječný, to je taky takový slunečný člověk.
0: Ano, ano, ale prosím tě, tak chápu, že text třeba píšeš i někdy, neříkám, že vždycky, ale někdy prostě ne na zakázku, ale že je prostě potřeba napsat text k melodii. Ale ty básničky píšeš pod dojmem nějakého citového rozpoložení. Co tě přiměje k tomu, aby si napsala básničku?
1: Třeba nějaký krásný zážitek, kdy si řeknu, tak a teď bych si ho měla zaznamenat ještě mimo toho uložení v hlavě, ještě si ho zaznamenat na papír a potom ještě trošku takové furianství, musím říct, když jsem si uvědomila a možná zbytečně velkohubě, že vlastně můžeš napsat básničku o čemkoliv. Že ta čeština je tak krásná a taková tak bohatá, že opravdu si můžeš vzít třeba tamhle ten kousek toho koberce a napsat jeho životní příběh.
0: To je pravda. No tak zrovna tohohle

0: okamžiku, v tu pravou chvíli, ukázali ti pravou chvíli směr, nebo ti v tu pravou chvíli dali dobrou radu. Vzpomínáš na některé tyhle ty důležité osobnosti?
1: Určitě, ale nejmenoval si ještě jednu a to si myslím, že to byla ta určující věc, která šla samozřejmě ruku v ruce s tím osudem, že jsem onemocněla, musela přerušit školu a tím pádem jsem se začala, protože jsem člověk, který zase nevydržel sedět tak dlouho na jednom místě, když už jsem byla po půl roce z nemocnice doma, tak jsem začala víc zpívat. Možná i trošku, abych se nenudila. Prostě vyplynulo z toho to, že najednou ty písničky lidem, jsem zjistila, že lidem něco říkají, ale nikdy jsem nepřemýšlela o kariéře zpěvačky. A najednou jsem byla pátá ve Slavíku. Takže to bylo tak. A samozřejmě tam byli ti lidé, které jsi zmínil, kteří mě nasměrovali už tím, že mi dali příležitost, že mě pozvali prvně do rozhlasu a prvně do televize a prvně jsem slyšela svůj hlas ve studiu přes Repro Bedny. To vždycky s láskou říkám, kde došlo k velkému okouzlení, protože se mi můj hlas, když jsem ho první slyšela, strašně líbil. A
0: říkala
1: jsem si, ano, strašně se mi líbil. A říkala jsem, jak je to úžasný a oni mi řekli, že se to nedá vysílat. Že opravdu mám takovou vadu řeči, že to prostě vůbec není možný. A taky díky tomu jsem začala chodit na logopedii a učila se mluvit, ale to jsou krásné věci.
0: Takových lidí by se našlo třeba v Ostravě samozřejmě, anebo potom určitě Karel Wagner třeba, že jo, by byl.
1: Karel Wagner, úžasný. Já si myslím, že to bylo velmi osudové setkání, to naše, ale ještě předtím vlastně Honza Bunzel, kterého jsem poprosila, jestli by mi postavil kapelu a on říkal, ne, to už ten tehdy dělal Vaška Neckáře a on říkal, to už bych nestihl, ten Vašek mi dá hodně moc práce, ale znám takového jednoho mladého vlčáka, takového kluka, jmenuje se Karel Wagner, tomu řekni. A tehdy jsem řekla Karlovi, ať mi postaví kapelu a tím to vlastně úplně všechno začalo a od té doby se váže ta naše dlouhá spolupráce, která začala v roce 70 nebo kdy 71 a trvá vlastně dodnes.
0: No vidíš, a mladý vlčák oslavil nedávno 70.
1: No jo.
2: Tandemu s Janem Rosákem. Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
3: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
2: Talentovaní autoři hudby,
3: legendární textaři
2: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
3: Pohodová hodinka.
2: Vaše hudební vzpomínky.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já jsem tady vzpomínal na pořad Hogo Fogo, který si myslím, že byl velice úspěšný a spousta diváků, včetně mě, na něj nostalgicky vzpomíná, protože to byla veliká legrace. Kde jste ty i Štefan, Margita, jste projevili neskutečný smysl pro humor, pro srandu, pro nadsázku. Proto dokázali jste si dělat ze sebe legraci. To, jak si dělala tu nepříjemnou industriální učitelku v mým pořadu Riskuj, to mě úplně vyřídilo. Nebo si vzpomínám, jak Štefan dělal toho bezdomovce před Národním divadlem. Geniální, geniální. Nebudete náhodou dělat něco podobného? Já myslím, že asi rovnou si asi odpovím, že ne, protože Štefan má tolik práce v Americe a jinde, že jo? Škoda.
2: Na celém světě. A je to nádherný, opravdu, opravdu. Strašně mu to přeju, protože je výtečný.
1: Jestli se nepletu, tak vy oslavíte nějaký hezký výročí společně.
2: Jo, my oslavíme 6. června 20-leté manželství, což je nádhera. Opravdu, to je
1: nádhera. To slavit nějakým i uměleckým počinem?
2: Ne. Opravdu ne. To je soukromý počin. I když vy jste mysleli umělecky, protože 20 let manželství, to už je veliký, krásný obraz. A já jsem moc ráda, že se nám to povedlo těch 20 let, tak jak se nám to povedlo. Ale pojďme od toho soukromí trošku pryč. Ty jsi říkal, Hogo Fogo, chtěla jsem tě přerušit a udělám to teď, protože když jsme vybírali nachytávky, které byly za ty 4 roky, tak byly samozřejmě ty, které byly některé lepší, některé trochu horší. A musím ti říct, že po dlouhé době tak jsme se Štefanem zasmáli, když jsme si je pustili a zjistili jsme, že ty nachytávky, na které jsme tehdy neměli možná ani čas je tak zažít, tak i s odstupem času mají svůj význam.
1: Nepochybně. Při některých mě trošičku mrazí, když jste třeba dostali Karla Šípa na kolena
2: no jo.
1: S tou urnou, s tou zásahovou jednotkou, ale byla to veliká legrace. Janko, já ti přeju, ať trávíte další dny, měsíce, roky, léta, desetiletí, století se Štefanem pořád v takové pohodě, v takové skvělé kondici, jaké se pořád nacházíte teď. Vyřiď Štefanovi, že se na něj taky těším, až budeme jenom trošičku víc času, tak ho samozřejmě rád uvítám taky v tandemu. Jinak tobě za dnešní návštěvu moc děkuju.
2: Děkuju moc krát a děkuju za pozvání.
1: Ahoj.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Písničky o městech a místech Čech, Moravy a Slezska po osmé, to je téma dnešního pořadu Muziky muziky. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Slezská muzika nám nejprve zahrála lidovou písničku s názvem Čtyři míle za Opavum, a tak si jen připomeňme, že Opava byla dlouhá léta hlavním městem rakouského, respektive českého Slezska se zemskými úřady. Ve Slezsku zůstaneme ještě s jednou písničkou, 8 kilometrů od Opavy leží město Kravaře. Slezská kapela nám o něm zahraje a pak se přesuneme do Krumlova.

To byla Telčská dechovka a píseň od Vladimíra Fuky a Františka Kožíka Nad Krumlovem hvězda hoří. A kam se podíváme teď? Na královnu Jihočeských hor a kopců, nejvyšší horu Blanského lesa, na horu Kleť. Zažít tu můžete nejkrásnější výhled v jižních Čechách a když budete mít štěstí, uvidíte i vzdálené štíty Alp. Každoročně ji navštíví tisíce turistů. Je viditelná ze značné části jižních Čech jako táhlý hřeben s typickou siluetou známé rozhledny, observatoře a televizního vysílače. Píseň o Kleti napsali Vojtěch Nožička a Josef Bočánek. Natočila ji Veselá muzika z jižních Čech s kapelníkem Josefem Bochoskou.

Dnes opět v pořadu Muziky muziky vybíráme písničky o místech, městech a obcích Česka, Moravy a Slezska. S písničkou, která právě dozněla, jsme ještě chvíli pobyli v jižních Čechách, jen podle písničky není přesně jasno, kde. Bečice jsou totiž dvoje, jedny u Týna nad Vltavou a druhé u Tábora, hrála nám nejstarší jihočeská dechovka Babouci. Další písnička se vztahuje k městu jménem Borovany, leží nedaleko Trhových Svinů a Nových Hradů, které jsou sídlem už zmíněné Veselé muziky s kapelníkem Josefem Vochoskou. O borovanských lukách napsali písničku Jan Lipold a František Opelka, zahraje nám ji právě Veselá muzika a jihočeská dechová hudba Keramička celý dnešní pořad s písničkami o místech, městech a obcích s skladbou s názvem Pozdrav domů uzavře. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí a dívám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Borovanech, Kosově, Boječicích nebo ve Vírově. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Cesty Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: klidně hrajte dál.
1: Jedna z prvních knih, která vyšla po listopadu 1989 a vzbudila ohlas, nesla název Dálkový výslech. Lidé ji četli dychtivě a s nadějí, protože jejím prostřednictvím lépe chápali životní filozofii Václava Havla, který se stal symbolem jiných kritérií, než byla v uplynulých 40 letech. Pochopitelně se čtenáři knihy také zajímali, kdo je Karel Hvížďala, který v tehdejším západním Německu připravil pro Václava Havla chytré otázky a tudíž vedl tento fiktivní rozhovor mezi Bonnem a Prahou. Kniha totiž vznikla v polovině 80. let, kdy Václavu Havlovi nebylo dovoleno opustit republiku, tedy opustit ji jenom na nějaký omezený čas, a Karlu Hvížďalovi naopak nebylo umožněno svou vlast ani navštívit. Zasvěcenější ovšem věděli, že novinář a spisovatel Karel Hvížďala, emigrant z donucení, napsal v Bonnu kromě Dálkového výslechu celý cyklus knih, například Umění stárnout, rozhovor s Jiřím Grušou, dialogy, rozhovory s profesory, sociology a spisovateli v exilu a další. Po návratu domů nezůstal jenom u práce literární, ale stal se vůdčí postavou vydavatelství deníku Mladá fronta Dnes. Jak dalece se jeho osobnost v těchto novinách projevuje, to nechť posoudí sami jejich čtenáři. Osobně jsem pana Hvížďalu poznala jako člověka s hezkým chováním, který nedává na odiv, co zná a umí. Nicméně zná a umí.
2: Já jsem se snažil vydolovat z paměti nějaký začátek, jak bych mohl datovat třeba to svoje zpovídání. A došel jsem do 50. let, kdy jsem trávil většinu času v létě o prázdninách v Lukách pod Medníkem, kde dědeček s babičkou vystavili chatu. A tam jsem chodil pásat kozy s panem Rinkesem. Byl velice zajímavý, takový dlouhý, hubený pán se silnými brýlemi. A on hrozně zajímavě, úžasně, vitálně vyprávěl. A on to byl původně snad redaktor Melantrichu, co si vzpomínám, a on mě líčil to prostředí nakladatelství, vyprávěl o panu Fučíkovi, o panu Šaldovi Jaroslavovi a tak dále. A mě to jako nějakého 10-11letého kluka úžasně zaujalo. A zaujal mě na tom taky ten fakt, že vlastně on mi vypráví o něčem, co už je nenávratně pryč, co je zrušeno, že ty lidi jsou vyházený, všechno je jakoby odsouzeno k zániku, bylo to odsunuto někam, kde už to nemá existovat. A mě najednou ta představa zaznamenat to, co má být zapomenuto a uchovat to pro budoucí pokolení, hrozně fascinovala, vzrušovalo mě to. A tak vlastně jsem popsal první sešit těchto vzpomínek pana Rinkese a tam jsem asi poprvé pocítil to obrovské zrušení z toho vzepřít se době, vzepřít se času. No a to je vlastně motiv všech mých knih, které jsem v pozdějších letech napsal, protože já jsem si tenkrát dal v exilu po tom roce 78, kdy jsem se přestěhoval do Bonnu za úkol vlastně zmapovat to, co je odsouzeno oficiálně k neexistenci, co je zakázáno, o čem lidé nemají vědět. No a tak vznikl ten velký seriál dnes asi 12 knížek, který začal knihou České rozhovory ve světě. Tam jsem zpovídal 20 spisovatelů v exilu, o kterých lidé nevěděli, co vlastně dělají, co píší, jak žijí. Snažil jsem se uchovat ten stav jejich mysli a všeho po 10letém exilu. Ta kniha vznikla vlastně jako pandám, jako protějšek ke knize České rozhovory Jiřího Lederera, kterou udělal v Praze. Tenkrát při práci na této knize jsem si uvědomil, že dikce, jazyk, razance vyjádření mé generace je podstatně jiná než té generace starší a z toho logicky vyplynul tedy projekt sborníku generace 35-45. Tento projekt už jsem dělal společně se svými zakázanými kolegy v Praze, no, takže tam byli představeni všichni, nejenom ti v exilu. No a při této práci jsem se zblížil s českým filozofem Václavem Bělohradským, který žil v Janově. Začali jsme se navštěvovat, trávili jsme společně Vánoce a Silvestry, z čehož postupně vznikla velká tradice, že jsme se každý rok, vlastně většina té mé generace intelektuálů, spisovatelů na západě, v exilu jsme trávili společně ty Vánoce a Silvestr nedaleko Brixenu za Brunekem v vesničce svatý Jakob. Tu tradici jsme právě založili s Václavem Bělohradským a z této tradice, z těch pravidelných setkáních, nebo jsme za sebou jezdili, vznikla vlastně knížka Myslet zeleň světa, která právě v těchto dnech vychází Mladé frontě v nakladatelství a první verze toho rukopisu právě vyšla v knize Václava Bělohradského Přirozený svět jako politický problém, tvoří úvod vlastně této knihy. No a ta poslední verze se jmenuje, jak jsem řekl, Myslet zeleň světa a pražským nakladatelem této knihy byl dnešní pan prezident Václav Havel. A když jsem posílal rukopis této knihy do Prahy, tak jsem k úvodnímu dopisu napsal doušku, jestli by pan Havel neměl chuť spolupracovat se mnou na nějaké podobné knize. A on mi odpověděl, že ano, že vlastně se mu blíží padesátka a že taková mezibilance by přišla vhod. Tak se tedy vlastně zrodila další z této série knih a já jsem jim dal i podtituly, abych si je nějak jako seřadil. Zatímco knihu s Václavem Bělohradským jsem si pro sebe nazval Vzpouru myšlením, knihu s Václavem Havlem Vzpourou životě v pravdě, knihu s Pavlem Landovským Soukromá vzpoura, která už taky vyšla, jsem nazval si pro sebe Vzpouru klaunstvím, knihu s dnešním kancléřem knížetem Karlem Janem ze Schwarzenberga jsem nazval si pro sebe Vzpouru životem v tradici a předposlední z těch titulů s Ivou Kotrdlou Nevítaný svědek Vzpouru vírou v Boha. Ta kniha by měla taky v dohledné době vyjít v brněnském nakladatelství. A poslední knihu Povídání s Jiřím Suchým Vzpouru prací. Psaní bylo teda pro mě mnohovrstevnou činností, takhle bych to asi měl říct. A vždycky bylo podmíněno tou snahou se nějak orientovat ve světě. Takže pokud jsem byl zvědavý na jiné lidi, dělal jsem rozhovory, pokud jsem se chtěl rvát s tím časem, pokud jsem byl zvědavý na sebe, tak jsem psal vlastní prózy, rozhlasové hry, jednu tady přednedávnem jste vysílali, Rekonstrukce začínajícího básníka se jmenovala. A těmi jsem se taky 8 nebo kolik let v exilu živil psaním rozhlasových her, odtamtud byla převážná část mých příjmů. A když jsem si potřeboval věci utřídit, tak jsem psal eseistiku, literární recenze, takže každý z těchto proudů nebo způsobů psaní byl pro mě stejně důležitý a má stejně podstatné místo v mé existenci. Čemu dávám přednost, nedokázal bych to říct. Je to pro mě prostě neoddělitelný celek, způsobu mé komunikace se mnou i se světem.

0: že posluchače chytí. Teď však to vidím víc a víc, že rosa nikoho nebaví. Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nudí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž, že trocha poezie nikoho nezabije. A proto píseň o rose začal jsem tady zpívat. Na první pohled zdálo se, že chytí.
1: V poslední době hodně za mnou chodí začínající novináři nebo i kolegové v redakci a hodně diskutujeme o tom, vlastně, jak by měly vypadat noviny. A já myslím, že bychom asi měli, nebo to jim teda říkám, se už vzdát té formule, kterou si dnes dali skoro všechny noviny do záhlaví, že jsou nezávislé, že naopak čas dělat velice závislé noviny, samozřejmě nezávislé na nějaké jednoduché a primitivní stranickosti. To rozhodně ne. Tento typ novin třeba v Německu již zcela odumřel. Poslední stranické noviny Forwards zkrachovaly asi před 2 či 3 lety, nebo možná už je to víc. Mně teď ten čas běží rychleji. Takže měli bychom asi vytvářet noviny, nebo přiznávat se k novinám, které straní nějakým hodnotám, které si přesně vymezíme a které budou závazný. Takže třeba my v redakci tvrdíme, že straníme tržnímu hospodářství, že straníme společnosti, která je strukturovaná tak, že distribuuje moc, že nemá jedno centrum, že straníme instituci nezávislých soudců, že jsme pro liberální atmosféru, pro liberální prostředí, které bychom nejspíš definovali jako prostředí, kde se nové ideje lehce rodí, ale zároveň snadno umírají. To znamená, nic nepovažujeme za věčné, víme, že život je změna a tak dále. To jsou asi postuláty hodnot, ke kterým bychom se chtěli hlásit tvrdě a být na nich závislí.
2: Jak dalece se vám to daří?
1: Řekl bych, že je to tak půl na půl. Tato redakce měla tu výhodu, že vždycky tam pracovali mladí lidé a když jsem do této redakce přišel před 1,5 roku, tak jsem k mému velkému překvapení zjistil, že tam je minimálně 1/3 zcela jasně vyhraněných mladých lidí, kterých ta vládnoucí blbost se vůbec jakoby zázrakem nedotkla. Ta tupost už byla tak velká, že ji nemuseli zřejmě vnímat. A to bylo právě štěstí, že s těmito lidmi bylo možné ty noviny poměrně snadno nebo snadněji, než jsem si původně myslel, začít přetvářet. Ten proces je samozřejmě pomalý a dlouhodobý a stačí sebe menší záchvěv, to znamená nějaká zvýšená nervozita, únava, stres a cokoliv a ty staré stereotypy naskočí. Ale to jsou doopravdy už výjimky, už můžeme říct, že ten profil toho listu se vytváří přesněji a je to právě díky těmto mladým lidem, když teda nemluvím o svých starých kamarádech, jako je Ondřej Nev a podobně. A dneska jsou ty noviny bez nich jistě neodmyslitelné. Vlastně my jsme se mohli pokusit i říct, jaký je rozdíl třeba mezi spisovatelstvím, novinářstvím a kde je místo těch skutečně dobrých novin. Spisovatel se vlastně pokouší celý život, dobrý spisovatel, aby jsme to upřesnili, sdělit nezdělitelné nebo neartikulovatelné. Prostě jakmile vycítí, že něco již bylo řečeno, musí to vyškrtnout, zavrhnout. Jak říká Honza Lopatka, když jde někomu něco snadno ve psaní, má to zahodit. Je to určitě špatně, protože už to bylo napsáno. Čili spisovatel lpí na originalitě, lpí na tom, že klade nové otázky, že zpochybňuje všecko, co už existuje. A tady někde jsem to před chvíli, než jsem sem šel, našel v tom našem rozhovoru s Václavem Bělohradským. On tady říká, kultura je ve své vlastní podstatě odkaz děl, která nelze pochopit jinak, než jako otázky, na které musím odpovědět sám za sebe, na které nemám žádnou příručku. Novinařina, ta nejběžnější, většinou pracuje úplně opačně, ta musí pracovat s klišé, protože aby udělala události sdělitelnými, musí je k něčemu přirovnávat. Přirovnává je tedy k něčemu, co už je dané, zaběhané. A ta vrcholná žurnalistika je právě někde mezi těmito dvěma póly. Ta prokopává, rozmetává to klišé, ale někde za tím novým pohledem, za tou nově formulovanou myšlenkou, je to klišé ještě vzdáleně cítit. Ještě je tvoří background, pozadí toho, takže se člověk, který necítí tu potřebu toho nově vnímaného světa, nepotřebuje se tak zkoumat, se má ještě čeho zachytit, je tam nějaká konstrukce, něco, co je mu pochopitelné, s čím už se někdy setkal. To v dobré literatuře naopak být nesmí.
2: Potom samozřejmě noviny čte mnohem více lidí a není dost dobře možné, aby se nad nimi tolik důmalo jako nad tou dobrou literaturou.
1: To je to taky spotřebný zboží. Dobré noviny prostě jsou v poledne mrtvé. A dobré noviny, ale na druhé straně mají být u čtenáře do 6:30, mají mít k snídani a má už denní rozhodnutí dělat na základě těch informací, které ráno dostane. To zatím poštovní novinová služba není schopná zajistit. Věru se o to ani nesnaží.
2: No tak to určitě ne. Když jste hovořil o těch svých knihách, jedna z nich je vyprávění Pavla Landovského.
1: My jsme se takhle touto dobou někdy domluvili ve Frankenu, kde Opus Bonum každý rok dělalo takové sympózium v Bavorsku. A on pak v listopadu, čili pár týdnů na to, sám za mnou přijel a týden u mě bydlel. A tam jsme na tom pracovali od rána do večera, natočili jsme, já nevím, kolik, asi 19 pásek. A každá má hodinu a půl, takže to bylo hodně. Problém této knihy byl, jak zpracovat takto natočený materiál. Protože já, když jsem si to poslouchal, tak jsem řval smíchy, ale nevěděl jsem, co s tím. Jednak to hrozně lítalo, on je člověk těžko ukáznitelný. Takže nějakou pevnou strukturu po tématu, řekl bych vnější, to nemělo. A za druhý, kdyby se udělal přepis toho textu, tak to vůbec k smíchu nebylo, protože to vypráví Landovský svou intonací, přitom se hejbe, hraje, šílí, bije člověka, já nevím, co všecko nadává mu. No a to vytváří tu atmosféru. Navíc on, aby mě hodně vyprávěl, protože je to herec, tak jsem většinou mu scháněl publikum, takže jistě polovina z těch natočených hodin vyprávěl prostě řadě lidem, nejenom mě. Takže já jsem vlastně snad 15 dnů denně přepisoval prvních těch 10-15 stránek té knihy a vždycky druhý den ráno jsem k tomu přišel, přečetl jsem si to a zase jsem to zahodil a nevěděl jsem se s tím rady. 15krát jsem to udělal, po 16. Mě to celé naskočilo, co s tím, že já nebudu to vnějškově nějak učesávat, že vlastně nosné je ten jeho tah a nechám i všechno to přeskakování tak, jak to jde, že to musí spojovat prostě ta jeho figura, ten jeho vnitřní nerv. A že hold to, co je v jeho gestikulaci, intonaci a tak, budu muset dát do jazyka, že ten jazyk budu muset udělat uměle pestřejší, šťavnatější, barvitější a tím, že do toho dostanu tu jeho rozervanost a sílu a náboj. No a když jsem toto objevil, tak ta kniha pak už to byla technická věcí napsat. K tomu je třeba snad říct jen toto, že hold žádná zkušenost s jednou tou knihou není přenosná na druhou. Každou tu knihu člověk začíná, jako kdyby se pokoušel o tu první, protože každý ten člověk je jiný, s každým se pracuje úplně jinak a každá ta kniha musí mít jinou vnitřní strukturu, jinou dynamiku, jinou stavbu, jiný jazyk. No a potom myslím, že to tajemství těch rozhovorů je také v tom, že člověk se musí stát médiem toho zpovídaného a ne prosazovat se sám v tom rozhovoru, což bývá, když člověk vidí nebo čte někdy rozhovory, že tam novinář říká třeba svůj názor na něco, to tam nemá co dělat, to vlastně čtenáře nezajímá.
2: Vy, když jste odešel z téhle země, co na vás tak nejvíce zapůsobilo v té první době exilu?
1: Zkušenost, že člověk životu skoro nic nepotřebuje a s jakou lehkostí jsem se všeho zbavil, protože jsem odjel autem a nechal jsem tu všecko od prostě obrazů, které jsem měl rád, knih, které jsem léta sbíral, no prostě všechno a najednou člověk zjistil, že to vlastně doopravdy nepotřebuje. To je velice osvobozující pocit a jsem za tohle exilu, za tuto zkušenost velice vděčný.
2: Vy jste se zmiňoval, že jste se potom s přáteli scházívali na těch svácích kolem Brixenu, to je náhoda nebo schoda?
1: To je tím, že tam jsou Alpy nejlevnější. To je hrozně jednoduché, ale asi bych se mohl zmínit o tom prostředí. To byl statek v tom Santiacobu, který byl přestavěný, aby se dali pronajímat tam. Vlastně oni tomu říkají prázdninové byty. Ferienwohnungen, tomu říkají Němci. To znamená, že tam jsou koupelny, zařízené kuchyňky s nádobím a všechno, takže rodiny se tam mohou bez problémů nastěhovat. Postupně jsme tenhle dům obydleli, takže tam bylo i 30 lidí někdy a později už jsme měli ty domy 3 a těch lidí bylo hrozně moc a už jsme nedali ani stoly dohromady. A co je zajímavé, že i pro ty děti to mělo velký význam, to jsme si uvědomili až později, protože naše děti tam vlastně vyrůstaly společně a v těchto svácích tato velká komunita simulovala tu ztracenou rodinu. Takže oni se tam najednou cítili jako v nějaké rodině, takže to mělo i tuto sociální funkci.
2: Byl jste mimo hranice téhle země dost dlouho, živil jste se tam, zvykl jste si tam, měl jste tam svůj život, svůj nový život a přesto doufal jste, že se někdy vrátíte sem.
1: Já jsem si definoval emigraci jako úkol, který je nasměrovaný do Čech, který za mimořádných okolností musí být vyplněn z ciziny. Když mimořádné okolnosti padly, tak to pro mě nebyla otázka, musel jsem se vrátit. Navíc mi připadalo, že dělat žurnalistiku zvenku by teď bylo trošku hochštaplerství. Jako neviděl jsem tu svou žurnalistiku, že bych mohl dělat od někud jinud než odsud.
2: Já jsem se ptala, jestli jste jako věřil, čili jste s ním počítal, jako samozřejmě.
1: Já jsem s tím počítal, ale nepřipouštěl jsem si to. To je druhá věc důležitá, protože nelze žít v provizoriu. Jo. Já jsem si zakázal s tím vlastně počítat, ale bylo to, prosakovalo to někde za tím vším, co jsem dělal.
2: Teď nějak tak opačně zase žijete tady. Vzpomínáte někdy třeba až trošičku z nostalgií zase na ty doby, kdy jste byl jinde domovem, na ten druhý domov?
1: No tak já, když přijedu do Bonnu, tak jsem tam taky doma, protože jsem tam prožil 12 let života. Je to kus mého já, tam zůstalo. A když se projdu tou pěší zónou na Brusselberku, že jo, tak jsou tam i prodavači a zastavím se u Španěla, u kterého jsem léta kupoval zeleninu, vedle u paní, která prodává zmrzlinu, a všichni mě znají a já znám je a patří to k mému životu, to nikdy člověk nemůže nějak odpárat. A toho se taky nezříká, ono to jenom holce od člověka čím dál tím víc vzdaluje.
3: Minulost, ta se vzdaluje. Všechnu energii teď vyžaduje neklidná současnost. A v té je Karel Hvížďala v samém středu dění jako spisovatel, žurnalista a organizátor.
4: Naschledanou, až se budeš

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme další díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Při návštěvě psychiatra zaslechl inženýr Kolda povzdech pacientky Králové, která toužila po rentgenu lidských starostí. Vzpomněl si, že by se k tomu dalo použít jeho vlastního někdejšího vynálezu, který kdysi nazval psychofon. Přístroj překládá lidskou řeč do její, abychom tak řekli, citové roviny. Pro vynálezce nedopadla však zkouška lichotivě, vřískal jako mimino. A náměstek Pulver, na němž chtěli udělat druhou zkoušku, vrčel jako dravé zvíře. Doktor zůstal s psychofonem sám. Seděl jsem dlouho v prázdné ordinaci a pozoroval ten podivný dar. Je to vlastně senzace. Ten aparátek dokázal odhalit za několik minut víc, než já za dlouhé hodiny práce s pacienty. Odhalil například všechno, co si dosud neuvědomoval náměstek Pulver, že má na lidi kolem sebe a především na svou ženu vztek. Že by si rád vybil ten vztek násilím, že se dusí potlačovanou nenávistí a že už to hraní na gentlemana nemůže jeho srdce vydržet. Takové odhalení ovšem bolí, nutí člověka leco zříct a leco změnit. Ale je to první krok ke zdraví. Pozval jsem do své ordinace další dvojici. Po zkušenosti s Pulverovými jsem ovšem už nechtěl experimentovat. Schoval jsem aparát do svého psacího stolu. Oběma manželům rozdal běžné dotazníky a šel telefonovat do pracovny sester, která byla stále prázdná. Po delší námaze jsem našel chorobopis Králové a zjistil telefonní číslo jejího nového zaměstnání. Zavolal jsem tam.
1: Koho si přejete?
0: Prosím, inženýrku Královou.
1: Inženýrka Králová je s akademikem Honzákem na semináři. Dnes už nebudou v práci.
0: Tak co? Ve dveřích vedlejší ordinace se objevil Chvojík. Slyšel, koho volám.
2: Přece ses rozhodl pro mé tabletky.
0: Ještě nevím, ale něco pro Královou musíme udělat. Všichni společně. Pokusil jsem se o žert. Nezasmál se a mě bylo nepříjemné, že mě slyšel. Během polední přestávky jsem zkusil volat Věru do bytu. Číslo jsem znal, byla přítomna jenom její tchýně. Stavím se u vás dnes po čtvrté hodině, jenom na chvíli. Mluvil jsem tlumeným hlasem jako spiklenec, ale byl bych rád, kdyby Věra byla doma. To už jsem za Skoldův vynález položil na stůl a prohlížel si ho. Zanedbal jsem kvůli tomu oběd. Měl jsem trochu strach, že o ten přístroj brzo přijdu. A chtěl jsem ho vyzkoušet na nejpotřebnějších. Věra Králová k takovým pacientům určitě patří.
3: Pojďte dál, pane doktore. Syn ještě nepřišel, ani snacha.
0: Našel jsem panelový dům, v kterém Královi bydleli na předměstí. Po delším hledání musel jsem si kvůli tomu vzít taxík. Domy tu ještě neměli pořadové číslování.
3: Posaďte se.
0: Bohužel, hrozně spěchá.
3: Ale to je škoda.
0: Zapomněl jsem v tom chvatu, že tuhle starou paní vlastně znám. Sama mě před rokem svou snachu přivedla. Teď vypadala pohuble, kruhy pod očima skoro černé. Měla na sobě župan.
3: Já ležím. Vstala jsem jenom kvůli vám.
0: A jak pak se vám daří? Už dávno jste mě nenavštívila.
3: Víte, jsem vám tak vděčná, že jste se Věry ujal. Mě nikdy nenapadlo, když se chlapec oženil, že bude jeho žena potřebovat poradnu tak brzo. Nebýt vás, tak už spolu dávno nejsou, to je jisté. Ale i tak to nestojí za moc, víte. A od mé nemoci je to pořád horší. Tedy od mé operace.
0: Teď jsem pochopil, že si musím sednout. Připravila kávu a bábovku, to jsem odmítl.
3: Ani kousek?
0: Ne, děkuju. A co váš žlučník?
4: Pamatují se dobře?
3: Věra, vám to říkala, ne? Říká vám snad všechno.
4: Vyhnul jsem se odpovědi. Věděl jsem, jak často rodina potom cituje lékaře, aby měla zbraň proti pacientovi.
3: Já vím, že mě nemá ráda. A přitom si od samého začátku dávám pozor. Její první manželství totiž ztroskotalo kvůli tchýni. Byla to moje sousedka. No proč pak myslíte, že bydlíme paneláku? Měli jsme vilku v Podbabí a můj kluk od malička vyrůstal s klukem sousedů. No ten se pak oženil a náš chlapec se zamiloval do jeho ženy. Byla to aféra. Křičeli na sebe, prali se, museli jsme se odstěhovat. A tehdy se mi zdálo, že to je dobře, víte? Věra tam opravdu žila jako v pekle. Její první tkyně, no, byla to generál. Ale já, no vždyť mě znáte, kuře ti neublížím.
4: Marně jsem vzpomínal na její potíže, ale dovedl jsem si představit vedle téhle malé, schrbené, pilné a bystré paní luxusní Věru.
3: Asi je to proto, že se chci zavděčit každému.
4: A přesto to nehraje, vidíte?
3: No, od té doby, co jsem šla na operaci. Řekli jí, že mě musí vařit. Snad kvůli tomu. Snad se začala bát, že mě bude mít na krku. Já bych radši jedla studené konzervy, pane doktore. Já přece nebudu bránit mladým ve štěstí, ale jsou spolu už druhý rok. A děti nikde. Ani se moc nevidí. Byla jsem tak ráda, že jste ji poslal do toho sanatoria. Vždyť šlo o štěstí mého kluka. Ráda jsem se o něj starala těch několik týdnů, ale od té léčby se ona úplně změnila. Je taková uzavřená. Ani na módu už nedbá. Od rána do noci je v práci a i doma jenom leží v knihách. Čte všechno. Od tlustých svazků, o kvantové fyzice, podivčí románky, o minehavě a pravěkých lidech. Já tomu nerozumím. Syn o ní nechce mluvit. Já jsem nemocná, nešťastná bába, pane doktore.
4: Myslel jsem, že jí tam venku v sanatoriu bude opravdu líp. Dlouho jsem rozvažoval, jestli jí mám poslat, ale nemohla už skoro sama na ulici.
3: No a doma se roztřásla, když viděla nůž. No teď je to lepší. Teď jenom nemluví. Ale pořád ji někdo telefonuje. Muští. Zavěšuje aparát, beze slova. No myslíte, že se někdy zasměje? Pořád jako by měla strach, nebo jako by se žrala, víte? No i doktoři za ní běhají. No zrovna včera večer, tu byl takový mladíček od vás, poradny, přinesl jí lék. A ona mu ani kloudně nepoděkovala.
4: Chvojík?
3: Já nevím, jak se jmenoval.
4: Pan kolega Chvojík zřejmě přijel kvůli stejné záležitosti jako já. My teď máme totiž k dispozici docela novou metodu, jenom na pár dní. Vyřiďte paní Věře, že jí prosím, aby přišla zítra ráno.
3: Určitě to vyřídím.
4: Rozloučil jsem se co nejrychleji. Byla to poučná návštěva.
3: Za týden jdu na další operaci.
4: To mě řekla paní Králová až mezi dveřmi.
3: Bojím se, jak to dopadne. Tady, doma, ne v nemocnici.
4: Tohle, že by tedy byl důvod zhoršení stavu Věry Králové, že její tchýně může zemřít?

0: Již za dveřmi svého bytu jsem si uvědomil, že je nějak podivně tichý. Dáša nebyla doma, babička se neobjevila ve dveřích. Místo toho kouřila v kuchyni moje žena a právě si vařila kávu.
1: Chceš taky?
0: Políbil se mi na tvář. Dovede jediná udělat kávu podle mé chuti, horkou vodu s ozvěnou kávy, kterýmž to nápojem šetřím své oběhové ústrojí.
1: Tak co jste udělali s naším cvokem?
0: Nechtělo se mi myslet na jejího gény a byl jsem rád, že jsme sami doma. Moje žena je stejně stará jako já a trochu tlustší než já, ale kdykoliv ji vidím, vzpomenu si, jaká bývala ta dlouhá léta našeho soužití. Vidím plavé vlasy místo šedivých, modré oči místo adsorpčních skel, pružnou postavu místo polštářků, tuku, dodnes ji takovou hamatám. Když se někdy v noci sejdeme, dodnes ke mně patří jako moje ruce nebo srdce. Pomalu jsem srkal řídký odvar kávy a díval se na ní.
1: Ptám se, co jste udělali s naším cvokem?
0: Byla netrpělivá, ani si nesedla. Musí zřejmě zpátky do své pracovny.
1: Nenastoupil do práce od včerejška, kdy odešel k tobě na vyšetření. Jeho šéf mi už dvakrát volal.
0: Inženýr Marian Kolda tvrdí, že není nemocen, takže ho nikdo nemůže uznat neschopným práce pro nemoc.
1: Je potrhlý nebo ne? Každý říká, že je.
0: Vůbec tomu nerozumím, prosím tě, sedni si na chvíli.
1: Já ho moc neznám. Dívila jsem se, že za mnou přišel, dělá na druhém konci města, ale slyšel prý tolik o tvých schopnostech.
0: Položil jsem na stůl Koldův vynález, který jsem přinesl domů pod paží jako housle ve futrálu a zopakoval jsem jí, co jsem kvůli tomu všechno prožil.
1: Vypadá to jako magnetofon.
0: Můžeš aspoň odhadnout, na jakém principu ta věc pracuje?
1: To těžko. Podle toho, co jsem slyšela, Kolda od všeho uteče, má jenom nápady, které nikdy nedokončí. Můžeš mi to nějak předvést?
0: Dotýkala se aparátu jako zubař bolavého zubu, opatrně a odborně.
1: Zajímavá věcička.
0: Nemám tu žádného pacienta, mohla bys zítra se mnou do ordinace?
1: A co kdyby si ta sluchátka na chvíli nasadil sám?
0: Zaskočila mě, nešikovně jsem se usmál.
1: Ukáž?
0: A už jsem měl sluchátka na uších. Odhadla všechno v momentu.
1: Mluv.
0: To mě opravdu nenapadlo.
2: Dovol, to mě opravdu nenapadlo.
0: Můj hlas v aparátu řval. Řekl jsem, jak nejnormálněji umím. Stlum to, prosím tě.
2: Stlum to okamžitě!
0: Aparát řval. Ale moje žena marně kroutila knoflíky a tiskla tlačítky. Aparát se vypnul.
1: Opravdu zajímavá věcička.
0: Nesmysl. Teď konečně vidím, že to je hloupost. V mém případě se neosvědčila.
1: A proč myslíš?
0: Ani nebrečím, ani nevrečím. Jenom řvu a já přece nikdy neřvu.
1: Ale chodíme kolem tebe po špičkách.
0: To si tedy neuvědomuju. Ano, stejně se rozhorčoval pulver.
1: A děláme, na co si vzpomeneš, jako bys na nás řval.
0: Chceš tvrdit, že vy, rodina, mě vidíte jako tyrana? Ačkoliv já sám si připadám jako váš sluha, kterého každý využívá.
1: No, to jsi mi nikdy neřekl.
0: Směř se, jako by to byl vtip. Mohu ti to vyčíslit. Mohu ti předvést svůj šatník, svou knihovnu, svůj pokoj a srovnat ho s vaším vybavením. Nikdy jsme spolu nemluvili o penězích, ale když už jsme u toho, zdá se mi, že ze svého výdělku dostávám já sám nejmíň.
1: Zveš.
0: Nepřerušuj mě.
1: Zveš. Nevrčíš ani neštěkáš, ale křičíš na mě. A teď doopravdy. Jindy toho dosahuješ tichým projevem, věcným a mučednickým vystupováním.
0: Tak já jsem nakonec taky pacient, jo? Poslyš, neposlal jsi mi snad toho Koldu sama, schválně? Nepatří nakonec tenhle vynález tobě?
1: Podezříváš taky dost často. Ne, neudělala jsem to. A jestli chceš téhle věci porozumět, musíme si ji pustit ještě jednou.
0: K tomu nemám chuť.
1: A zítra si ji Kolda sebere a prodá někde ve Švýcarsku.
0: Kde jsi říkala?
1: Nebo ve Švédsku. O takovýhle vynález by určitě byl zájem.
0: Nasazoval jsem si ta tlustá sluchátka. Opatrně znovu manželka zapojila šňůru do sítě. No tak dobře. Ale jen kvůli tobě, Dagmaro.
2: Jen kvůli tobě, Minehavo.
0: Moje žena se jmenuje Dagmara. A také jí tak říkám, aby se odlišila od malé Dáši, když jsme se mazlívali a ještě dnes občas jí jmenují Marí.
3: Ale to je lež. To je nesmysl.
0: Mám samozřejmě rád tebe, Dagmaro.
2: Miluji tě, Minehavo!
0: Aniž o tom vím, strhávám si sluchátka. Chci schodit ten přístroj na zem.
1: Počkej, uklidni se.
0: Dagmara mi v tom zabránila. Přestala se smát a opravila si na nose brýle.
1: Nechceš svůj aperitiv?
0: Ne, děkuju. Raději si vezmu prášky. Ještě štěstí, že jsme doma sami. Já si opravdu nejsem vědom.
1: O koho jde?
0: No, nevím. To je právě to. Tahle věc čte něco pod naším vědomím. Znám jenom tu knížku pro mládež. Víš, jak ji četla Dáša? Tam vystupuje Minehava.
1: Nebudem si přece lhát.
0: Přinesla víno. Napili jsme se oba. Utíral jsem si ještě pořád pot.
1: Jsme přece staří mušketýři, tak o co jde?
0: Bylo vidět, že nevěří mému vysvětlení.
1: Především musíme rozhodnout, co s tím aparátem. A najít Koldu. Nejradši bych zavolala bezpečnost.
0: To tak. Místo pokusů budeme psát protokoly. Vždyť se ještě nic nestalo. Zatím můžou obvinit jenom nás. My, tedy já, zkouším vynález, který nám nepatří.
1: Tak to vemu do ústavu a nechám to tam rozebrat. Koldovo právo tím nikdo nepoškodí. Jeho patent mu zůstane, jestli pomýšlí na něco takového.
0: To taky nejde. Zítra ještě tenhle přístroj potřebuju. Můžu ti ho vydat až pozítří, nebo vlastně zítra v poledne.
1: Kdo přijde do poledne? Koho chceš odhalit?
0: No, chci si to prostě ještě jednou vyzkoušet.
1: Na kom? A kvůli komu? Podívej se. Já jsem zvyklá, že se můj manžel točí za každou sukní. Nevadí mi to, protože celý život cítím, že opravdu miluje jenom mě. Ale nebylo by zrovna příjemné, kdyby před penzí...
0: Co pak jsem svůj vlastní případ? Vidím v ordinaci málo směšně zamilovaných padesátníků.
1: Tak si uvědom, kvůli komu chceš ještě zítra zkoušet ten aparátek. Proč se chceš sám ohrožovat a prodlužovat tuhle divnou situaci? Jak se ta holka jmenuje?
0: Žádná moje pacientka se nejmenuje Minehava, ani sestřička ne, ani Milenka. Je to jméno, které si vymyslel Štorch pro děvče z mladší doby kamene, z neolitu.
1: Nikdy ses o archeologii nestaral.
0: Ty mě tady vyslýcháš, když potřebuju pomoc.
1: Odmítáš ji.
0: Urazila se a vstala. Šli jsme každý do svého pokoje a zůstali tam.

0: Slyšel jsem, jak se vrací babička s Dášou. Křik malého Káji. Normálně bych v takové chvíli neodolal a šel je pozdravit, ale zlobil jsem se ten večer na celou svou rodinu, na sebe, na Mariana Koldu i Věru Královou. Neodpovídal jsem ani, když klepali na dveře. Ležel jsem na gauči v šeru a nechtěl jsem už dneska nikoho vidět. Jenom ten nešťastný aparát jsem pořád držel v náručí.
1: Chtěla jsem ti jen říct, že z Curychu dneska zas vysílali o psychologii.
0: Babička to řekla na Prahu, otevřela si sama dveře a vstoupila do mého šera.
1: A taky o poradnách. Dneska prý se už lidi neléčí jako jednotlivci. Když má někdo starosti, příznaky a obtíže, zve se hned celá rodina, protože ty obtíže jsou důsledkem porouchaných vztahů v té rodině.
0: Co ty všechno nevíš, babičko, sucho v Africe, lidské vztahy, nic ti neujde.
1: A taky říkali, kde všude takové poradny pracují, jmenovali i Prahu, ale o to by se vůbec nezmínili.
0: Ani u Karlovy? Nemáme štěstí, ale jednou uvidíš, věnuje rádio Curych celou hodinu jenom naší rodině. Vyprovázal jsem jí ze dveří. Vzpomněl jsem si, co ten nástroj, který použili na ředitele banky.
1: O tom už nemluvil nikdo. Snad si měl pravdu, snad jsem se přeslechla.
0: Chtěla mi podat ruku na dobrou noc a nahmátla Koldův vynález, který jsem dosud držel před sebou.

0: Slyšeli jste další díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

Ještě jednou hezké odpoledne s poslední dvoranou letošního října. O její úvod se postarala klasická parta Rangers velice zdařilou adaptací písničky o ďáblovi, který frnknul do Georgie, která v roce 79 přinesla platinový single elitnímu představiteli jižanského roku, zpívajícímu houslistovi a kapelníkovi Charlie Danielsovi. Milan Dufek ji nazval Jirka a čert a Rangers v ní nabídli mimo jiné báječnou příležitost pro suverénní housle Jirky Weisera, který hned zítra slaví 69. A teď se vypravíme na Moravu, do kouzelného městečka Mohelnice, odkud už dobrých 23 let vyráží na koncerty skupina Honzy Štajgla Madalena.

Jen jedenkrát a skvělej vůz. Dvě ze 14 nahrávek alba, jímž v roce 1998 skupina Madalén debitovala na naší gramofonové frontě. Obě prokreslené suverénním vokálem dívčího tria ve složení Věrka Štajglová, Jana Netopilová a Katka Holínková. V té době už dvojnásobní majitelé Portis let 1995 a 96 tak důstojně navázali na tradici, kterou o rovných 20 let před nimi otevírali jejich krajané Holátka ze Šumperka.

Majitel Porty z roku 1974, šumperský septet Holátka, a z jeho finálového vystoupení o rok později na Portě v Třebíči Blues na dluh mandolinisty Jiřího Hrdličky. K výrazným zástupcům Moravy a držitelům Porty se o rok později zařadila i olomoucká country šestka Dostavník, excelující Kristoffersonovou baladou Pomoz mi noc překlenout. Zase vrací.

Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila, neboli v letech 1975 až 79 slavný olomoucký dostavník. A teď na chvíli Moravu opustíme a alespoň krátce se zastavíme v kalendáři.

0: A tam za tím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš, no to si dáváš. A pak hop, a pak hop, a pak hop, do moře piva.
1: Ljuba Hermanová a v její dokonalé nahrávce zámořská folková klasika Big Rock Candy Mountain s citlivě věrným textem Jana Wericha Za mořem piva, od jehož odchodu do nebeské dvorany slávy uplynulo právě dnes rovných 35 let. V jeho sugestivním podání ještě přidám strojující příhodu, tak jak ho naspíval v roce 1945.
2: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral pajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce. Příhoda, vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo, pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, Příhoda ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dyť jedete moc pruce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Aj si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda ten klidně opáčí, Příhoda zlomíme si vás, Příhoda ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to bičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda ten klidně opáčí, Příhoda dokud naživu, Příhoda ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce, kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, Příhoda co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát v době Franty Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

Nejsi jediné jablko na stromě. You're not the only apple on the apple tree. Příjemná vizitka našich dnešních hostů z velkého světa zlaté éry vokálních skupin černého kvartetu Master Keys. Přestože tihle kluci patřili kolem roku 1945 k ozdobám newyorského hudebního světa a dokonce dva týdny se jim podařilo vyprodat londýnské Palladium, což byl malý zázrak, archivy o nich takřka mlčí a ani nahrávek se nezachovalo právě moc.

čím to je, že jsem sám, how can I explain, a až poznám, že nelžeš, when I will know. Dvě písničky v docela nenápadném, možná trochu podobném ražení, ale mimořádně chytlavé, tak jak je v roce 1945 přivedli na gramofonové desky baritonista Melvin Colton, tenoristi Norman Cribb Harris a Johnny Moore s basem J.B. Nelson, tedy vokální kvartet Master Keys s kytarou Claude Chandlera, rodem z Panenských ostrovů. I won't be

Černá čtyřka Master Keys a úsměvná I've got the blues in the morning, thinking about the last night. Bývám ráno smutný, když si vzpomenu na uplynulou noc. Tolik pro dnešek ze zlaté éry vokálních skupin na zvukové kvalitě poznamenané věkem. A vracíme se, jak jsem slíbil, do Moravské Mohelnice za skupinou Madeleine.

Adalen, to je jméno pro víly. Jenomže tě tenkrát nějak jinak pokřtili.

Písnička Luboše Javůrka, Míti Denčeva a Mirka Illy, která se poprvé objevila v roce 1998 na projektu skupiny Bokomara, tentokrát na hrádce z prvního alba skupiny Honzy Steigla, která její název převzala a jmenuje se tedy Madalén. Její nejnovější projekt sice vyšel už před 7 lety, jmenuje se Na barvách, ale můžu vám rovnou prozradit, že těmi nejpříjemnějšími barvami skutečně hýří dodnes. Zásluhu na to mají všichni tři Honzové, Adamec, Dobby a Steigl, a dokonale se zpívané a solově neméně suverénní Jana, Katka, Blanka i Věra. S ní se teď podíváme do Sklenic.

písničkou Písemky jsme tak trošku nakoukli do zákulisí další výrazné aktivity Honzy Štajgla, kterou představují ještě ani ne dorostenečtí vodníci. V průměru je

Jim necelých 14 let a působí rovněž v Mohelnici už dobrých 5 let v sestavě Kika Rosívalová, Radomír Kolář, Vítěz Štajgl. Letos v létě získali v Ústí nad Labem diváckou Portu a já tedy s nimi mám dnes ještě docela kratičký popěvek na téma krtků, modelovaný tak trochu hodně pradávným rock'n'rollem.

Kika Rosívalová, Radomír Kolář a Vítěz Štajgl neboli Mohelniští vodníci a písnička, která se jmenuje Bůh ví proč Joy, psáno anglicky s J a Y. Dáka je tu zpátky sextet Madalén a z jeho nejnovějšího alba Na barvách úvodní Večery básníků.

Naše poslední říjnové setkání, modelované především elitními skupinami Olomouckého kraje, uzavřeli večery básníků Mohelnické party Madalen. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka. A už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání Noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu, než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: Miluji živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano? Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
1: Noční linka.
0: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej, hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím a paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že doma vlastně jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Chemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovy, jak umíral, nebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak já, když nám věnoval, tak řekl mé mamince: Faninko, já jsem celý život bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu. Musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40, já už nevím, asi, jo, 40 roků bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu. A komunisti mě mého syna zabili. Hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi, Zito, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším. Děkuju.
2: Já se také těším.
0: A dobrou noc.
2: Kdo to bude vyprávět.
0: Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to pročítala, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měli jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život. Je to život. Děkuju.
2: To je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy, ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo, svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. Křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem. Přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora, Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

0: Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kdy posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec... Když se řekne Bible, nebo někdo ji podá, nebo vám někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitol, a tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon, známý jako to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy, úplně vy.
2: Já se slumím rádio.
0: Tak, rádio vypni to, už to slyším, žádná ozvina. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu, ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod, nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, tohle to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně, a lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaní, tak ze všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. Ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, mají drzost od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby, když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaké příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co tam to... je za zvěrstva.
0: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat a nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
2: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak podle toho, co říkáte, buďte s tím hotoví raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste nečitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
2: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju. A říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu.
0: Ano.
2: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řešit.
0: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní hned, všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
2: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
2: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
2: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste vy deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
0: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s tím souvisí, s církví?
2: Tohle asi ne, samozřejmě.
0: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště. Škola, myslím, že škola hrou v současné době utrpení pro všechny strany a pro paní učitelky, které spíš v dnešní době spíš než učí, tak hlídají. Ale o tom si povíme příště. Moc krát děkuju, Jardo, dobrou noc, ať se daří. A samozřejmě přidáváme i další písničky. V Noční lince jsou a taková kapela Spiritual Quintet, jsem chtěl říct kvartet, ne? A Josué, to taky patří.

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přespočítat. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je. Eva, zdravím. Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: A jen bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, si přečteme Bibli, ať víme, čemu nevěříme. Mně to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: Protože mi najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete. A jak minule, před chvilku, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství je špatný, tak představte si, že dokonce v té Bibli je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli, a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A není, jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000–1500 stran.
1: No, to jako to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi živili, tak by asi na světě byl daleko líp, než je.
0: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Bibli se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
1: No,
0: ale potom taky ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Bibli je formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, No, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: A vlastně i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo. To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Hezký večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor deseti základních přikázání v Bibli, vlastně která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na něj těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců, alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici, Bůh Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičína zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu. Pro vás, Babi Daněk.
3: Napůl jako hrou a na polovic vás.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý. Hej.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež

0: Deci, požehnává tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. A co vy na to, to kdo mi na to řekne. No?
1: To je celé?
0: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout. Za druhé světové války byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími, fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius 12. přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon. Proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
2: Jarda, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím. No, co máte za svatou knihu?
2: No, já svatou knihu nemám žádnou.
1: A důvod?
2: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, kdy jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si prostudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf, křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, které se odedávna děly. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo. Takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
1: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale no. Mně spíš jde o to, mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv no. situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svou víru a dej si a tohle, a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
2: No.
1: A to, nevím, přece, nemá, to, a to přece nemá nic společného, že za všechny války mohou...
2: Já jsem bohužel turchum turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci... Já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat, jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě. Ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne. Já naopak uznávám zub za zub.
1: No, já mu dám do držky.
2: Takže když mě ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když ji někdo má, někdo řekne, anděl strážný, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž tak, tak určitě neřeknu, anděl strážný byl nade mnou, ne, měl jsem ale, víte, opět kliku,
1: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje, ano. A někdo, ano. Neříkám, že tomu věří, ano. Ale ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neumlížuje.
2: No, je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale řádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
1: Já se bojím, že vy byste říkal samá sprostá slovíčka, a tady nejsme teďka v Pelíškách, no, aby jsme si to kreslili na tabuli.
2: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda, a potom, když jsem šel v 50. do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit a v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho nebokrát, když jsem něco v holtě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval, znáte majitele tohle telefon, já jsem tu našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil. I když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivej, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký vydání, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řekne, to jsem to hebe, kdybych to radši hodil do Vltavy. No, takže takovýhle je moje přesvědčení prostě. Jo. Já jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
1: Děkuju. Dobrou noc, bude půlnoc. Ať se daří.
2: Děkuju. Mějte se taky všichni krásně a snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
1: Díky, ještě jednou, ať se daří, pěkné sny. A dobré kšefty.

0: Koukám na naše studiové hodiny. No ostřím. Ty nuly budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář. Kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout? Boris Bojan. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít, tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůma, Tůmová, taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Borovec. Vlastně je to vlastně taková klidnější část věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak je vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.
2: Nocí bezednou

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopisy i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnost i otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek Hořice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, to samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrah a podobně celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, no jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s tím nějak blíž třeba neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha a podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptický v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Mhm. Ano, to znamená, že to může vlastně, nejme tomu třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu dělá dobře a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Tak samozřejmě na tom, jakýho má samozřejmě potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, kterého člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká, že to řeknu, třeba Růžová knihovna a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně jako posluchaček naznačili, že v dnešní takové, řekl bych, úspěchné době má spoustu lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No, je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu a nebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To je tak, to už budeme zase příště doprobereme, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem, ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat? A zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka. Dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách, a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útěchu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčku, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá, ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodný, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takový neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a v tom se podat.
0: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
1: Já v mnoha směrech ano.
0: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo no, něco, co si nedokážete vysvětlit?
1: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
0: Mm-hmm. Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
1: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, v čeho, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce všemohoucí a tak dále, který se stoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých. Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci, a přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
0: Chápu.
1: Jo, nedovedu si to.
0: Chápu to, protože vlastně člověk těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
1: No,
0: zní to blbě, jo. Ale vlastně no. Mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku.
1: No. Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
0: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
1: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného, ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stal takovým stádovým typem, jo? Že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
0: A díky za něj. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Hele, načetla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco méně než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám,
2: tady
0: prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím, směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu? Nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitebních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm. Jo, vím. Ano.
2: A mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy. Mm-hmm. A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozena roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitební knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitebních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu, ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitební knížky od pana faráře. Určitě jsem ho nezná, protože jsem ještě běhala.
0: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár let.
2: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946. A to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a stařiček, a tam jí předal ten kněz knihu, no je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to
0: říká. Jo, ano, ano.
2: No, a tak to jsem taky zdědila po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu nějakou historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, no ty to nikdy, nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
2: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčků. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že opravdu tento vztah k těm knihám mám opravdu hluboký. Mm-hmm. A věřím tomu, věřím.
0: No a to je asi to, co vás taky uklidňuje a to je to, o čem jsem mluvil vlastně v úvodu, nebo se snažil vysvětlit, že nejde o fanatismus, nejde o nějaké chybné kroky nebo něco podobného v rámci církve a o tom, jaká je církev byla a že jsou ve všem války a tak dále. Ne, mně šlo o tu útěchu, o to oduševnělý něco, co člověku přináší
2: ano,
0: radost.
2: Ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
2: Ano, určitě tak, protože nedávno, když si, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, je dneska 90 let, měla syna pořád vlastně. On nemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, Magdičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala, zvedla telefon a ťukala to.
2: Děkuji za vyslyšení. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

0: Soně duchovní kryl děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání a kouknu zase ještě do vašich příspěvků, do e-mailové pošty. Tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. A jo, to už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do komentářů, do internetového, vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra... Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo, halo.
0: Ano, to jste přesně vy.
1: Ano, vypnu.
0: Tak, vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, tak, slyšel jsem správně, Helena, jenom abych věděl.
1: Helena, ano.
0: Tak, Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás, svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já... Bibli čtu každý den. Je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát.
0: Mm-hmm.
1: A Bibli je třeba číst s modlitbou. Jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. A to, tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak teď je to její věc. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst, no. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik biblí doma, ale no, čtu i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože je to Bible, jsou všechny dobré. Mám i polské Bible, české, takže čtu ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat, Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. a potom zastu tak, že otevřu jak kdy. Mm-hmm. No, ale Biblii je třeba přečíst celou od začátku do konce.
0: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale Nový zákon pro počátek je lepší, čiž Nový zákon proto, že starý je těžko zrozumitelný pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat pan Bůh s tím lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde pan Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád, s ním to Duch Svatý nás naplňuje, dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuju vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz, anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna,

0: protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. Mm-hmm. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala. Líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbé. No a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil, manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
1: Tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
0: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo. Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
1: Zklamala byste...
0: Takže... Prosím?
1: Asi byste je zklamala, že?
0: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky a dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
1: No to se teda dostáváme.
0: Byla toho nazoru, ona zašla do kostela, ano. Pomodlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
1: No tak,
0: no, tak to byla další zkušenost malého dítěte.
1: Jinak, protože... jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
0: Ne.
1: Taky vůbec.
0: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
1: Ano.
0: Nikdy jsem ji nečetla, nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta.
1: Mm-hmm.
0: A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané v jiné dimenzi.
1: Tohle probereme určitě příště.
0: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
1: Je pravda, že někdo může říct, Ježišmarja, to je blázen ta paní. Ne, já vám věřím. Protože...
0: Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
1: Tak.
0: Tak děkuju. Vám to řeknu.
1: Děkuju za zavolání, moc děkuju. Téma i pro některou z příštích linek, poznamenám se, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
0: No, ten mimozemšťan, než zmiznul, on je... Já jsem myslela, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané a je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili. A jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkal, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás, jo, nic se neboj.
1: No. Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
0: Dobrou noc.

Ale v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

0: Pojď ke mně. Pojď ke mně, Žando.
1: Jo.
0: Nepůjdeš.
1: Nepůjde, to já vím. Tak si to zavřu.
0: Já jsem myslel, že bychom začali spolu nahrávat, když je to ta slavnostní 113. hodina.

13 je magický číslo, že jo? Šťastná 13 pro někoho je 13 nešťastná. Víte, že jsem myslel, že nezačneme vůbec nahrávat, že já jsem nemohl najít ten minidisk, na který to nahrávám. Tady je takovej binec. Takže vítáme vás, naši milí, u 113. hodiny. Jak jste slyšeli, bylo vám řečeno, že jste pozváni do malířského ateliéru.

pocit, že si jen tak na to hrajeme, že já sedím někde v komfortním rozhlasovém studiu, kde jsou mikrofony na stole, velký hodiny na zdi, svítí tam různě barevný světýlka, když se zapne mikrofon a skrz skleněnou stěnu se koukám do režie. Ne, není to tak, vy jste opravdu v mým malířském ateliéru, skleněnou stěnou koukám tady, jak se už třešeň nalejvá. Dvě jsou tady na sousedovic zahrádce.

bych mohl ještě popisovat ten binec. Žanda má v kleci podestláno, já mám podestláno pod sebou. Tady je to teda, to je hrozný. Barvy, dalekohled tady leží na zemi. Kazety magnetofonový, štětce. I ten odřený štětec schovávám, protože jsme děti války a vo všecko byla tenkrát bída a i takovej odřený štětec už jenom kvůli té násadce by se mohl k něčemu hodit. No, knížky, i na okně jsou knížky. Mezi knížkami je rozpitá lahev slivovice, kterou už takhle dumlám asi čtvrtý rok. Jsou tam baterky, foťák, becherovka, ve který je taky slivovice, to vím, CDčka, knihy, no a spoustu rozmalovaných obrazů. A tady sedím, přede mnou je Stojan s mikrofonem, vedle Stojanu s mikrofonem je klec s papouškem, který teď se dal do mohutného zívání, já nevím, co jí to popadlo. A znova, pojď, Žando, ke mně, pozdrav hezky, pojď sem, ona mě klofí.

Vždyť jsme se ještě s naším papouškem nechovali, vy dneska. No jo. Nechceš něco říct? To si počkáme. Ona akorát řve Jirkova, zpívá Mozarta. Takhle někdy zaštěká jako pejsek. Viď? Vrní a těší se, že ji budu pevně držet za tělíčko a ona bude máchat křídlama a takhle bude lítat. Tak aspoň. To je síla v tom jejím malým těle. To je energie. Takže vidíte, vážení, i papoušek je tady s náma. Není to nic vymyšleného. Opravdu jste se ocitli v mým malířském ateliéru. Ta dejchá. To jsme se proletili, náš papoušek schránšlivej, lakomej. Všecko, to je boj o zrno, když snídá, tak ten musí mít všecko ve svým takovým slaměným košíku. Tam má rohlík, kus chleba, kus knekebrotu a když tam něco dělá, tak je strašně naštvaný váš milovaný papoušek, vaše Žaninka. My myslíme, že to je ona, protože je to taková mazlivka a musí tam mít všecko. Jak tam něco není, tak převrhne i třeba můj hrneček s kafem. Veme ho za zobáka, už kafe teče, viď? To je panečku v opice.

tady taky nějaký člověk schránšlivý. Nehnu, koukám. No to snad není možný. Na ty borovice tady, co jsou před náma, jak patří už, ono se to tady lomí do Šáreckého údolí a takový borovice jsou tu vyrostlý. No, jsou už tak 12-13 let starý. No jednou jedna borovice padá. Já si říkám, to není možný. A vidím starýho pána. Nechtěl jsem zrovna říct dětka. Ačkoliv by se to zrovna hodilo, protože to byl takový jako zlej dědek z pohádky. Pilu. A ona se mu ta borovice líbila. A on si klidně podříz, rozřezal a odváží. A já mu říkám, copak. Víte, že to je zakázaný. Víte, že to je Au, Žanda už kouše, dám jí do klece. Víte, že to je zakázaný území, chráněný. Přírodní rezervace. Vždyť je to suchej strom. A ukazoval na spodek. No ten spodek trošku suchej teda byl. To měl štěstí. Pár větviček zelených. Ale stejně jste se měl zeptat hajnýho. Tomu se říká polní pych. A to by si nikdo nebyl dovolil v době našeho dětství. Je něco hajnýmu porazit v lese, no ten by to byl schytal. Každej hajnej věděl o každém stromě dřív. To teď prej se tak rabujou lesy, že přijede nákladák. Ona si nějaká firma, dokonce to není ani česká firma, najme jinou firmu s technikou, s jeřábama, s pilama, s nákladákama, a vjedou třeba do Pavlíkova na les, kde se říká na Brabečkách. A udělají tam škodu za klidně za 500 000 korun. Vyřežou ty nejkrásnější smrky a modříny a než se kdo zpamatuje, tak les je vykácený. No to je drancování. To jsem z toho úplně, když jsem se to dozvěděl, byl špatný. Ten krásný les, kde, kam jsem tak rád chodil na syrovinky. Na Brabečkách, nebo kousek dál byla ta špičatá skála, kde jsme chodívávali s klukama si vařit bramborovou polívku, když jsme si chtěli udělat výlet. Tam prej jsou holiny. Mezitím tam někdo vykácel lesy. No je tohle to možný? V jaký době jsme se to ocitli?

Kde jsou ty doby, když se někdo potkal, řekl dobrý den? To jsem si uvědomil včera zrovna, že vyjdu z domu, potkám starého pána, který měl takovou tu, ani neměl klobouk, ani neměl kšiltovou čepici, měl takovou tu čepici s tím dlouhým nehtem, která přilejhá k hlavě a říká se jí baseballová čepice, taková sportovní. Dobrý den, řeknu a ukloním se. A pán odpověděl dobrý den a nejen, že se uklonil, ale tu čepici za ten kšilt vzal, tu sportovní, smeknul jí z hlavy a chvilku šel jako v tom úklonu, v tom předklonu a pak si ji teprve nasadil. No a já jsem jí tedy taky smeknul z hlavy, tu mojí podobnou čepici, takhle sportovní. A bylo mě hanba, že já první, zřetelně mladší, jsem před tím pánem nesmek jako první. Jsem si řekl, no jo, kde jsou ty doby, kdy chlapi, když se potkali, buď teda si řekli těpéro, a takhle jenom tak jako dvěma prstama se dotkli štítku čepice nebo štítku klobouku, když to byli veliký kámoši, ale když se někdo potkal, třeba statkář Vidra potkal starostu Černýho, tak řekl dobrý den nebo pozdrav pánbu a každý se tak mírně uklonil a smeknul klobouk. Kdy jste viděli někdy naposled, že by někdo takhle někoho pozdravil? To se pořád smekal.

za našeho dětství se smekalo pořád a my, když jsme si jako malí haranti chtěli hrát na velký lidi, tak taky jsme si, dobrý den, a taky jsme si smekli ty naše čepice, které měly kšilty z barevných celuloidů. Jo, to byly doby, kdy jsme nosili křížky na hlavách, které nám maminky pletly, štrikovaly hladce a obratce. To byly doby, kdy se sedělo a poslouchalo se vyprávění, co kdo kdy zažil. Každý ruce něco dělali. Děda třeba spravoval košíky, které byly rozhrašené. Košíky na brambory. Můj táta si nacpával dutinky tabákem, který si sám vypěstoval na zahrádce. Babička tam měla do bodu pořád, ta buď škrábala brambory a rozřezávala je, aby je mohla dát vařit slepicím. Maminka pletla hladce v obratce, buď ponožky, nebo rukavice, nebo šály, nebo čepici. Tenkrát za našeho dětství byly takový křížky na hlavách módní, protože děti jsme měli pačesů, my jsme měli vlasů, jeje, ale uši nám zábly. A na čelo foukalo, tak nám maminky upletly buď z bavlny nebo z míchanýho všelijakýho, to bylo, jak ta vlna přišla do ruky. Někdy kus hnědý vlny nebo bavlny, někdy zase do zelenkava, někdy to bylo takový kropenatý. No a vyprávělo se a vzpomínalo se, jak prababička, která byla z Veclova, jak se dostala k nám do Pavlíkova, jak babička jí poslali zase na vandr někam až k Chebu, aby se naučila německy. Chceš umět německy? Strč hlavu pod necky. Se říkalo, strč hlavu pod necky a hned umíš německy. Žando, co tomu říkáš?

No a v podvečer to se nerozsvěcovalo, to se držela černá hodinka. Držení černé hodinky k tomu našemu dětství patřilo. Možná, že jsme poslední generace, která ten zvyk našich babiček ještě prožila. Držet černou hodinku. A bylo slyšet jenom, jak dědová fajfka takhle... Babička štípala třísky do kamen, o tom už jsme mluvili mockrát. Čistívávali se cylindry petrolejových lamp, vzpomínáte si. To byl vždycky nervák, když tam babička nacpala novinový papír. To tenoučký sklo, který mělo takovou bouličku dole, trubička to byla, v té bouličce hořel ten plamínek a dole to mělo takovej ten rozšířený konec spodní toho cylindru, kterým se to zasazovalo do té manžetky. V tom cylindru hřívával plamínek a nesměla ta lampa koptit, protože pak se ten vyčištěný cylindr začoudil hned, no a musela ho babička vyndat a nacpat jemně do něj novinový papír a klacíkem. Tím novinovým papírem vevnitř toho cylindru musela tak jako šikovně ho otáčet ten papír, aby setřel ty saze, které byly uvnitř toho cylindru, aby z té lampy zase šlo světlo. Jo... To se čistívaly cylindry petrolejových lamp a lidi se měli rádi, ale byli i lidi, kterým byl celý svět solí ve očích a pomlouvali taky a všecko vynášeli jako kopita z rance na světlo boží. A zase byli druhý, kteří chtěli každý den vykonat dobrý skutek. Zase byli třetí, kteří říkali skutek utek, ty nebyli spokojený vůbec s ničím, ty jenom remcali a byli to nemakačenkové, měli ruce od práce takhle. A to babička měla takový postoj, že ty dlaně rukou dala od těla jako krtek. A nedělali nic, jenom by kecali, hráli karty a opíjeli se rumem a pivama.

Jo a řezníci a kupci a pekaři si zákazníků vážili. Těm věrným zákaznicím u řezníka, když přišla každá, třeba do řeznictví pana Aibla nebo pana Svobody, vždycky dostala něco navíc, nějaký přívažek, kousek dobrý klišky, hovězí, nebo kousíček bůčku, nebo kupec pan Síkora i pan Kučera přidával pár cukrlat pro děti. Mě vždycky dal tušku a sešit malinký, protože já už jsem začal čmárat jako dítě. No a v krabičce s mejdlem, třeba mýdlo Helada, klenot pradlen, i mýdlo Otara, kovník, v té krabičce byl obrázek. Buď tam byla červená karkulka, no a lítali dvouplošníky. Když jsme byli děti, to bylo po válce. Dvouplošníky lítali a práškovali pole brambor proti mandelínce bramborový. Ve válce zase auta, když jezdili, a těch bylo hrozně málo, tak jenom na dřevoplyn u každého auta byl buben, ve kterým se přikládaly dřevěné špalky a to vytvářelo plyn a to se každý auto hrabalo, než dojelo z Rakovníka do Pavlíkova, třeba když muselo přivážet pana doktora, a kouřilo se mu z vejfuku a i nahoře z toho bubnu. Bukový špalky doutnaly, oni nesměli hořet plamenem, tak se jako spalovali a ten plyn zahřejvali jenom a ten plyn právě se ved do toho motoru a na ten dřevoplyn ten motor jezdil. Taky jsme hlavně se těšili, když si koupíme obálku za korunu štěstí od pana pošty. Co v té obálce bude? Z kočičího zlata třeba srdíčko. No a to jsme byli v sedmém nebi. Z kočičího zlata, Žando. Nechtěla by si srdíčko z kočičího zlata, papoušku? Je tak kousek čekulády, viď?

Čekuládu, to jsme jednou, to si vzpomínám poprvé, když jsem jed čekuládu u truxů, v kredenci stál takovej medvěd. Tam měli v kredenci, na kterým seděla pana, taková rozcapená, skrajkovanou, takovou štrikovanou sukní. Někdo ji asi vystřelil ve střelnici, to byly ty umělecký díla, které se vystřelovaly ve střelnici, buď to byla veliká pana, krásná, anebo Habešan, ten měl čestné místo v ložnici, když byla uslaná manželská postel, tak uprostřed toho dvou lože byla štrikovaná dečka a na ní valil oči černý Habešan. To bělmo očí tak zářilo, na hlavě měl turban, ten se taky vystřeloval ve střelnici, zelený takovej kaftan, boule na rukávech měl Habešan a tadyhle ta pana, ta byla zase na té kredenci, kde byl dole křížek, vedle svatý obrázek, dej Bůh štěstí, a v rohu v kredenci popřenej velký medvěd, zlatý. No, to mi děti jako holky ho tu a tam chovali, truxojc, Milena a Věra, myslím, kde pak ty holky dneska jsou. To byl plnej Pavlíkov dětí za našeho dětství, protože to byly ty rodiny, které utíkali před Němcema. Dneska se mluví o vyhnání Němců, ale slyšeli jste někdy, že by někdo konečně řekl, že taky Češi byli vyhnaní z pohraničí před válkou jako první? O tom se nějak mlčí a to se mně vůbec nelíbí. Ať se mluví opravdu o tom, jak to bylo, že nejdřív Němci vyhnali Čechy a kolikrát strejda Vašek, který tam tenkrát jako voják sloužil, říká, že ty naši lidi z toho pohraničí utíkali s holým zadkem. Vůbec neměli čas si něco vzít sebou. No a o tom se nemluví. To jsem se rozčílil zbytečně. No jo, je to nespravedlnost.

ale proto zase na druhou stranu to bylo fajn, protože Pavlíkov, ten byl plný dětí ze Sudet. My jsme měli kamarádů, každá místnost byla obsazená, lidi se museli zcuknout, třeba u Kopeckých, u cestářů. Tam bydleli Kopeckých a měli v nájmu Čatkovic. Třeba, že tam v tom domě byly jenom tři místnosti. No a tak to bylo všude. U Hanušet hrobníka, jak se ten kluk jmenoval, ten taky přišel ze Sudet. Po něm jsem měl brusle. Brzo jsem z nich vyrost, protože už jemu byli malí. Vlastík Váňojc u Vosiků, ty taky přišli ze Sudet, ty utíkali před Němcema. Pepík Tyšer zase vedle nás u Eichlmanů taky přišel ze Sudet. Ve vsi je tam, no, tý malý vesnici Pavlíkově bylo minimálně 50 rodin, který utekli před Němcema ze Sudet.

No jo, ale teď jsem zapomněl, o čem jsme to, Žando, mluvili. Jo, o tom medvídkovi, o té čokoládě. No jistě, já jsem se úplně do toho zaplet a ztratil jsem nit. No, paní Truxová nechávala holkám pochovat toho medvídka. Medvídský kousíček třeba prstíčku na noze rozbalili a tajně ho ucucali. Strali ten staniol, stáli a ta čokoláda byla už taková zašedlá. No, ale byla to čokoláda předválečná, protože všecko dobrý a všecko pěkný a všecko vzácný bylo předválečný, předválečný hřebíky, předválečný kleště, předválečný brejle, všecko to, co bylo z kovu, bylo předválečný. Od kliky na dveřích počínaje až po příbory v šuplíku, po vidličky, nože, žíce, neres antikoro jsme měli napsáno na našich nožích. Naši se brali před válkou v 36. roce. No, tak ten medvídek byl taky předválečný a jednou paní Truxová řekla, tak, když jste se tady sešli a naše Věruška má svátek, tak ji uvaříme, nedá se nic dělat, medvěd bude bez nohy. A my koukali na to barbarství a zároveň na tu nádheru, která nám slibovala dosud něco, co jsme ještě neznali. Já vám tu nohu uvařím v mlíce. A tu nohu uloupla, odřízla nožem, voloupala z ní ten zlatý staniol, roztrouhala to na struhátku, vyndala 4 hrnečky, protože jsme tam byli 4, 2 Truxovic holky a se mnou tam byl Jirka Čadek, nebo že by tam byl i Pepík Sojka, Míla Morovian a Pepík Tyšer, já nevím, no možná, že to bylo tam nás tam víc, ale každýmu paní Truxová nastrouhala kousek té nožičky do toho hrnečku, nalila na to teplý mlíko, protože u Truxů mlíka měli dost, když tam měli 3 krávy jako u nás. A teď je, to byla slast, když jsme pili teplou čokoládu rozdělanou v mlíce z předválečného medvídka. Dovedete si to představit? Na to se nezapomíná. Někdo na nás zvoní, musíme zatím končit. Kdo pak to jde? Možná Lupy.

medvídek v kredenci u truxů. Tenkrát každá kredenc měla kulatý okýnka jako okýnka v ponorce. To byly kredence do takových něžných barev. Do modrava, do krémova, do žlutava, i do růžova, nebo do zelenkava.

kde zůstal ten medvídek, ale protože já vím kde, protože nám paní Truxová slíbila, že když budeme hodní, takže nám vždycky kousek toho medvídka uvaří. Nebuďte hodní, když máte před sebou, už před očima, takovýhle laskominy. Tak nejdřív ztratil medvídek tu jednu nožku, potom druhou nožku, pak jednu ruku, ruku druhou, no a aby ten medvídek mohl v té kredenci stát, tak paní Truxová kolem něj nadrchávala staniol. Ne zlatej sice, ten nebyl, ale stříbrnej staniol. Takže ten medvídek mizel v takovejch nadrchaných, neforemných, ale přesto lesklejch. Se nám ztrácel v takových těch nadrchaných staniolech, takže potom v závěru, když už válka skoro končila, tak z toho nadrchaného staniolu na nás poulila oči jenom ta hlava toho medvídka. To bělmo těch očí nám svítilo a ty panenky těch očí nás sledovaly. Takže z toho zlatého medvídka se postupně stávalo cosi, z čeho se dalo tak těžko rozpoznat, co to vlastně na začátku bylo. Jenom ta vytřeštěná hlava toho medvídka nás sledovala. Pořád, jako kdyby nás nabádala, nezlobte. Nezlobte, buďte hodný. Jste hodný, se nás ptali ty oči. To je až neuvěřitelný, to je až podivuhodný, jak hluboce se do nás vpisujou chuťový vjemy. První setkání s chutí čokolády, rozvařený v mlíce, je málo pravděpodobný, že jako dítě, narozený v roce 36, tedy 3 roky před vypuknutím války, kdy nastala ta veliká bída a nebylo vůbec nic, byl zavedený přídělový systém na potravinové lístky, už jako dítě jsem se určitě musel s chutí čokolády setkat. Jistě jsem dostal tu a tam nějaký čokoládový bonbon, ale na to si vůbec nevzpomínám. Ale ty hrnečky s teplým mlíkem, ve kterým byla rozpuštěná nožička medvídka z kredence, ta čokoláda už byla trošku zvětralá, nepříliš čerstvá, ale o to byla v tom mlíce, ještě možná, že jí paní Truxová trošku přisladila, o to byla taková chutnější, taková nečekaná slast. No a to se vepsalo do mý paměti napořád, nezapomenutelně. Jistě i vy máte takový zážitky.

Na Rakovnicku u nás se neříkalo na návštěvu jdu, já jdu táč. O tom už jsme mluvili, že vůbec netušíme, kde se to slovo vzalo. A když chtěl někdo někomu udělat radost, když už, a oni se lidi ani nebo ne, jako aby si zatelefonovali jako teď, přijdeme, můžeme, nebo si napsali, je, jde pak to paní z hořejší vesnice Jirásková přišla za naší babičkou a šla táč, ale nemyslete si, že šla s prázdnou, přinesla buď buchty, který upekla, trošku buchet, nebo škvarkový placky, to byla dobrota, škvarkový placky, jak se tak ulamovali, jak vždycky ty škvarkový placky byly pokrájený ze zhora, když se pekly na plotně, takový tam byly kosočtverce nebo čtverce, aby se dali hezky ulamovat a tu a tam byla škvarka. Proto to byly ty škvarkový placky. Nebo přinesla jiná paní sousedka, přinesla zrovna udělaný syreček, neboli to byl kousek tvarohu. Nebo zase, podívej se, Mářo, jak mě dopadly letošní okurky, který jsem nakládala, přinesla skleničku okurek nebo skleničku hub. To se nikdy nechodilo s prázdnou a zvláštní byly dary přes kořeny nošený. Ty chutnaly dvojnásob. Když třeba přišla teta ze Šanova a něco přinesla, třeba v Rakovníku u cukráře nějakou drobnost koupila pro nás děti, tak to vždycky jsme se na to vrhali, protože jsme věděli, že to je přes kořeny nošený, že si na tom pochutnáme zvlášť.

čekuláda v mlíce, jak jsme ji pili u Truxů. O Truxoic už jsme mluvili, protože před Truxoic byla ta lavička. Jak pan Truxa vyndal z kapsy ten nůž, jak si s ním krájel to jabko, jak mu ten nůž zachránil život, protože ho měl v kapse, když byl v Karpatech. Ta židle vrže, ale když byl v Karpatech, tak ho měl zrovna tam v té kapse, kde je srdce, a do toho nože bouchla kulka. Vzpomínáte si? No a Truxoic vlastně měli Fanouše a Pepu. A ten Pepa, jak jsme mluvili o tom, jak utíkali naši lidi z pohraničí, tak ten Pepa s těma dvěma holkama, s Věruškou a se svojí ženou, ty poslal vlakem před válkou, když je Henlein vyhnal, a Pepa přijel na motorce. Takže do Pavlíkova přibyla druhá, třetí motorka. První měl pan Hendrich BSA, neboli Besárnu, druhou měl tadyhle Pepa Truxa, červenou, krásnou javu. A třetí měl můj budoucí otčím holič Miroslav Král, to bylo motokolo ČZ.

to si vzpomínám jednou. Ještě měl na dně trošku benzínu. Tenkrát benzín přestal už se dostávat koupit, začala ta válka. A Pepa řekl, pojď Jiříku, já tě vemu na nádrž. A maminka mě vzala, vysadila mě před Pepu. Já jsem roztáhl nohy, sedl jsem si na tu nádrž jako na houpacího koně. A Pepa mě takhle jako objal těma řídítkama, držel mě, já jsem se taky držel uprostřed těch řídítek těma dětskýma ručičkama a Pepa mě tak jako k sobě sevřel, našlap tu motorku a pojedeme k oujezdu na stráž. To bylo krásný, protože ta motorka vrčela. Za náma byly dva pruhy kouře, protože po pravý i po levý straně byla taková stříbrná ploutev, jako velká ryba, vejfuk, tý motorky java červený. Já jsem seděl na nádrži. A teďko ten biograf celý tý naší vsi, to jsme byli v Cukuletu u rybníka, u sochy svatého Vojtěcha, u kovárny, u kostela, u řeznictví pana Svobody, u řeznictví pana Aibla, u kučerů, u školy, u pomníku padlech, u posledního domu, kde se říkalo u Jirásků, u Šouvků, kde byli Boží muka, už byl Pavlíkov za náma, už jsme byli na kopci stráž. Pan Truk se to otočil a zpátky a mě skrz ty otevřený zuby. Jak jsem byl vyděšený, tak jsem měl asi pootevřenou pusu a skrz ty zuby mě foukal takovej silnej vítr, který jsem nikdy v životě předtím nepoznal, protože jsem nikdy v životě předtím na motorce nejel. A zase ten biograf běžel pospátku. První duma, dům u Jirásků, u Šouvků, pomník padlejch, škola, pošta. A maminka říkala, Jiříku, jaký to bylo? A já jsem říkal, krásný. Truxoic bydleli v pohraničí ve vsi, která se jmenovala Pěti psi. To se mně tak líbilo. Takže hned po válce se zase holky byly starší o 5 let, to už byly slečny, a zase do těch Pěti psů se vrátili. A jezdívali k nám na posvícení a na pouť. Jojo, Sudety, Pěti psi, Truxoic a mnoho dalších rodin, který do Pavlíkova přišli, protože je Němci vyhnali. Ale hlavně ta motorka, ta červená java, která měla stříbrný vejfuky jako dvě veliký ryby, jak mě pan Truxa držel, aby mě neodfouk vítr. Před sebou seděl jsem na nádrži, tenkrát se to snad ještě mohlo, tenkrát to bylo něco takového, na co ještě nemohli, to bylo něco tak čerstvého, takový novum, že na to nebyl ani paragraf, který by to zakázal, že by dítě sedělo na nádrži motorky, nebyl na to ani zákon. Klidně jsme, jak jsme jeli tou vesnicí, mě slzely oči, takže jsem ten ubíhající svět viděl jakoby rozmazaný skrz vodu. A když někdo na nás mával, tak jsem vůbec ani nemohl poznat, kdo to byl. Ale pan Truxa, který tu motorku řídil a ještě mě k sobě tisk, abych nespadl, tak ještě na ty lidi volal a lidi volali na nás, hlavně na mě, Jiříku, drž se, ať tě to neodfoukne. A já, jak jsem mohl, tak jsem mačkal gumovej červený balónek, takovej, jako je vidět na klistýru. Zněla trumpetka, při každém zmačknutí se vozval tón z trumpetky, která byla na řídítkách a připomínala štěkání psí, ta trumpetka. Takový to dělalo ňaf, ňaf. Žando, neboj se, to nic není. To není nic, co souvisí s tebou, nelekej se. To takhle štěkala trumpetka, kterou měl pan Truxa na řídítkách motorky, jak mě vez.

to byl jeden z mých dětských zážitků, který se mě tak vryl do paměti. A pak si pamatuju, že krátce potom, když nám do země vtrhli Němci, což už je víc než 60 let, tak jsem s tatínkem chodil táč k různým lidem po celé vesnici, protože můj táta neskazil žádnou legraci. A když nemusel chodit do práce, když byl na nemocenský, byly taky doby, že chodil třeba do lesa dělat. No ale když byl na nemocenský, zrovna třeba přišel ze sanatoria, nebo byl před nástupem do sanatoria, tak mě tahal po návštěvách a to jsme byli, to si pamatuju do dneška třeba u Jirkovských v Zabráně. Pan Jirkovský, ten měl břicho veliký a kostičkovanou vestu se včeličkama. Měl přesto břicho a v kapsičce měl hodinky s řetízkem a v druhý kapsičce měl cigártašku, která tenkrát tam bylo tak málo cigaret, protože už byla válka a tabák nebyl tabák, byl na příděl. No ale u těch Jirkovských měli taky hodně deček, který pretla paní Jirkovská. To okno si pamatuju do dneška. Ten dům byl blízko nad Konzumem u Síkorů. Tak jsme tam seděli na takovým otomanu, který měl zelený samet přibitej cvočkama a za tím otomanem na zdi byl vyšívaný obraz. Nějaký Velehory, Horská Bystřina a břízy kolem a tam se pásly srnky a bylo to na pravý straně stejný a na levý straně přesně to samé, jenomže zrcadlo je obrácený. Takže když se na pravý straně pásly srnky a měly hlavy prava doleva, na levý straně se pásly zase ty samý srnky a měly hlavu obráceně.

a stejný hory byly jak na pravý, tak na levý straně zrcadlově obrácený. No a vedle toho vyšívaného obrazu takový deky na zdi byl skleník a tam bylo tak hezkých hrnečků. Nikdo neměl tak hezký hrnečky jako paní Jirkovská s panem Jirkovským. A ještě k tomu to jeho břicho s těma hodinkama a s tou vestou a s tou fajfkou, co tenkrát mohl kouřit, když nebylo co kouřit. Asi nějakou domovinu, jak se říkalo doma pěstovanému tabáku. Ale hlavně, když se chlapi rozparádili, tak v té vitrínce byla taková figurka porculánová, takovýho chlapíka, černě oblečenýho, hezký lakýrky měl, boty s psíma dečkama. Víte, co to byly psí dečky? Takový na knoflíčky zapínan, takový jako, no dečky, no, aby nezábly nárty. Psí dečky šedivý, černý obleček a buřinku na hlavě a ještě měl ruku pokrčenou a na týmu viselo paraplátko. A oni říkali, my toho Chamberlaina rozflákáme na cucky ho rozbijeme. To mě nemůžete udělat, říkala paní Jirkovská. Věděla, že to chlapi neudělají. No jo, ale jako. Vždycky ho vzali, tak mu namlátili prstem aspoň, aby ho nerozbili, protože to byla vzácná figurka. Každý by mu nejradši utrhl hlavu a zaškrtil ho, protože ten Chamberlain to tenkrát tomu Hitlerovi v tom Mnichově podepsal a tím nás zradil a zaprodal. Tak takhle jsem se to dozvídal, jak to tenkrát bylo v tom Mnichově a proč vlastně museli ty lidi z toho pohraničí k nám utíkat do vnitrozemí. No, proč? Proč? Lidem v téhletý zemi bylo souzeno, aby prožili těžký osud. Ale ne nejtěžší. To byly tragičtější osudy zemí, než byl osud země naší. Byli tenkrát ve válce lidi na sebe hodní. Měli v sobě morál, říkali velký lidi. My jsme nevěděli, co to je morál. Morál, čest.

Tolik se tenkrát udávalo. Gestapu. A každý udání gestapo dokázalo ocenit. No a ta válka tenkrát vrhla stín i na naše dětský životy. To bylo vidět z úzkých proužků světel na ulicích, který stály, a ty skleněný stínidla, který před válkou byly takový zářivý, zářily v nich žárovky, tak najednou byly celý polepený, černě, a jen uzoučkým proužkem protejkal úzký takový paprsek světýlka, který padal na místo těsně kolem lampy. V okna se zatemňovaly. Strach, hlavně v době

a to padla na všecky hrůza, protože všecky chlapy prej postavili u Horákovic statku ke zdi, nejdřív o tu zeď tý stodoly, opřeli slamníky z postelí, aby, když do nich budou střílet, tak aby ty odrážené kulky nezranili ty střílející německý vojáky. Děti odtrhli od matek a odvlekli na převýchovu do Němec. A my už jsme tenkrát byli šestiletí, takže jsme si to všecko dokázali představit, tu hrůzu, a o to jsme byli takový ustrašenější a poslouchali jsme, jak ty, který byli třeba o dva, o tři roky starší, ale hlavně jsme poslouchali pana řidicího Řežábka ve škole, pány učitele Lolbera, Vachtla, panu učitelku Jiráskovou, nebo jsme poslouchali i četníky, ale i cestáře, nebo pošťáky. Poslouchali jsme všechny lidi, kteří byli v mundůrech, v uniformách. I dokonce jsme poslouchali pana obecního policajta Keparta. Třeba, že ten měl mundůr takovej, no, už ušoupanej, spravovanej. Obecní pan policajt se mu říkalo, to bylo spíš takový jenom ustrojení, zvláštní. Popruhy na bubínek byly sice nakrémovaný, ale kůže byla popraskaná. Plechová krabička na lejstra se leskla s mosazným bubínkem. Měl paličky dvě zastrčený do kožených trubiček na nejširším popruhu na prsou. Ty vždycky výmul, nejdřív výmul lejstra, nejdřív si nasadil brejle. Potom výmul lejstra, potom vyndal paličky a potom tlouk do bubínku. A my jako splašený jsme najednou stáli všichni. Stáli kolem toho bubínku pana policajta Keparta, oči jsme měli vykulený, a aby nám ani slovo neuteklo. A ty jeho slova, který vykřikoval na nás jako takový ptáčci, lítali z otvoru pod nosem, pod zažloutlým knírem, z otvoru, kde tu a tam se zabělel zub, protože pan policajt, jak velký lidi říkali, měl zuby jak noty na buben, samá pauza.

No jo, ale o to se mu krásněji dělali antény. Víte, co to jsou antény? To my děti jsme všecko pozorovali. Antény, to jsou sliny, které se jako nitky tenký na mžik natáhnou od horního rtu k dolnímu, když se ústa otevřou, aby zakřičeli to, co je ve vyhlášce, která se na vědomost dává teď a právě teď, protože se to musí dát na vědomost, protože to je zákon a neznalost zákona neomlouvá. A když vykřikoval tu vyhlášku dlouhou, tak na to úsilí spotřeboval někdy tolik slin a ty antény byly tak bohatý. A někdy mu šla i od pusy panu policajtovi i pára, když bylo chladno. Ty antény, když byla ta vyhláška dlouhá, tak on chudák už nemohl ani vykřikovat. Byl unavený, hlas mu slábnul a sliny někdy vytvořily tolik antén, že měl v koutcích úst tak vlhko, že si musel utírat bradu.

rukávem kabátce. Na kapesník, aby vyndal s kapsinem, nebyl čas, protože on tu vyhlášku musel vykřičet co nejrychlejš, protože už zase musel jít o křižovatku dál. To samý se opakovalo po celý vsi, než obešel ves, třeba 5krát až 7krát, a to my děti jsme nejradši chodili kolikrát s panem policajtem přes celou ves, když nám to počasí dovolovalo a nepršelo a nebyla třeba zima.

Jan Drda. Jak jsme mluvili o době Heidrichiády, o době války, o tom, jak někdo udával. Vzpomínáte si na ten nádherný film? Kde je tato doba sfilmovaná? Je to významný film. Nezapomenutou roli hrál František Smolík. O studentech, o cti, odvaze, o zradě. Jan Drda napsal povídku a byla sfilmovaná a napište nám jméno toho filmu. Dvě slova. Přídavné a podstatné jméno. No a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. A papoušek mezi tím usnul a bude losovat z vašich odpovědí. Napište nám název toho filmu, který právě pojednává o té temné době války.

Ach bože, pokaždý, když za maminkou jedu a na prvním rozcestí sjedu ze silnice a jedu první cestou doprava na té křižovatce zrovna to čím vpravo, tam, kde stával pan policajt Kepard a vybubnovával. No a jedu k našemu domu, tak se mi to tady sevře. Tak nás tam vidím, všecky ty prcky, ty parchanty, zralí pro polepšovnu, ty darebáky, ty vykulený děti, kterým dětství zkazil strach z války, jak jsme byli oblíkaný, to, co dům dal, to byly buď pumpky na kšandách, všelicos, co se tak dalo přešít ještě z předválečný látky. Vidím holky s mašlema ve vlasech, s vytahanejma punčocháčema na kolenou, sukínky kytkovaný, ty udřený starce a stařeny, ale pozor, tenkrát před 60 lety to byli lidi o moc a moc mladší, než jsem já teď. Tak si s námi ten tajemný živel čas zahrává.

ani není pravda. Jak každá baterka značky Palaba, placatá baterka, kulatá baterka. Každá svíčka, každej trošička petroleje do petrolejové lampy. To mělo všecko cenu zlatá. Protože o to byla bída a taky se šetřilo.

doba války skončila, medvídek u truxů byl sněděnej, ani ta hlava nezůstala, protože radši to musíte sníst, děti, než by se do toho dali červy, říkala paní Truxová. A už nás oči toho medvídka nesledovali, už nás sledovali oči našich osudů, že by se to tak dalo říct? Možná.

ten neřád. Ten to má všecko na svědomí. A má. Do dneška se z toho ta Evropa těžko vzpamatovává a naše země zvlášť. To jsou všecko důsledky tadyhle toho zkrachovalýho malíře pokojů. S knírkem pod nosem. My radši skončíme, ne? Co bychom vám řekli na rozloučenou něco hezkýho? Přijde jaro, přijde jaro, přijde, zase bude máj. Zaspívejte si tu písničku. Že málo zpíváte, málo se zpívá, to dřív jsme zpívali.

Slíbili jsme vám, že přijdeme k vám táč s troškou vzpomínek. Takže děkujeme vám, že jste nás k sobě nechali vejít a... Jo, a nezapomeňte nám napsat název toho nezapomenutelně krásného filmu, kde roli kantora hrál František Smolík, má dvě slova. První je přídavný a druhý je podstatný jméno. Cizí slovo, to jsem vám napověděl. No, ale vy to víte i bez nápovědy.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

0: Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas 2 Praha. Zdravím vás všechny, kteří jste tady v nabitém pražském divadle u hasičů. Mě překvapilo, kolik vás tady dneska je. No, ne, venku ještě zima, tak jste se přišli ohřát, jo? Na zahrádky to ještě není. Ne, samozřejmě, zdravím vás všechny, jsem rád, že jste dorazili. V přímém přenosu začíná tobogán a od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Dobré dopoledne ještě jednou. V letošním roce slaví kulaté narozeniny celá řada českých herců a zpěváků, tomu se budeme v tobogánu ještě věnovat, ale pozor, kulatiny má letos i celá řada vynálezů, zlepšováků. Ta devítka na konci je nějak vědecky kladná, jenom některé. 1829 šicí stroj, 1839 parní buchar, velmi praktická věc, 1849 mobilní telegraf, spalovací motor, 1859, 1869 tiskací telegraf, 1879 elektrická lokomotiva, 1879 pozor, také žárovka. Vaše žárovky mají narozeniny, popřejte jim, až se vrátíte domů. 1889 automobil, roku 1919, pozor, 16. března, a to výročí je skoro tady, kdo má devadesátiny? Mobilní telefon, představte si to už devadesátku. Byl představen veřejnosti bezdrátový telefon, který umožnil pilotům hovořit za letu, a ten je považován za předchůdce mobilního telefonu. Popřejte svým mobilům dneska, kupte jim něco hezkého. Ano, zatleskejme našim mobilním telefonům k 90. narozeninám. Concorde letěl prvně v roce 1969, a nebo rok 1969 internet. Dámy a pánové, těch posledních 10-15 let přinesl tolik převratných novinek, že už se v tom člověk ani neorientuje. Na internetu, jo. Mailování, chatování, ICQ, Facebook, Skype. Tady paní kouká s otevřenou pusou. Já tomu taky vůbec nerozumím, to mi poradili mladí. Mobilní telefony, SMS-kování, MMS-kování, posloucháme už dneska MP3, MP4, někde možná už i MP5, já opravdu nevím, protože tomu fakt nerozumím. Já jsem skončil u odeslání mailu s přílohou, pozor, a MMS-ek. Bohatě mi to stačí a budu dneska zjišťovat, jak jsou na tom naši dnešní hosté. První muž, kterého pozvu, tak u něj mám jistotu, že ten těmhle cizím výrazům rozumí, čili na začátek si uděláme takový malý slovníček, aby nám to všechno vysvětlil. Přichází spisovatel, novinář, milovník techniky, pan Ondřej Neff. Příjemné dopoledne přeji.
1: Dobrý den.
0: Vítejte tady u nás v tobogánu. Ptát se vás, jestli jste s technikou kamarád nebo ne, je asi, myslím, velmi hloupá otázka v úvodu. Vy tomuhle všemu rozumíte?
1: Nejsou žádné hloupé otázky, jsou jenom hloupé odpovědi.
0: To si budu jako moderátor pamatovat. Čili vysvětlení na začátek. Internet, já jsem mluvil o tom, že vlastně začal v roce 1969, ale takové to masivní používání, kdy to začalo? Kolik je to let? 8 let, 10 let? Přece před 20 lety po revoluci nikdo nevěděl, co to internet vůbec je?
1: No tak oni ty vynálezy nabíhají velice pomalu a internet byl dán veřejnosti v plen, abych tak řekl, v 95. roce.
0: Rok 95. Co je internet, to asi všichni víme, ale já se budu ptát. Čili mailování, to asi taky už známe. Četování. Co je toto četování pro ty, kteří nevědí? To začalo asi jako první novinka.
1: Četování je strašlivá ztráta času. To se sedí u počítače a píšou se tam naprosté nesmysly a jiní lidé je čtou.